0: kraj.
1: Čeští hokejisté na světovém šampionátu Kanadě nakonec podlehli. Odešli s porážkou 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Friburgu obsadili naši třetí místo. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se v Curychu utkají s Finy. Dominik Feri je volný. Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance za TOP 09 o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
2: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a podrobit se resocializačnímu programu.
1: Proti propuštění Dominika Feriho byl zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jeho názoru mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy. Další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný. Rozhodnutí je pravomocné. Kempy v Plzeňském kraji čekají v létě vyšší zájem Čechů. Hosty k nim má dovést zdražování letů. Turisté se také vracejí ke stanování jako k levné dovolené.
3: Kemp La Roca v Konstantinových Lázních má na červenec a srpen teď z poloviny plno. Sruby, mobilní domy a chaty jsou prakticky obsazené. Od loňska je fenoménem levné stanování. Nezdražovalo se, velký stan pro 3 a více lidí, automobil a volný vstup do bazénu stojí stejně jako karavan 300 korun na noc. Šumavský Anín má hodně plné bungalovy i chaty. Ceny se drží i v kempu Keramika u přehrady Hracholusky. Volnotu mají ještě v druhé polovině srpna. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: S převozem vzácného zvířete musela pomoci specializovaná firma. Do zoologické zahrady ve Francii zamířila kriticky ohrožená žirafa Rothschildova ze zoo v Olomouci. Rok a půl starého samce přepravila nizozemská firma v přívěsu s nízkou podlahou a nastavitelnou výškou stropu. Díky tomu mohlo nejvyšší suchozemské zvíře na světě během cesty pohodlně stát. Odchované žirafy, hlavně samci, se přesouvají do jiné zoo do 2 let věku. Zoologické zahrady tak předcházejí příbuzenskému křížení. Vytváří nové chovné skupiny a zároveň napodobují přirozené chování zvířat, kdy mladí samci po dosažení dospělosti opouštějí rodnou skupinu. Do druhého kola grandslamového Roland Garros postoupili další 2 čeští hráči. Na kurtech uspěli tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková. Na turnaji v Paříži naopak končí nasazená 12 Linda Nosková, Nikola Bartůňková a Linda Fruvirtová. Dnešek zůstane většinou slunečný, mraky se od severu prosadí hlavně přechodně, sprchnout nebo zabouřit může především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, jinde jen výjimečně. Většinou naměříme mezi 26 a 31 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: tu smutně stojím.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
1: Létá po světě a bere nás sebou.
2: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky. Stojí to za to.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Sněmovna jde naproti živnostníkům. Podařilo se jí přehlasovat veto Senátu a odvody živnostníků na sociální pojistné tak nejspíš zpětně klesnou na loňskou úroveň. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému, ale i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. K vládní koalici se při hlasování přidalo i 16 poslanců ODS. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček zopakoval, že pro ODS byl konsolidační balíček kompromisem a někteří tehdejší koaliční partneři dávali přednost příjmové straně rozpočtu. Předseda sněmovny Tomio Okamura zdůraznil, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné ušetří víc než 8 000 korun ročně. Někdo z Česka se dnes probouzí jako mimořádný šťastlivec. Večer totiž padla výhra v loterii, která je pro Česko rekordní. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Dosavadní rekord byl 11 let starý a nižší skoro o 0,5 miliardy. Mluvčí loterijní společnosti Allwyn pro agenturu ČTK upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá skoro 437 milionů korun. Lebka svaté Zdislavy se vrátí do hrobu. Zachráněný artefakt ale ještě předtím církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí. Lidé ho budou moci vidět při sobotní pouti. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že pak bude lebka pro jistotu pod drobnohledem.
4: Budeme sledovat její další kondici, je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
3: Muž obviněný z krádeže lebky nesouhlasil s tím, že církev oddělila hlavu svaté Zdislavy od zbytku těla. Její zalití do betonu tak mělo posloužit jako protest proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Relikvii ukradl předminulé úterý. Letos bude východ Moravy bez velké úrody ovoce. Málo bude peckovin i jádrovin. Představy ovocnářů plní snad jen švestky.
5: Důvodu k radosti ovocnáři na Slovácku a na Hané moc nemají. Co na jabloních a na hrušních nezvládli dubnové mrazy, dokonalo sucho suchoucí. Místy chybí ovoce ze 100%. Méně než málo je letos také třešní. Nadějně naopak vypadá úroda švestek, špendlíků i mirabelek. Je to ovšem pouhý začátek. A tak jsou ovocnáři i v tomto směru velmi opatrní. Jan Čada, Rádio Impuls, Slovácko.
3: Čeští hokejisté znají soupeře pro čtvrtfinále světového šampionátu ve Švýcarsku. V Curychu se ve čtvrtek postaví tváří v tvář Finsku. Na Čechy připadá odpolední čas duelu v 16:20. Rozpis zápasů zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze. V základní skupině tehdy vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů. Finové 18. V závěrečném duelu základní skupiny večer naši podlehli favorizované Kanadě 2-3. Výhru jí ale nedali bez boje. Po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka dokonce svěřenci trenéra Radima Rulíka vedli 2-0. Fotbalisté Ostravy se v prvním duelu baráže o první ligu ukázali v nejlepším světle. Doma Táborsko porazili hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes budou na obloze sluníčko i mraky, hlavně na východě Moravy a Slezska může sprchnout nebo zabouřit. Naměříme kolem 28 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 24, na jihu Moravy naopak až 33. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

jak splašené koně.

chceš lúbiť iného muža. Naša láska letí

0: Víte, že existuje Mezinárodní den lepící pásky?
1: Jo? Po ránu, mokrej hadr na tlamu. Tak v tomhle tom duchu, jo?
2: To udělám dneska Honzovi.
0: Co to vyzkoušet ve středu ráno?
1: S tím výrazem si nejsem stále, to nevadí. Vypadáš, jak vypadáš, že jo? S tím už nikdo nic neudělá.
2: Tak jdeme.
0: Kdo komu přelepí pusu?
3: Halo, tady Impulzový.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
1: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří
5: jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: V Česku teploty znovu ukázaly, co umí. Rekordy padají už 4. dnem po sobě. Nové maximum pro 26. květen má po včerejšku 47 míst. Celkem u nás dlouhodobě měří 171. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. Včera tam teploměr ukázal 32,7 stupně. Podle Facebooku Českého hydrometeorologického ústavu včera nové rekordy zapsali měřicí stanice skoro ve všech krajích. Mimo zůstala jen Praha a Pardubický kraj. Čeští hokejisté na světovém šampionátu Kanadě nakonec podlehli. Odešli s porážkou 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Friburgu obsadili naši 3. místo. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se v Curychu utkají s Finy. Dominik Feri je volný. Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance za TOP 09 o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
7: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a podrobit se resocializačnímu programu.
6: Proti propuštění Dominika Feriho byl zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jeho názoru mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy. Další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný. Rozhodnutí je pravomocné. Kempy v Plzeňském kraji čekají v létě vyšší zájem Čechů. Hosty k nim má dovést zdražování letů. Turisté se také vracejí ke stanování jako k levné dovolené.
8: Kemp La Roca v Konstantinových Lázních má na červenec a srpen teď z poloviny plno. Sruby, mobilní domy a chaty jsou prakticky obsazené. Od loňska je fenoménem levné stanování. Nezdražovalo se, velký stan pro 3 a více lidí, automobil a volný vstup do bazénu stojí stejně jako karavan 300 korun na noc. Šumavský Anín má hodně plné bungalovy i chaty. Ceny se drží i v kempu Keramika u přehrady Hracholusky. Volnotu mají ještě v 2. polovině srpna. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
6: S převozem vzácného zvířete musela pomoci specializovaná firma. Do zoologické zahrady ve Francii zamířila kriticky ohrožená žirafa Rothschildova ze zoo v Olomouci. 1,5 roku starého samce přepravila nizozemská firma v přívěsu s nízkou podlahou a nastavitelnou výškou stropu. Díky tomu mohlo nejvyšší suchozemské zvíře na světě během cesty pohodlně stát. Odchované žirafy, hlavně samci, se přesouvají do jiné zoo do 2 let věku. Zoologické zahrady tak předcházejí příbuzenskému křížení, vytváří nové chovné skupiny a zároveň napodobují přirozené chování zvířat, kdy mladí samci po dosažení dospělosti opouštějí rodnou skupinu. Do 2. kola grandslamového Roland Garros postoupili další 2 čeští hráči. Na kurtech uspěli tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková. Na turnaji v Paříži naopak končí nasazená 12 Linda Nosková, Nikola Bartůňková a Linda Fruvirtová. Dnešek zůstane většinou slunečný, mraky se od severu prosadí hlavně přechodně, sprchnout nebo zabouřit může především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, jinde jen výjimečně. Většinou naměříme mezi 26 a 31 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Sněmovna jde naproti živnostníkům. Podařilo se jí přehlasovat veto Senátu a odvody živnostníků na sociální pojistné tak nejspíš zpětně klesnou na loňskou úroveň. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému, ale i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. K vládní koalici se při hlasování přidalo i 16 poslanců ODS. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček zopakoval, že pro ODS byl konsolidační balíček kompromisem a někteří tehdejší koaliční partneři dávali přednost příjmové straně rozpočtu. Předseda sněmovny Tomio Okamura zdůraznil, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné ušetří víc než 8 000 korun ročně. Někdo z Česka se dnes probouzí jako mimořádný šťastlivec. Večer totiž padla výhra v loterii, která je pro Česko rekordní. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Dosavadní rekord byl 11 let starý a nižší skoro o 0,5 miliardy. Mluvčí loterijní společnosti Allwyn pro agenturu ČTK upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá skoro 437 milionů korun. Lebka svaté Zdislavy se vrátí do hrobu. Zachráněný artefakt ale ještě předtím církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí. Lidé ho budou moci vidět při sobotní pouti. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že pak bude lebka pro jistotu pod drobnohledem.
5: Budeme sledovat její další kondici. Je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
4: Muž obviněný z krádeže lebky nesouhlasil s tím, že církev oddělila hlavu svaté Zdislavy od zbytku těla. Její zalití do betonu tak mělo posloužit jako protest proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Relikvii ukradl předminulé úterý. Letos bude východ Moravy bez velké úrody ovoce. Málo bude peckovin i jádrovin. Představy ovocnářů plní snad jen švestky.
6: Důvodu k radosti ovocnáři na Slovácku a na Hané moc nemají. Co na jabloních a na hrušních nezvládly dubnové mrazy, dokonalo sucho suchoucí. Místy chybí ovoce ze 100%. Méně než málo je letos také třešní. Nadějně naopak vypadá úroda švestek, špendlíků i mirabelek. Je to ovšem pouhý začátek. A tak jsou ovocnáři i v tomto směru velmi opatrní. Jan Čada, Radio Impuls, Slovácko.
4: Čeští hokejisté znají soupeře pro čtvrtfinále světového šampionátu ve Švýcarsku. V Curychu se ve čtvrtek postaví tváří v tvář Finsku. Na Čechy připadá odpolední čas duelu v 16:20. Rozpis zápasů zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze. V základní skupině tehdy vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů. Finové 18. V závěrečném duelu základní skupiny večer naši podlehli favorizované Kanadě 2-3. Výhru jí ale nedali bez boje. Po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka dokonce svěřenci trenéra Radima Rulíka vedli 2-0. Fotbalisté Ostravy se v prvním duelu baráže o první ligu ukázali v nejlepším světle. Doma Táborsko porazili hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes budou na obloze sluníčko i mraky, hlavně na východě Moravy a Slezska může sprchnout nebo zabouřit. Naměříme kolem 28 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 24, na jihu Moravy naopak až 33. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
7: Krásné ráno, Leni. a krásné ráno, Klárko.
1: Krásné ráno, Honzíku.
7: Klára Šedová, Honza Raněk, vaše ranní společnici. Plzeň 15 stupňů, na Moravě má být dneska 33. Začalo léto v plné polní. Co ty na to koukala se, kolik jsi změřila teďka v autě? Ne, nemrkla.
1: Nemrkla.
0: Jsme vaše rádiová rodina.
7: Když se nemrkla Klárinka, tak se mrkněte vy. Klidně nám můžete napsat do počasí na 605 222 007, do jakého rána se probouzíte.

0: posloucháte Halo, tady Implozové, dneska je Mezinárodní den lepící pásky, drží police na zdi, záplatuje kufr na letišti, zachraňuje rozpadající se boty těsně před důležitou schůzkou, co já vím, co všechno se dá opravit lepící páskou. Ano, to je ta správná otázka pro dnešní ráno, Klárko. Co všechno se dá opravit lepící páskou?
1: Všechno.
0: Dobře, díky za skvělou odpověď.
1: Absolutně všechno. Z mé zkušenosti vím, že lepící páska je něco, bez čeho v podstatě moderní domácnost nemůže žít.
0: Jaká je vaše nejkreativnější oprava lepící páskou? Už teď to můžete napsat přes náš WhatsApp nebo nahrát přes aplikaci 605 222 007.

0: Jak začít ráno hezky, no přece příjemným pokecem, takže si s váma vždycky moc rádi popovídáme. Stačí teď na náš WhatsApp napsat?
1: Jedu. A my pro vás máme připravenou písničku na cestu. A náš WhatsApp má číslo 605 222 007. Ať už jste na cestě kamkoliv, čímkoliv, napište teď prostě a jednoduše jedu na 605 222 007 a my vám tu písničku na cestu zahrajeme.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
6: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
7: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
8: Je nebojácný.
7: Já se začal taky bát trošku.
1: Ježiš, Aleši.
7: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
0: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
7: Teď to duplo, i plusový.
0: Vidím to, pozor tleskej.
7: Aha, tak to je pěšný, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
6: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase z Benešova do Tábora před Oldřichovcem havaroval kamion.

0: zahrál tady Impulzovi. Vaše rádiová rodina do rodiny právě teďka patří, vlastně každé ráno patří. Posluchačka Veronika Kraje s náma teďka živě. Verčo, ahoj.
1: Verunko, krásné
2: ahoj.
1: Ráno.
2: Zdravím všechny posluchače a vás.
1: No vy vás, kam jedete?
2: Já teď jedu do práce. A tak jako jsem si říkala, super, napíšu, zkusím a uvidíme.
1: No a počkejte, mnoho otázek se množí. Odkud kam?
2: Tak já jedu z Velešína do Českých Budějovic.
1: Jak vypadá cesta?
2: No zatím je perfektní.
1: No a do jaké práce jedete?
2: Já dělám pekařku v jednom supermarketu, takže jako je to práce mých snů, protože mě i baví a prostě neumím si představit, že bych dělala něco jiného.
1: To je nádherně voňavá práce.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: A vy jste mladý děvče, že jo?
2: No, už moc ne.
0: Jak ne? No jste, podle profilovky na vás koukám teďka na tom WhatsAppu.
2: No tak jako 42 bylo teďka, no.
0: To je mladý děvče.
1: V nejlepším věku, Verunko.
0: Bez komentáře.
2: Jo, já to taky říkám, že po 40 je to nejlepší věk.
1: Jo,
0: dekáda 40 až 50, nejlepší v životě. Prosím vás, řekněte mi ještě, co si dáte. Mám tady Petra Nadě, mám tady zpěvačku Cher nebo Slzu.
2: Tak si dáme Slzu.
0: Dáme Slzu, máte ráda bouři?
2: No jej.
0: Prožíváte někdy i v životě?
2: No, někdy to bývá takový, jakoby jdu nahoru, ale jako to musí k životu být, jo.
0: Přesně tak, to k tomu patří. Tak ať se vám dobře dojede do práce. Mějte se
2: děkuji,
0: moc
2: děkuji.
0: Hezky. A třeba zase někdy na Impulzu.
1: Naslyšenou, šťastnou cestu.
2: Naschledanou.

0: písnička na cestu.
1: Takže pro naši Verču, která jede píct, je tady Slza a jejich bouře. Středa 27. května. Posíláme písničku na

0: naši posluchači, nádherné ráno vám přeji. Honza a Klára, vaši ranní společníci.
1: Dneska to nebude úplně tak jednoduché, jako to bylo včera a předevčírem. Dobře, poslouchejte, sice bude jasno nebo skoro jasno, ale odpoledne bude místy přechodně i oblačno a ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. A nejvyšší teploty mezi 25 až 30 a na jihu Moravy dokonce až 33. Aktuálně v Brně 14 stupňů, píše Uďa, Rudná pod Pradědem 13 stupňů a jasno mezi námi, napsal Pepa, a taky se hlásí posluchačka Jana.
2: Krásné ráno z Beskyd, Friedland nad Ostravicí, má jasno a 18 stupňů.
1: Děkujeme za všechny vaše zprávy, které se týkají počasí i lepící pásky, které posíláte na náš WhatsApp 605
3: 222 007. Vtip Vlasty Korce.
0: Chlap leží v posteli, má teplotu 39,7. Je mu špatně, umírá, strašná situace. Chlapi to znají. Sněžně se otevřou dveře, vstoupí manželka a velice opatrně mu položí na čelo pytlík se zmrzlou zeleninou. Chlap pootevře oči a říká: miláčku, myslíš, že mi to pomůže? A ona nežně říká: to nevím, ale potřebuju rozmrazit hrášek do polívky.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.
5: Přesně minutu po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Sněmovna stvrdila snížení sociálních odvodů živnostníků na loňskou úroveň. V Česku padla rekordní výhra v loterii, když sázející získal téměř 3 miliardy korun. Počet zemí v muniční iniciativě se podle prezidenta Pavla snížil o polovinu na 9. Nedůvěra obyvatel vůči zdravotníkům komplikuje boj s ebolou v Kongu. A naši hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3 ve čtvrtfinále, vyzvou Finy.
0: A už se ten výherce přihlásil, Kačenko?
5: Ještě ne.
0: Ještě ne, ano. Daník Šedová a taky otázka, co všechno se dá opravit lepící páskou. Dneska je Mezinárodní den lepící pásky. Tak se nezapomeňte ozvat se svým výborem a kreativitou do dnešního ranního tématu.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: zase budem, už je to veselější, když je na to poměru 14, 15, 17 stupňů dneska po ránu. Viděl jsem tam dokonce u Kláry na WhatsAppu zprávičku z italského Bolzána. Nemají po ránu 23, to měli tropickou noc. To chci.
1: Jo, to chceš.
0: Mě to nevadí.
1: Tropický noc. Co to vím, že většině lidí vadí, že se pořádně nevyspí, protože teploty nad 20 nejsou pro spánek úplně ideální. Ale jak říkáš, někdo to prostě má rád.
0: Přesně tak. Posloucháte Impulzově a my se dneska ptáme, kdy vám lepící páska doslova zachránila život. Dneska je Mezinárodní den lepící pásky. Hlásí se Zuzka Bubílková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzově. Jednou mi na chalupě Ošimka jeden fotbalista při přátelském mužsko-ženském fotbálku prudkou střelou zlomil zápěstí. Bylo to v neděli pod večer, pohotovost nikde. A já jsem byla autem s malým synem, který ještě neřídil. Ruka v klidu nebolela, tak mi ji chlapi dali mezi dvě dlahy a omotali lepící páskou. Tak to jsem dojela do Prahy, kde jsem kromě sádry dostala pochvalu za kreativní fixaci.
1: Dobře, a jaká je vaše nejkreativnější oprava páskou?
2: Otec si sedl na hlavová sluchátka k televizi a jedno ucho si zlomil. Bez nich neslyšel a nové s připojením na televizi museli v obchodě objednat. Tak mi servisman pomohl s opravou. Já jsem sluchátko držela ve správné poloze a on ho upevňoval k místu ulomení lepící páskou. Otec doma povídá, je, to je skvělý nápad, ukáž? Sluchátkem zalomcoval a kontakt byl v tahu.
0: No a nějaká bizarní oprava lepící páskou?
2: Mám dvakrát operované haluxy, tedy křivé palce na nohách. Když z nich profesor vytáhl 20-centimetrové dráty, povídá, ještě tak půl roku si je na noc fixujte do správné polohy, než se to zpevní. Povídá, a čím? Profesor se usmál a povídá, zkuste lepící pásku nebo obvaz kolem palce a zavázat do kotník. Páska držela a palce mám díky ní konečně rovné. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Univerzální využití u Bubílku.
1: Míra píše, lepící páska opraví vše, co neopraví kladivo, a páska opraví už jen větší kladivo a více pásky. Čím víc pásky, tím víc lásky.
0: Ozvěte se také dneska do radního tématu. Napište nám nebo to nahrajte přes WhatsApp 605 222 00.

0: Někdo v Česku vyhrál miliardy v Eurojackpotu, ale my dva s Klárkou jsme to nebyli. Říkáme to úplně upřímně, to ověřený hned z několika zdrojů. Mrkli jsme úplně všude a tak dál. Teda, já nevím, jestli to můžu říct, Klárko, u šedu se vyhrálo 300.
1: Já jsem vyhrála 314, nebo s manželem jsem vyhrála 314 korun. Každopádně, kdybych vyhrála 3 miliardy, tak už tady dneska nesedím. Fakt? To vám říkám na rovinu. To už jsem totiž někde totálně oslavená a přeslavená. Možná bych přišla třeba zítra, pozítří, jo, ale tenhle ten den fakt ne.
0: Vidíte, a já bych přišel, jo.
1: Ty bys neslavil? Ne, já bych slavila, já bych slavila tak, že bych ani nemohla vstát.
0: Já bych slavil až v pátek.
1: Ty bys to vydržel.
0: Po vysílání.
1: Ty jsi statečný.
0: Já bych byl věrný posluchačům.
1: No to já taky, ale...
0: Samozřejmě, nikdo nemůže odhadovat tu nejspontánnější reakci, která by potom vznikla. Středa 27. května. Krásné dobré ráno přejeme do celého Česka, ať už jste vyhráli nebo ne.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na cestě z Benešova do Tábora ve zúžení před Oldřichovcem havaroval kamion a skončil v příkopu. Kolony se táhnou už z obou směrů. Profici z Global Assistance hlásí nehodu na Rychnovsku za Černou nad Orlicí směrem do Chocně. Jezdí se tam kyvadlově. A na Kladensku za Novou Studnicí směrem do Kačic zasahují záchranáři u nehody cyklisty. Z dopravy je to pro tuto chvíli všechno. Kdybyste měli další informace i vy, nahrajte je přes aplikaci Impulzu.
1: A taky přijde pan profesor, bude se zkoušet matika, bacha na to.

0: posloucháte Halo, tady Impulsově, Mezinárodní den lepící pásky, máme zásadní téma, co všechno se dá lepící páskou opravit, jestli jste měli opravdu nějakou kreativní opravu. Já si musím přiznat, že lepící páskou neopravuju skoro nic, ale používám tmavou lepící pásku na zatemnění některých diod u elektroniky. To znamená, že si koupíte třeba nabíječku a je tam dioda, která vám potom na tom nočním stolku svítí, modrá, bílá a tak dál. Co s tím nejde vypnout? Nejde zničit. Vezmeš tmavou lepící pásku, vystřihneš malý čtvereček nebo kolečko, přelepíš a nic nesvítí. Takže tohle to dělám já nejčastěji s lepícíma páskama.
1: Geniální. Jindra píše, mě při otvírání okna u auta u předních dveří spadlo sklo, bylo unavené táhlo. Dojela jsem do práce. Šéfová zavolala jejich známého opraváře, ten mi to dal do původního stavu. Přisál to přísavkami a nahoře zalopil páskou. Jako kdyby pojistka, jo? Kdyby to přijízdě náhodou zase chtělo spadnout. Druhý den jsem raději jela ke svému opraváři a ten vše dal do původního stavu.
0: Díky, že nám píšete vaše příhody s lepící páskou. Můžete dál na 605 222 007, to je náš WhatsApp.
1: A jak dneska bude? Skoro jasno nebo jasno? Odpoledne místy přehodně oblačno. Ojediněle se taky objeví přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 25 až 30, na jihu Moravy 33.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Odvody živnostníků klesnou na loňskou úroveň. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Naši hokejisté po boji padli s Kanadou 2-3. Je 6 hodin, vítejte u zpráv s Katkou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Živnostníci jsou blíž snížení sociálního pojištění. Odvody zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Pro zákon hlasovalo nakonec 118 poslanců. K vládní koalici se přidalo i 16 poslanců ODS. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmu důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Do dnešního rána se probudí nový miliardář. Večer padla totiž v Česku rekordní výhra v loterii. Ve hře Eurojackpot získal sázející 2 miliardy 911 milionů korun.

0: Dosavadní rekord z roku 2015 byl téměř o půl miliardy nižší. Podle mluvčí společnosti Allwyn si na své přijde i stát. Sázející z výhry odvede 15% srážkovou daň. Český stát rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. Slovenské školy mají málo žáků, některá vzdělávací zařízení ani nesplňují zákonem stanovený minimální počet 150 dětí. Podle nejnovějších dat tyto školy dosahují horších výsledků ve vzdělávání.
1: Keďže současný systém je neudržatelný, školy se spojí do větších celků. Z malých obcí se přesunou do větších spádových, takzvaných střediskových obcí, tak aby se zachovala či zvýšila kvalita vzdělávání. Hovorí se o optimalizaci, ale i nastavení nových pravidel financování, které má být efektivnější. Viacero menších škôl sa bude spájať, aby fungovali ako jeden školský klaster so spoločným vedením, hospodárením. Zdieľať si budú aj učiteľov. Jozef Báloko, Rádio Impuls Slovensko.
0: I psi bez výcviku můžou zachraňovat život, potvrzuje to příběh křížence vlčáka a rottweilera Rona, který svým štěkáním dokázal zavolat pomoc své majitelce. Ta loni v zimě omdlela před domem. Příběh vyzdvihla anketa Statečné psí srdce, ve které organizátoři ocenili i další čtyřnohé pomocníky.
2: Třeba policejní pes Lídr se svou psovodkou vypátral psychicky narušeného muže, který se pokusil o sebevraždu. Například vzpomíná psovodka Kristýna Šustrová.
3: Muže jsme našli za potem, leží v takovém zákoutí. Pán vlastně nereagoval, potom vlastně jsem zjistila, že už je téměř bezvědomý, silně podchlazený a hlavně má bodnou ránu a nůž v břiše.
2: V anketě mají místo i asistenční psy. V kategorii pomáhající srdce získala ocenění i finka zlatého retrievera Tara. Naučila se totiž své majitelce Kateřině Špokové předpovědět epileptický záchvat.
4: Je to o drobných změnách v chování, které asi vůbec neuvědomuju. Ona zvládne pár minut, 5-10 dopředu vlastně poznat, když se ten záchvat přichází, dokáže mě třeba schodit na zem, já si jsem schopná ještě třeba nouzově zavolat nebo vzít si léky.
2: Anketa dále ocenila i vyhledávacího psa in memoriam nebo hasičského psa, který odchází ze služby. Letos to byl už 16. ročník. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
5: S Impulzem na hokej.
0: Naši hokejisté promarnili šanci na vítězství s Kanadou. V posledním zápase skupiny na mistrovství světa vedli po gólech Alskera a Kubalíka 2-0. Zápas však Kanada otočila a vyhrála 3-2. Češi ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy.
6: Vysílají Klára Šedová
7: a Honza Daněk.
6: Dneska je Mezinárodní den lepící pásky a my se ptáme, kdy vám lepící páska doslova zachránila život a co všechno jste s ní už spravili. Ozvě se taky se svojí příhodou, třeba přes aplikaci.
5: Impulzovi, jsme vaše rádi.

0: tady někdo, kdo nikdy nepoužil lepící pásku? A nebo jinak? Jaká je vaše nejkreativnější oprava lepící páskou? A nebo úplně jinak? Opravíte lepící páskou úplně všechno? Volá nám posluchač Martin.
1: Lepící páska je super věc na takový rychlý lepení. Používám dost často, ale co teďko? V sobotu jsme postavili bazén. Byla tam jedna dírka. Včera bazén začal opět týct. Tak teďko budu hledat další dírku podvodní páskou lepící. Doufám, že ji najdu a už nebudu mít nervy a bazén nepoteče.
0: No vidíte, dokonce i tekoucí bazén se dá opravit lepící páskou.
2: Já jsem si vzpomněla na jednoho posluchače, který nám psal, že na autě mu svítily všechny kontrolky a on z toho byl na nervy. Místo toho, aby to vyřešil. Takže dal auto do opravy, tak to přelepil lepící páskou černou a neviděl ty svítící kontrolky a už bylo v klidu.
0: Můj pomocník je černá lepící páska.
2: Tomáš píše, zrovna jsem si vzpomněl, že si musím napsat lepící pásku na nákupní seznam, došla. Peťula z Ústí napsala. S kamarádkou jsme jeli z Ústí nad Labem do Prahy na koncert Marka Ztraceného. A už ve vlaku se jí na botě udělal žralok a než jsme tam dojeli, byla bez podrážky a na místě se jí rozpadla i druhá bota. Naštěstí zvukaři měli dost pásky, takže to nakonec dopadlo dobře.

0: 4.
1: Ano.
2: Dobrý den, tady jsou Klára s Honzou. Halo, tady Implozovi, Dušane.
1: Ano.
0: Dobré ráno, Dušane.
2: Kdybyste řekl herní heslo, mohl jste... Ne, mluvte prostě, prosím vás. Jsme ve vysílání. No, škoda. Škoda, mrzí nás to moc, ale musí to zaznít to výherní heslo. Vy jste spal, nebo máte zrovna nějakou...
1: Ano, spal.
2: Spinkal jste. Mrzí nás to, ale zkusíte to určitě v příštím kole, ne?
1: Ano, zkusím.
2: Skvěle jste. Děkujeme za účast ve hře Halo tady Implozovi. Mějte se nádherně.
1: Dobře, děkuji.
2: Naslyšenou. Tak to jsme nepotěšili, pana Dušana.
0: Nepotěšili, ale budeme držet palce příště a to klapne. Jednou to přijde.
2: Jasně. Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu na 22. kilometru za sjezdem na D5 ve směru do Modletic se srazila dvě nákladní auta a rychle tam narůstá kolona. Na trase z Benešova do Tábora ve zúžení před Oldřichovcem vyprošují hasiči kamion z příkopu. Další informace přímo z místa volá i naše posluchačka.
2: Projet se dá, nicméně zpoždění počítejte zhruba kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu i vám, díky za hlášení. Silný provoz je na příjezdu do Brna po bratislavské D2 a na D35 na od 242. kilometru ve směru z Olomouce do Mohelnice stojí dva kamiony s defektem. Buďte na sebe opatrný a dobře dojďte.
3: Lepící pásku bereme jako pomocníka při opravách, ale lepící páska dokáže i rozesmát, pobavit a vykouzlit neuvěřitelný úsměv. Hádejte, kdo takové věci umí. Za chvilku se od zuřivce dozvíte víc.

0: Rádia Impuls.
1: Dnes je Mezinárodní den lepící pásky. S tou se dá ledacos opravit, připevnit, však víme. No ale lepící páska rozdává i radost. Schválně, jestli tušíte, za kým vyrazil náš zuřivec. Dobré ráno.
2: Ahoj, Aleši.
3: Impulzovi, já vás zdravím, krásné dobré ráno, kousek za Prahou jsou Průhonice a tady mám tu čest navštívit Michala Nesvadbu, legendu zábavy pro děti v České republice. Michale, je mi ctí, jsem moc rád, že jsem tady k vám mohl přijmout pozvání. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, to je krásný úvod do dne, teda ano, to si musíme říct.
3: Jenom tak na začátek, i mý kolegové, my jsme tak všichni podobně starí, takže my všichni jsme začínali na vašem mým triu. Ale vy jste to z toho mým tria právě dotáhl úplně nikam jinam, to bych nečekal. A to je právě ta lepicí páska, s kterou jste víceméně jako udělal zázraky, protože jste vykouzl mnoho nádherných dětských úsměvů. Takže jak jste na to přišel, lepicí páska jako zábavná věc?
4: No, teď jste ve mně evokoval to, že příští rok bude té práci s lepící páskou, té mé práci, 30 let. Takže už nějaký pátek to dělám a dělám to skutečně proto, že umím jakoby překvapovat tedy diváky tím, že z toho dokážu vytvořit cokoliv. Jakýkoliv předmět.
3: Například?
4: No, dokonce jsem vyrobili auto, celý auto ve velikosti auta.
3: A to je čistě jenom ta lepenka, jo? Nebo to ještě máte tomu nějaký karton nebo něco?
4: No, vyhýbám se tomu, aby to mělo karton. Ona, ta lepenka, má určitou pevnost v určitém seskupení a zmuchlání, to je důležitý říct. A tím skládáním těch barev vlastně ty předměty rychle vznikají a celý ten princip je na tom postavený, že vlastně dám tři barvy nad sebe a najednou je to hamburger. Prostě je taková jednoduchost, ale je to efektní.
3: Vy vlastně používáte takovou tu klasickou plastovou, igelitovou pásku, že která má různé barvy, je to tak?
4: Ano, já vycházím z toho, že mám 6 barev, teďko dokonce příští rok, když mám to jubileum, tak budu mít ještě o 2 barvy víc, takže 8 různých barev a z toho vycházím. To je prostě můj život v těchto dosud 6 barvách.
3: A dá se z toho, jak jsme slyšeli, udělat třeba i auto. Tak to si třeba ještě i k tomu všechno víc řekneme a hlavně si něco i ukážeme dneska, ale na to máme ještě čas, takže zatím odtud z Průhonic s Michalem Nesvadbou. Dobré ráno Impulzovi.

0: volám ti proto, abych ti řekl, že tě miluji a mám rád. Tohle je zase krásná písnička o lásce. I my vás máme rádi. Vysílají Honza Raněk a Klára Šedová.
1: Já jsem chtěla říct děkuju, jako že mi voláš, že mi říkáš, že no tak nic.
0: Od toho máš šedo.
1: Jo, dobře, počasí, jo, já vám řeknu, jak bude. Jasno, nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Na jihu Moravy až 33, představte si, takhle dneska bude. A ještě vám jsem chtěla říct další jako věci, které se vztahují k tomu, jak je u vás, ale... Mně už se několikátý den po sobě děje to, že já si tady vypíšu ty vaše zprávy, jo, jak napíšete, kde, jak prostě je, ale já nevím kam. Takže já bych vám řekla, jak je, ale já jsem si to napsala do jiného chlívečku a nemůžu ho najít.
0: A proč se mě nezeptáš, nebo proč nechceš, abych ti poradil, protože si připadáš jako sebevědomá,
1: nezávislá... A ty víš, kam jsem si to napsala?
0: Najdeme to, nezávislá, sebevědomá žena, která všechno zvládne a zvládne sama, že?
1: Tak hledej šmudlo.
0: Dobře, tak dovol mi zmáčknout čudlík a jdu k tobě k počítači. A vy ostatní se přijdete k nám a napište Klárce na 605-222-007.
1: Snad to najdu.
0: Do jakého rána se probouzíte. Za chvilku v pořadu Úsměv, prosím, uslyšíte příběh Šárky a Petra. Jsou to naši posluchači. Jsou spolu 38 let.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.
3: Karel Poborský desá. Krásně to skutil 1-0.
4: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
11: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Využijte nejlepší nabídky Speny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Lékař izolovaný na Bulovce kvůli kontaktu s ebolou je dál bez příznaků. Do dnešního rána se probouzí výherce rekordní loterie v Česku, který si přijde na téměř 3 miliardy korun. Vzácná žirafa Rothschildova odcestovala z Olomouce do francouzské zoo. Pařížská prokuratura zahájila vyšetřování možných izraelských zásahů do voleb. A fotbalisté Ostravy na úvod baráže porazili 3 góly po pauze Táborsko 3-0.
0: takhle někdo vyhraje u nás v České republice v té loterii, tak vlastně je to i reklama pro to Česko, protože se o tom bude všude mluvit, že v Česku někdo vyhrál.
1: Je to tak?
0: Že jo. A pak stát získá asi 500 000 000 z toho pozdanění. To je neskutečný prostě. Je to boží.
13: Jsme vaše rádiová rodina.
0: Otázka je, co s tou 500 000 000 ten stát udělá.
1: Tak to je, hele, mě zajímá, kdo to vyhrál. Prosím vás, přihlaste se mi.
0: To ti neřeknou.
1: Přihlaste se, kdo to vyhrál.
0: Ty si myslíš, že ti někdo na WhatsApp teďka napíše, ahoj Klárko, tady Petr, vyhrál jsem 3 miliardy.
1: Buďte tak dobří.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím, Honzová.
2: Dobrý den, moc vás zdravíme. Tady jsou Honza a Klárka z Halo, tady Impulzovi. My jsme na vás dostali kontakt od Petra a máme vám říct, že jste skvělá.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak to jste mě potěšili.
2: On spáchal tady tohleto překvapení, protože nás ráno poslouchá a poslouchal i pořad Úsměv, prosím, a napsal nám. Prosím, řekněte Šárce, že je skvělá. Už víc jak rok je na nemocenské po těžkém úrazu a oslavili jsme spolu 38 let, tak jsem si na to vzpomněla. Chtěl bych ji tímto pozdravit, napsal váš muž.
1: To je zlatičko moje. Děkuju moc krát.
3: Šáry, a vy už jste rok doma. Jak se máte teďka? Je vám líp?
1: Už je to daleko, daleko lepší, než to bylo, a nebýt manžela, tak bych to asi těžko zvládala. Vlastně jsem v práci měla pracovní úraz, čistila jsem stroj a kolegyně mi ho zapla, mě to vzalo ruku. Vlastně dvakrát jsem měla namáhat, že by mi tu ruku amputovali, ale nakonec teda mi ta ruka zůstala. Sice je málo pohyblivá, ale...
2: Jenom když vás poslouchám, tak z toho mám úplně osypky, to je šílené.
3: Ale jo, jste strašně statečná.
1: A jo, teď už je to dobré, jako měla jsem podporu manželovi.
2: No, jaký je Petr?
1: No, skvělý.
2: Kde jste ho poznala?
1: No, to už je pěkně dlouho, to jsme vlastně byli někde na zábavě za tančici. No a slovo dalo slovo, tak jsme po sobě pokukovali a pak to šlo už raz na raz. Vlastně do roka, rok a půl jsme spolu chodili, no pak jsme se vzali, no pak přišel syn, pak dcera, no teď už máme vnoučata, takže jako je to super.
2: Máme dneska ranní téma o Mezinárodním dní lepící pásky. Jaký je váš manžel, je to kutil?
1: No, manžel kutil. Co se týče jako stavebnictví, on dělá cokoliv. Mm-hmm. Akorát to nemá rád dřevo.
2: Rozumíme. A doma opravuje po svém, nebo všechno lepící páskou?
1: Ne, všechno opravuje tak nějak...
2: Tak jak se má.
1: Jo.
3: A tak lepící páska taky není špatná. No, vidíte.
1: No, tak jako, to je nepostradatelný.
2: Přesně tak, to musí být v každý domácnosti a pořádně velký klubko.
3: Šárko, my vám neuvěřitelně držíme palce, abyste se brzo uzdravila, aby ta ruka byla co nejvíc v pořádku, jak je to možné. A děkujeme.
1: Já také moc krát děkuju. Krásný den vám přeju.
2: Naslyšenou. A vy, pokud máte kolem sebe skvělé lidi, nahlaste je WhatsAppem teď na 605 222 007. Stačí jméno, příjmení a telefonní kontakt na ně. O zbytek se postarají Klárka s Honzou.

0: nádherná pódová písnička, která by vám měla spravit den prostě. Doufám, že se o to snažíme i my. Spravíme vám den. V Halo tady impulzově už to nevíde dneska, protože jsme volali a náš posluchač, probudili jsme ho, zapomněl na výherní heslo. Jak to dopadne zítra ve hvězdách, proto nezapomeňte na přihlášení, klidně celá rodina. Můžete se přihlásit do vaší oblíbené ranní hry. Přes aplikaci Impulzu denně jde až o 100 000 korun.
1: Každopádně, čím vás potěšíme teď, to je písnička Na cestu. Ať už jedete kamkoliv, čímkoliv, tak nám napište právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu. My vám zavoláme, tu cestu vám zpříjemníme, no a taky od vás něco málo vyzjistíme.
0: 605 222 007 stačí na WhatsApp napsat jedu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
3: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
2: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Dobré ráno na silnice. Nehoda dvou nákladních aut teď překáží na Pražském okruhu na 22. kilometru u Chrášťan. Kolona má přes 2 kiláky a ucpává se i příjezd, a to po D5. Komplikace na D1 hlásí Jirka.
2: V prostředním pruhu na 6. kilometru směrem do Prahy, nehoda, to tam štosovaný už od 9. kilometru a bude to rychle narůstat, takže se obrňte trpělivostí.
1: Jirko, já děkuji za informaci, vy ostatní můžete taky hlásit dopravu jako Jiří přes aplikaci Impulzu. Profices Global Assistance hlásí klasická zdržení v Praze ve východní části okruhu a v Liberecké do centra. Plná je bratislavská D2 před Brnem od 7. kilometru a bouralo se ještě na příjezdu do Vysokého Mýta směrem z Hradce Králové. Kolona má asi 2 kilometry a zdržíte se taky i v protisměru. Buďte opatrní, dávejte na sebe pozor a... Jedna důležitá zpráva pro řidiče. Když se dneska zastavíte na čerpací stanici OMV, máte nárok na osvěžující ledovou kávu Viva. Nově ve třech variantách. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. Jako členové aplikace OMV MyStation... To teď získáte v akci 5 plus 1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Tak šťastnou cestu a dobře dojďte.

Prosím. Ano. Ano.

0: ABBA, legendární SOS, a v tuto chvíli máme Lumíra na telefonu. Dobré ráno. Dobrý den, Lumíre, malinko nám vypadal teďka signál, vy asi jedete, a napsal jste nám, že jedete po Itálii.
1: Ano, ano, teď zrovna jsem tele mezi Bergámem a Lekem. Jedu do jedné firmy s prázdnýma obalama vyložit, naložit a zpátky směr Liberec.
2: Lumíre, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Není to škoda po Itálii s obalama? Po Itálii ne. Přece budu jezdit s něčím jiným, radši ne? A vozit to
1: no,
2: sem.
1: No, kdyby to šlo, to bylo by to lepší, samozřejmě.
2: Mám vám dát pár námětů?
1: A tak, ono to je jedno, ono stejně, já to neovlivním. Náměty by byly hezký, ale prostě...
2: Vinko, šunčičky, olivky.
1: No, jo, no. Se těším na vinko v pátek doma k bazénu.
2: To jo.
0: Je to, bude grilovačka, bude pohoda, ne?
1: Tak.
0: Rozhodně.
1: Ale ještě než předtím musí být práce trošku.
0: Jaké je počasí teďka v Itálii? Vy jste psal kolem 22 stupňů, mají teďka po ránu?
1: No, teď tady je, tady jsem jako v horách, takže tady je nějakých 19,9, to ukazuje auto. Ale jako nádherně bude azuro, občas nějaký mráček, ale bude asi azuro, bude ještě nějaký pekelný teplíčko. Včera tady bylo 34.
0: 34 stupně, chtěl jsem se právě zeptat na ty denní hodnoty, takže léto i v Itálii, léto i v Česku. Lumíre, my dneska máme ranní téma o tom, jestli lidi opravují věci narychlo lepící páskou. Máte to taky tak? Je to nezbytný pomocí?
1: Tak jako... si myslím, kdo by řekl, že ne, tak asi je zázračnej. Já jsem i jakožto modelář, takže jako páska se používá, samozřejmě.
0: Páska všude a za každých okolností.
2: Musí být. Lumíre, přejeme vám, abyste dobře dojel, měl šťastnou cestu, ať už teda vezete cokoliv, jo, já to tentokrát přežiju. No a příště snad něco lepšího.
1: No určitě, ještě 4 kilometry a jsme v cíli na vykládce, takže
0: ať to
1: bude pohodička.
0: Mám tady Joan Osborne nebo skupinu Poetika. Co byste rád slyšel z Impulzu?
1: Asi Poetiku.
0: Dáme Poetiku a jejich Půlnoc. Ať se vám dobře jede. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Písnička na cestu.

0: Takže to spoucí skvělé slunečné počasí, anebo sem tam bouřka?
1: Sem tam se může něco vyskytnout, bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne místy přechodně oblačno a ojediněle se právě objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 25 až 30 a jestli se chcete opravdu ohřát, vyrazte na jich Moravy, tam bude až 33.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastný?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: ve čtvrtfinále Finsko. Je 7 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející ve hře Eurojackpot získá 2 miliardy 911 milionů korun. V šťastlivci přinesla výhru plná sázenka, včetně bonusové výhry. Dosavadní rekord padl v roce 2015. Výherce si přišel bezmála na 2,5 miliardy ve stejné hře. Nyní se nevyhne platbě vysoké daně. Státu odvede 15%. Český státní rozpočet tak získá téměř 437 milionů korun. Vyhrát pěkné sumy můžete i na Impulzu. Přihlaste se na našich stránkách do hry Halo, tady Impulzovi. Muž izolovaný na Bulovce je dál bez příznaků nemoci ebola. Podle mluvčí nemocnice se lékaři ze Spojených států daří dobře. Pacient nepřetržitě pobývá ve speciálním bioboxu. Ten ale není možné klimatizovat, což je v současném horkém počasí nepříjemnost. Inkubační doba eboly je až 21 dní od posledního kontaktu s nakaženým. Tak dlouho trvá i izolační režim na Bulovce. Lékař přišel do kontaktu s nemocným v Kongu. Převezený byl do Ugandy a následně do Česka. V Kongu zůstává situace velmi vážná. Evidovaných je nyní 220 úmrtí, u kterých existuje podezření na ebolu. Agresivní slon ze zlínské zoo půjde pryč. Poté, co zabil samici, zůstává oddělený od stáda. Ředitel zahrady Roman Horský doufá, že se mu povede najít nový domov.
2: Jack bude oddělený po celou tu dobu od našich samic. Budeme dál konzultovat osud toho Jacka s tágem, což je taková komise asi 25 lidí odborníků na slony, a budeme samozřejmě hledat umístění pro Jacka. U nás pravděpodobně uplatnění další mít nebude.
0: Od slona se zoo původně slibovala přirozené rozmnožování.

0: Je totiž geneticky cenný, stejně jako zlínské samice. Proto odborníci doporučili jeho přesun do tamní zoo. Přestože se podobný incident se zabitím slonice stal i v maďarské zahradě. Jacka původně považovali za přátelského a socializovaného slona, který už má i několik potomků. Po explozi v papírně na západě Spojených států zemřel jeden člověk. Desítka dalších lidí utrpěla zranění a 9 se pohřešuje. Podle vyjádření firmy explodovala chemikálie používaná při výrobě papíru. Unikla z porouchané nádrže. Továrna zaměstnává 1000 lidí. Není zcela jasné, kolik jich v době tragédie bylo uvnitř.
1: S impulzem na hokej.
0: Naše hokejisty čeká na mistrovství světa stěhování. Národní tým po porážce v posledním skupinovém zápase od Kanady obsadil 3. místo a na čtvrtfinále se z Freiburgu přesouvá do Curychu. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Reprezentace po výbuchu s Norskem předvedla jednoznačně lepší výkon. Po gólech Alšera a Kubalíka naši hokejisté proti favoritovi dokonce 2-0 vedli. Kanada ale stupňovala tlak a utkání dokázala otočit. Prohra znamená, že národní tým skončil ve skupině B třetí a musí se z Friburgu stěhovat do zhruba 150 kilometrů vzdáleného Curychu, kde se utká s Finskem. Trenér Radim Rudík o síle Finů zatím nepřemýšlel.
3: Jsme se soustředili jenom na sebe, to teďka zaklepneme desky, základní skupina za náma a čeká nás soupeř, takže se na ně budeme chystat a uděláme maximum pro to, aby jsme odvedli co nejlepší výkon.
2: Čtvrtfinálový zápas našich hokejistů s Finskem je v plánu zítra od 16:20. Průběh zápasu budeme v našem vysílání podrobně monitorovat. Já jsem Vítek Zábranský a ve studiu zůstává nikam se nestěhující dvojice Honza s Klárou.
4: No to nikdy nevíš, kdy ti někdo řekne odstěhuj se. Taky může v životě stát.
2: Se stát.
4: Jo, víš jak. Nebudem to přivolávat, přesně. Středa 27. května. Halo, tady Impulzovi. Daněk Šedová.
5: Dobré ráno.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
4: Chtěla něco komentovat?
6: No ne, já se chci vrátit k tomu, kdo vyhrál, jo. Já jsem vám říkala, napište mi, kdo vyhrál ty 3 miliardy, přihlaste se, ale vy se mi hlásíte, kdo nevyhrál. Takhle ne, kamarádi.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dnes je Mezinárodní den lepící pásky. My se ptáme, jaká je vaše nejkreativnější oprava páskou. Hlásí se Petra.
1: Takže já momentálně už asi rok mám opravené dioptrické brýle, protože se mi ulomila jedna nožička, posléze druhá nožička a ejhle, ono to drží. Takže co, gratulujeme k dnešnímu svátku a děkujeme za to, že jsi lepící pásko. Mějte krásný den.
0: Vy taky mějte, Peťo, krásný den. Díky za vaši historku. Ještě jedna reakce.
2: Já používám lepící pásku v zalepení kontrolek, které svítí na palubní desce autobusu. Přeji hezký den.
0: Hezký den.
3: To už jsme měli jeden takový případ. Eliška napsala. S manželem náš první sjezd Orlice byla nám přidělena loď vybroušená a v loděnici připravená k opravě. Na prvním ostrůvku naše skupina, včetně dětí, k jejich náramné radosti, žvíkala žvíkačky a loď jsme žvíkačkami zalepili a sláva lepící pásce nalepené na tuto hmotu jsme úspěšně dopluli z Kostelce do Blešna. I takhle se dá použít lepící páska. No a Eliška ještě napsala, že prostě bez lepící pásky nedokáže mít vůbec jako funkční den, že ji používá v podstatě na všechno.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi ve středu 27. května vysílají Honza s Klárou. Jsme vaše rádiová rodinka.
1: A já teď koukám na náš web. Viděli jste, jak máme krásný web. A když tam teďka najedete na náš web, samozřejmě impuls.cz, tak se vám otevře krásná fotka, jak s Honzíkem venčíme impulzáčka, naši kočičku a našeho pejska, protože jsme impulzovice rodina a prostě to máme krásný a můžete se taky nám do té rodinky jednoduše přidat.
2: Já se na to jdu podívat za tebou.
1: Pojď se podívat, hele, jak venčíme. No, to je šmudla. No, každopádně.
2: A počkej, kámoši mi psali, jestli to bylo AI, jestli to je umělá inteligence, ten pes tam přičervaný.
1: Ne, pes je náš.
2: Pes je opravdu náš normálně. Pes
1: je
2: náš.
1: Ne jako náš s Honzíkem, my jsme si ho půjčili, ale je živej.
2: Je živej, to byl fakt živej pejsek a Klára ho tahala a nechtěl chodit moc.
1: Nechtěl, ale v podstatě jako jsme ho uprosili, takže šel. Ale co se toho webu týká, tak najdete tam nejenom jako venčící rodinku Impulzovic, ale máme tam oblíbenou muziku, máme tam zprávy, to nejlepší z našeho vysílání, tak je tam přihlášení do hry Halo tady Impulzově, je tam pan profesor, je tam prostě všechno, co od Impulzu můžete dostat. Prostě na jednom místě na webu impuls.cz.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Halo, tady Impulzovi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na nehoda dvou osobních aut teďka překáží na D1 na 5. kilometru. Je to u Průhonic ve směru do Prahy a je tam 7-kilometrová kolona podle posledních hlášení. Na pražském okruhu na 22. kilometru u Chrášťan směrem do Modletic pourali dva kamiony. Do kolony se vjíždí u Zličína, stojí se i na D5 před Prahou. A v Praze popojíždí klasika, východní část okruhu mezi Černákem a Štěrboholama a taky Liberecká ve směru do centra. Srážka dvou osobních aut pak překáží na příjezdu do Vysokého Mýta směrem z Hradce. Dlouhé fronty jsou s obou směrů. Plná je bratislavská D2 před Brnem od 11. kilometru a bezmála 2-kilometrová kolona je na silnici 35. Je to z Liberce do Turnova, je to před Hodkovicama nad Mohelkou. Ti, kteří tam jezdí každý den, vědí. Takže dávejte na sebe pozor, buďte opatrní a kdyby něco, víte kam se ozvat přes apku Rádia Impuls. A právě teď jedeme s úsměvem. I dnes budeme mít odměny. Tankování na měsíc nebo rok zdarma. Kávu Viva na měsíc zdarma. Petr dneska vyráží na cestu a kam to bude, se dozvíte brzo ve vysílání. Letos pro vás máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc. Třeba pro ty, kteří nejsou za volantem. Kolem poledne hrajeme přímo ve vysílání o kupony za 500 korun od OMV. Kdo chce mít náskok, mějte apku OMV My Station, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
2: Lepící pásku do každé domácnosti. Však jo, kdo nemá lepící pásku, jako by nebyl. No a čím víc lepící pásky, tím víc zábavy. Chcete vědět, jak to myslím? No, poslouchejte dál.
1: Halo, tady Impulzovi a Miley Cyrus. Dobré ráno do celého Česka.

0: Rádia Impuls.
1: Dnes je Mezinárodní den lepící pásky. Jak víme, s tou se dá opravit, připevnit, slepit, zafixovat. No ale zuřivec vyrazil za... To nebudu protahovat.
2: Panem
1: Michalem
2: lepící...
1: Nesvatbou.
2: No,
1: tenhle penku používá k tomu, aby nás pobavil. Dobré ráno, pánové.
3: Ano, Impulzovi, znovu vás zdravím. Z kousek za Prahou jsou Průhonice. Já jsem tady na návštěvě u Michala Nesvatby. U někoho, kdo prostě tu lepicí pásku pozvedl na zábavnou věc, která dělá úsměv na dětské tváři, a to je pro mě jedna z věcí na Nobelovu cenu. Michale, dobré ráno.
4: Haha, tak to je tedy Nobelova cena. No, podívejte se, jak jsem to dotáhl.
3: Ani nevím, jak vypadá Nobelova cena, ale podle mě byste ji dokázal udělat i z lepicí pásky, ne?
4: Skutečně jo, dá se udělat opravdu cokoliv a tam ta plastika, právě to 3D, je vždycky velmi překvapivé a ta barva na těch páskách má takovou zajímavou věc, že odráží lesk. A to znamená, že ona je třeba na jevišti velmi svítivá, taková až spytivá. Tak to je další takový efekt, který přináší.
3: Tak máte s tím, jak jsme říkali, příští rok 30 let zkušenosti. Já třeba bych řekl, různí baviči, kteří pracují s dětma, balonky jsou takové běžné, že jo, ale kde se vzala ta lepenka? To byl váš nápad? Nebo jste to někde jako viděl?
4: To je můj nápad, dá se říct světovej, dokonce já jsem ho vymyslel pro Japonce, dokonce jsem s ním jel i do Japonska a prezentoval jsem ho tam na jednom festivalu a ty kluci z Ameriky, to byl festival komiků, kteří jsou schopni v 5 minutách pobavit obecenstvo, tak ty kluci z Ameriky mi říkali, hele, ty jsi vymyslel náhradu za ty tvarovací balonky, protože tohle fakt nikdo ve světě nedělá, my jsme to neviděli.
3: Tak co takový jako nejšilenějšího, nejbláznivějšího jste udělal z té lepenky?
4: No, asi to bude těžké říct, protože jsem to udělal hodně. Udělal jsem spoustu kostýmů, různých klobouků, udělal jsem malé předměty i ty velké předměty v životní velikosti, takže já si netroufnu říct, že tam je jeden ten úplně špičkovej, ale jsou to některé ty výrobky, jsou třeba 3hodinové, 4hodinové, ta práce na tom je taková je. Ono se to nejdřív jako modeluje, ono je to takový jako vymačkat, zmačkat, vytočit a nenechat se tou páskou vytočit.
3: Ano, je to vlastně úžasný, jak se dá s lepicí páskou nejenom něco přidělat, aby to drželo, ale právě i pobavit. Takže děkujeme za to, že vlastně takovýhle věci děláte a my se za hodinu zase přihlásíme, naslyšenou.

0: písnička je v tahu a na tahu je teď Klára. Jak to s tebou vypadá? Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Já miluju horory. To se o mě ví, že miluju horory. Strašně ráda na ně chodím do kina. Můj muž nesnáší horory a nesnáší chodit se mnou. No, takže včera jsme šli do kina. Já jsem mu dala na výběr. Co? Budeme uklízet nebo budeme do kina? Co myslíte, že vyhrál? Šli jsme do kina. No, byli jsme na filmu, který se jmenuje Hokum. A můžu vám ho, milovníci hororu, teda vřele doporučit. My, co máme rádi horory, víme, že tamto hodnocení bývá u těchto filmů slabší, že se pohybuje kolem třeba 50-60% a už je to dobrý horor, jo?
2: I 30.
1: A tenhle ten, no to už není dobrý horor. A tenhle ten má 80 a opravdu stojí za to. Je v tom i taková jako detektivní zápletka, odehrává se to v Irsku, má to skvělou atmosféru. A opravdu, doporučuju.
2: A já jí do toho hodím vidle. Nejvíc jí z celého hororu bavili ty načosky a popcorn.
1: Taky, taky. Nebuď včerejší,
2: no tak Kláro. Posloucháte Impuls, dneska bude jasný, skoro jasný den. Odpoledne připlujou mraky, může i zapršet a zabouřit. Nejvyšší teploty 25 až 30, na jihu Moravy bude až 33.
1: A Krasová v Moravském Krasu teď hlásí 17, víme od Františka a ve Slaném 18 a pošmourno, píše Péťa. Díky za vaše zprávy, jak o lepící pásce, tak o počasí na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Kdy vám lepící páska zachránila život? Jaká je vaše nejkreativnější oprava lepící pásku? To je ranní téma, kam můžete svoji zkušenost nahrát i vy třeba přes aplikaci Impulzu. Za chvilku to rozebereme s posluchači.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Chlap leží v posteli, má teplotu 39,7. Je mu špatně, umírá, strašná situace. Chlapi to znají. Sněžně se otevřou dveře, vstoupí manželka a velice opatrně mu položí na čelo pytlík se zmrzlou zeleninou. Chlap pootevře oči a říká: miláčku, myslíš, že mi to pomůže? A ona něžně říká: to nevím, ale potřebuju rozmrazit hrášek do polívky.
5: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Karel Poborský, desát! Krásně to skutili, 1-0!
8: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
16: 4 minuty po půl osmé jsou to zprávy jednou větou. Sněmovna stvrdila snížení sociálních odvodů živnostníků na loňskou úroveň. Přeskupadla rekordní výhra v

0: ve čtvrtfinále vyzvou Finy.
1: Tak nějaká bizarní oprava lepicí páskou.
2: Aspoň. Ježiš, tady jich je, třeba latríny.
1: No, ano, i latríny. Co všechno opravujete lepící páskou vy? Dnes je Mezinárodní den lepící pásky. Tak se ptáme.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádio.

0: čase být.
1: Dneska je Mezinárodní den lepící pásky, tak se ptáme, co všechno opravujete lepící páskou.
2: Radek napsal, už rok mám zalepené zadní světlo na Toyotě. Další posluchač napsal, že to jsou boty na fotbal, ale na intru opravovali dveře, záchody, dřez v kuchyni a i hadičky v autě. A další posluchačka Lucka píše, že lepící pásku používá, když se řízne do prstu a nemá náplast. Aleluja tomu, kdo vymyslel lepící pásku. No a když už jsme u toho, tak já vám řeknu, kdo vymyslel lepící pásku. Byl to Richard Drew, bylo to v roce 1925, byl to americký inženýr a pracoval ve společnosti 3M, která se zabývala výrobou smirkového papíru. No a pásku původně vymyslel pro autolakírníky, aby jim usnadnil vytváření čistých barevných přechodů na tehdy populárních dvoubarevných karoseriích. Chápete, jo? Že si tu jednu část přelepili a nemuseli pak řešit, tady jsem přetáhl, tady jsem nepřetáhl, protože pak to slepili. No a díky němu, díky Richardovi Drewovi od roku 1925, my máme tenhle ten neuvěřitelný poklad a děkujeme za něj.
1: Klárka vás před malou chvílí zvala na náš web impuls.cz, kde najdete spoustu momentů, fotek moderátorů a dalších věcí. A taky reklamní kampaň, která právě provází naše ráno, volá Jana.
3: Sedím, piju kafe a nemusím si ani zapínat web, prohlížím si rytmus života a najednou na mě vykoukla Klárka s Honzíkem, jak venčí svého impulzáčka, Klárka má pejska a Honzík drží krásnou kočičku v ruce. Sluší vám to.

0: Několikrát už jsme volali v halu tady Impulzovi, ale jackpot nepadl, výherní heslo nepadlo, tak to zkusíme zase zítra. Jestli by Klárka měla dneska šťastnou ruku, pojďme to vyzkoušet na nečisto. Klárka právě teďka jde ke kolu.
1: Odsouvá se tam. Odjíždím se židlí, se mi líná se zvednout.
0: Na židli na kolečkách, ťuk do toho. A už se to točí. Betáno, trojnásobek, dvojnásobek, betáno, základ, smolík, trojnásobek, dvojnásobek, měla by šťastnou ruku. Je to dobrý, no nedá se nic dělat, musíte vydržet do zítra. Nezapomeňte se přihlásit do vaší oblíbené ranní hry. No už za chvilku taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: 3, 2, 1, teď! Pomalu, dejte.
4: My se jí pouzdali v té hlotavě. Já musím ven.
2: Je oblíbený.
5: Dostal jsem celá lahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo, to nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo, takže děkuju těm, co mi ho dali i těm, co si ho vzali.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic od Karlovarské D6 až po Ořech. V koloně navíc na 22. kilometru za nájezdem z D5 překáží nehoda dvou kamionů. Profici z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobních aut na D1 na 5. kilometru u Prohonic směrem do Prahy. Přerušovaná kolona po pojíždí od 16. kilometru. V Praze se stojí v Liberecké a mezi Černým mostem a Štěrboholi. Dvoukilometrová řada je také na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicema. Pomalu to jede na D1 před Brnem, ucpaná je D2 před Brnem a vážná nehoda dvou aut překáží na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce. Dlouhé kolony se táhnou s obou směrů. Z dopravy pro tuto chvíli vše.
6: Už slyším na chodbě pana profesora. Já myslím, že dneska bude matika.
0: Svírá se mi žaludek.
6: Bojím, bojím, bojím, bojím,
0: škola,
6: bojím.
0: Profesor a matika. Brrr.

0: lavic s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Probíráme matematiku. A protože probíráme zlomky, tak věřím, že vás můj dnešní úkol jen tak nezlomí. Poslouchejte příběh. Jana měla dnes kliku a našla na ulici tisícovku. Protože má dobré srdce, rozhodla se potěšit kolegyně a pozvat je odpoledne do cukrárny. V kanceláři je jich 8. A protože je Jana spravedlivá, připadne na každou z nich útrata v hodnotě 1/8 z tisícovky. Za kolik korun si každá z kolegyň v cukrárně smlsne. Já bych řekl, že to bylo lehké. A věřím, že jste to dali z hlavy a nemuseli vytáhnout kalkulačky v mobilech. Prostě tu tisícovku vidělte 8 a máte 1/8, tedy 125 korun na každou. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: No, je pravda, že museli jít do nějaký jako přátelský cukrárny, protože jsou takový, kdy 125 korun je málo, jako jo, že tam dáte za kafičko, ani ne.
3: No, jo, ale taky jsem viděla nedávno, někde nabízeli za přátelské a staré ceny hezky rakvičku za 30.
2: No a to chceš, a kávička za 40.
3: Rakvičku chci za 30. Jo, jo.

0: Sa una dona, posloucháte Halo tady Impulzově a už bude 8 hodin. Počasí má Klárka.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místě přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na jihu Moravy až 33.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Horké počasí prohlubuje sucho. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Fotbalová baráž míří do Brna. Je 8 hodin, posloucháte zprávy s Katkou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česko trápí nebývalé sucho. Kvůli nedostatku srážek vysychají studny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu výrazně zaklesávají hladiny vodních toků. Stav sucha hlásí více než 80 profilů. Zemědělci varují před pomalejším růstem plodin. Rostliny jsou také bez dostatečné závlahy náchylnější k poškození škůdci. Suchem je v Česku postižených už 3/4 lesů, 40% až extrémně. Nejméně příznivá situace má být ve středních Čechách. Ke konci týdne bude voda v půdě chybět prakticky na celém území Česka. Počasí totiž změnu nepřinese. Významnější srážky meteorologové nečekají a na drtivé části území podle nich nespadne nic. Teploty vzduchu mají být vysoké a stoupat i nad 30 stupňů. Česko má nového boháče. Ve hře Eurojackpot vyhrál sázející téměř 3 miliardy korun. Jde o rekordní tuzemskou výhru v loterii. S příběhem miliardové výhry přichází reportér Vítek Zábranský. Vítko, hezké ráno.
6: Pěkné ráno. Rekordní výhra je přesně 2 miliardy a 911 milionů korun. Za to se dá pořídit třeba 60 milionů točených piv, 70 milionů litrů benzínu nebo 250 bytů v Praze. Na vstupenku mezi elitní české boháče to ale nestačí. První stovku nejmovitější Čechů uzavírají lidé s majetkem kolem 5 miliard. Výherce se o pořádný balík zatím nepřihlásil. Společnost Olvin zjišťuje, ve kterém kraji byla sázenka podaná. Bližší informace oznámí později. Z rekordní Eurojackpotové trefy má zřejmě radost i ministryně financí Alena Schillerová. Novopečený miliardář totiž musí výhru zdanit. Do státní kasy

0: připutuje nečekaných více než 400 milionů korun. Za to se dá postavit odhadem třeba kilometr a půl nové dálnice. Na pěkné sumy si můžete přijít i v naší hře Halo tady Impulzovi. Každý všední den je v banku až 100 000 korun. Přihlášení na našem webu přes aplikaci nebo prémiovou SMS-kou. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: A pojďme dál. Ukrajinská armáda zaútočila na okupované město Sevastopol na Krymu. Podle dosazeného gubernátora Razvožajeva nasadili Ukrajinci britské střely Storm Shadows. Do centra města míří sanitky. Ukrajinci zasáhli také ruský letecký závod v Rostovské oblasti a vojenské letiště ve Voroněži. Vědci opět vyzývají veřejnost ke spolupráci. O víkendu 12. až 14. června se mohou lidé zapojit do mapování nepůvodních druhů rostlin a živočichů v české krajině. Pátý ročník celonárodní akce Biosmršť pomůže získat cenné údaje o stavu přírody. Vědci připomínají, že invazivní druhy představují hrozbu pro ty původní i celé ekosystémy. Řada z nich dokáže způsobit značné ekonomické škody. V některých případech jsou rizikem pro lidské zdraví. Včasný záchyt je proto stěžení.
2: Sport.
1: Baráž o první fotbalovou ligu dnes pokračuje v Brně. Domácí Artis vyzve Slovácko. Mírným favoritem jsou hosté.
3: Slovácko se může těšit na podporu věrných fanoušků. Prostředí v Králově Poli bude bouřlivé a tak trochu domácí. Do Brna to není daleko. Artis není favorit, ale není outsider. Tým trenéra Nádvorníka má spoustu ex-prvoligistů. Navrátil Brajte, Pospíšil, Vukadinovič, golmajster Adediran. Od 18.00 určitě více než zajímavé barážové představení. Jančada, Rádio Impuls.
1: Ještě dodám, že ve včerejším prvním duelu fotbalové baráže zvítězil Baník Ostrava nad Táborskem 3-0.
4: Vaše denní společnici Klárka Šedová,
5: Honza Daněk.
4: Za malou chvíli v pořadu Úsměv prosím uslyšíte další příběh našich posluchačů. Šárka a Petr spolu jsou na hromádce už 38 let a Šárka měla teď velké problémy.
2: Impulzovi, jsme vaše rádio.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím, halo vám.
2: Dobrý den, moc vás zdravíme. Tady jsou Honza a Klárka z Halo tady Impulzovi. My jsme na vás dostali kontakt od Petra a máme vám říct, že jste skvělá.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak to se mě potěšili.
2: On spáchal tady tohleto překvapení, protože nás ráno poslouchá a poslouchal i pořad Úsměv, prosím, a napsal nám. Prosím, řekněte Šárce, že je skvělá. Už víc jak rok je na nemocenské po těžkém úrazu a oslavili jsme spolu 38 let, tak jsem si na to vzpomněla. Chtěl bych ji tímto pozdravit, napsal váš muž.
1: To je zlatičko moje. Děkuju moc krát.
3: Šáry, a vy už jste rok doma. Jak se máte teďka? Je vám líp?
1: Už je to daleko, daleko lepší, než to bylo, a nebýt manžela, tak bych to asi těžko zvládala. Vlastně jsem v práci měla pracovní úraz, čistila jsem stroj a kolegyně mi ho zapla a mě to vzalo ruku. Vlastně dvakrát jsem měla mama, že by mi tu ruku amputovali, ale nakonec teda mi ta ruka zůstala. Sice je málo pohyblivá, ale...
2: Jenom když vás poslouchám, tak z toho mám úplně osypky, to je šílené.
3: Ale jo, jste strašně statečná.
1: A jo, teď už je to dobré, jako měla jsem podporu v manželovi.
2: No, jaký je Petr?
1: No, skvěl.
2: Kde jste ho poznala?
1: No, to už je pěkně dlouho, to jsme vlastně byli někde na zábavě za tančici. No, slovo dalo slovo, tak jsme po sobě pokukovali a pak to šlo už raz na raz. Vlastně do roka, rok a půl jsme spolu chodili, no pak jsme se vzali, no pak přišel syn, pak dcera, no teď už máme vnoučata, takže jako je to super.
2: Máme dneska ranní téma o mezinárodním dní lepicí pásky. Jaký je váš manžel, je to kutil?
1: No manžel kutil. Co se týče jako stavebnictví, on dělá cokoliv. Mm-hmm. Akorát to nemá rád dřevo.
2: Rozumíme. A doma opravuje po svém nebo všechno lepící páskou?
1: Ne, všechno opravuje tak nějak...
2: Tak jak se má.
1: Tak jak se má, jo.
3: A tak lepící páska taky není špatná. No, vidíte.
1: No, tak jako to je nepostradatelný.
2: Přesně tak, to musí být v každý domácnosti a pořádně velký klubko.
3: Šárko, my vám neuvěřitelně držíme palce, abyste se brzo uzdravila, aby ta ruka byla co nejvíc v pořádku, jak je to možné. A děkujeme.
1: Já také moc krát děkuju. Krásný den vám přeju.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou. Chcete taky do Úsměvu, prosím, dostat vaše blízké? Dejte nám na ně kontakt. Napište na náš WhatsApp 605 222 007 a nebo i s krátkým příběhem pošlete kontakt na impuls@impuls.cz. My jim zavoláme a tu radost a úsměv prostě vykouzlí.

0: Halo, tady Implozovi si můžete i zítra zahrát o 100 000 korun. Náš Betano Jackpot je vždycky připraven. Klárka má zase už šťastnou ruku, smolné období skončilo, ale jak jsem na tom já? Jdu to zkusit.
1: Honzík teďka odchází ke kolu. Jo, aby zkusil zatočit. My jsme dneska netočili, protože posluchač Dušan, kterému jsme volali, tak byl čerstvě probuzený a neřekl správné heslo. Každopádně, kdyby točil Honzík, dneska dopadlo by to jak?
0: 3, 2, 1.
1: Lehce, tak nějak jako lehce se lehce do toho pustil.
0: Jsem to, dneska jsem do toho nepraštil, aby se to natočilo hodinu. A Honzík je na trojnásobku dneska.
1: Trojnásobek, vidíš to, ty jsi šťastný kluk.
0: Ale já jsem šťastná holka. Miliardy,
1: já bych taky radši vyhrála 3 miliardy. Prosím vás, kdo jste to vyhrál? Nebojte se, přihlaste se nám.
0: Přesně, my se snažíme celý ráno to z někoho dostat, kdo to vyhrál, ale zatím se nám nikdo nesvěřil. Bohužel.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásný den. Přerušovaná kolona je na D1 před Prahou směrem z Brna mezi 34. a 10. kilometrem. Srážka dvou kamionů překáží na pražském okruhu na 22. kilometru u Chrášťan směrem do Modletic. Do kolony se vjíždí u Zličína a kvůli tomu se zdržíte také na D5 před Prahou. Nehoda dvou aut komplikuje provoz také na 35. na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce. Kolony jsou v obou směrech. Ucpaný je příjezd do Pardubic s Chrudimi, dvoukilometrová fronta je na trase z Liberce do Turnova a pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy i od Vyškova. Z dopravy vše tu další můžete přes aplikaci Impulzu doplnit i vy.
2: Dneska je Mezinárodní den lepící pásky. No a když se řekne lepící páska, tak spoustě z nás se vybaví jeden muž, který rozdává neuvěřitelné množství radosti. Tušíte? Za chvilku se dozvíte víc.

0: Rádia Impuls.
1: Já řeknu lepící páska a ty řekneš...
2: Klára je kráska.
1: Michal Nesvadba.
2: Jasně.
1: A Zvěřivec měl úplně stejnou asociaci. O té krásce samozřejmě toho napadlo první a pak přišel s tou lepenkou a Michalem Nesvadbou. Pánové, krásné ráno.
2: Dobré ráno přejeme.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno, zdravím vás z Průhonic, což je obec za Prahou, a tady žije Michal Nesvadba. Legenda zábavy pro děti. Jakou máte spotřebu lepicí pásky?
4: Já bych to dokonce dokázal říct na pohyby.
3: No.
4: Protože třeba když já vyrábím kytku, takže... Tak to je jenom jeden pohyb a je to necelý metr.
3: Jo,
4: takže
3: jo,
4: kytka
3: jo.
4: Je přibližně z necelého metru. Já vás to potom třeba to
3: ne,
4: takhle, ještě teda přidám ten kousínek, co zbývá do toho jednoho metru, ale je pravda, že se během některých výrobků vytočí víc pásky.
3: Ano,
4: a teď je důležitá další věc, takže to je další metr.
3: Ano.
4: Se vemte vy.
3: Ano, dobře.
4: A teď to nějakým způsobem k sobě jako přidejte.
3: Jako udělat takovou jako kuličku
4: třeba. No, ale nemačkejte jenom. Jenom to tak jako hrcprc takhle do kolečka. Výborně. No
3: tak,
4: a
3: jo.
4: Vlastně ten princip celý je úplně jednoduchý.
3: Je.
4: A je hotovo.
3: To je karafina.
4: No, může to tak být.
3: Jo, jsem pomohl trošku, ale dokázal jsem tady s pomocí Michala Nesvadby udělat tak trochu karafiát z lepenky. No jde to.
4: Jde to. Na tom je zajímavá jedna věc, že když tu kytičku někomu dám na představení, tak ty, co dostali tu kytku, že ji třeba mají 12 let doma, 13 let, nebo že po 15 letech maminka ji vyhodila a že ona je nešťastná. Takže tenhle ten věnovaný dárek z té pásky bývá tradičně dlouho v pokojíčkách dětí.
3: Když jedete na vystoupení, Michale, máte sebou nějakou krabici, kde máte ty pásky, nebo máte nějaký kufřík speciálně, jako mají kouzelníci s těmi svými iluzemi a tak dále?
4: Tak podobně to je, opravdu mám krabici a pásek, ale já přibližně odhad, kolik vy potřebuju pásek na představení, vím dopředu, tak jako myslím na jeden den jedna asi ta cívka by měla stačit.
3: Impulzový Michal Nesvadba, genius s lepicí páskou, který dokáže vlastně pomocí této věci bavit děti. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, a na Impulzu zase někdy na viděnou, naslyšenou.
4: Tak děkuju moc a děkuju za Impulz.

0: Černé ráno, zítra zase o 100 000. Halo, tady Implozovi, partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasinem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: A já vám prozradím, jak bude. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, objeví se bouřky nebo přehánky a teploty nádherně 25 až 30 a jich Moravy dokonce 33. Horní Planá 15 stupňů, píše Dana. A Lída nám hlasí z Černuc u Velvar 19 modré nebe a pár bílých obláčků. Jak je u vás? Dejte vědět, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Karel Poborský jde sám. Krásně to skutili 1-0.
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
14: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
15: 4 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Některé obce v Česku kvůli suchu omezují napouštění bazénu nebo zelené.

0: Posloucháte Impulzovi dneska s otázkou, kdy vám lepící páska zachránila život. Je den. Mezinárodní den lepící pásky. Drží přeci vaše police. Oblepíte si kufr na letišti.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Zachraňuje rozpadající se boty těsně před důležitou schůzkou a tak dál. Mohli bychom pokračovat.
2: Manželství.
0: Vážně?
2: Třeba to dokáže slepit taky. Co ty víš?
0: Ozvěte se svojí zkušeností do ranního tématu. Tak na mě.

0: nedáme signál.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, dobré ráno. Je Mezinárodní den lepící pásky a nás hodně zajímalo, jestli používáte lepící pásku na opravy úplně všeho v domácnosti. No, to je, jako máte různé zkušenosti. Kdy vám lepící páska zachránila život, je jedna z našich dotazů. Zuzka Bubílková se hlásí, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Zdravím Impulzovi. Jednou mi na chalupě Ošimka jeden fotbalista při přátelském mužsko-ženském fotbálku prudkou střelou zlomil zápěstí. Bylo to v neděli, podvečer, pohotovost nikde. A já jsem byla autem s malým synem, který ještě neřídil. Ruka v klidu nebolela, tak mi ji chlapi dali mezi dvě dlahy a omotali lepící páskou. Tak to jsem dojela do Prahy, kde jsem kromě sádry dostala pochvalu za kreativní fixaci.
2: A jaká je vaše nejkreativnější oprava páskou?
3: Otec si sedl na hlavová sluchátka k televizi a jedno ucho si zlomil. Bez nich neslyšel a nové s připojením na televizi museli v obchodě objednat. Tak mi servisman pomohl s opravou. Já jsem sluchátko držela ve správné poloze a on ho upevňoval k místu ulomení lepící páskou. Otec doma povídá, je, to je skvělý nápad, ukáž? Sluchátkem zalomcoval a kontakt byl v tahu.
1: No a co nejbizarnějšího jste opravovala páskou?
3: Mám dvakrát operované haluxy, tedy křivé palce na nohách. Když z nich profesor vytáhl 20-centimetrové dráty, povídá, ještě tak půl roku si je na noc fixujte do správné polohy, než se to zpevní. Povídá, a čím? Profesor se usmál a povídá, zkuste lepící pásku nebo obvaz kolem palce a zavázat do kotník. Páska držela a palce mám díky ní konečně rovné. Vaše Zuzana Bubílková.
2: Na stříbrného opla. Stříbrná lepící páska, píše Jana a drží to doteď. To je velmi časté. Auta opravujete opravdu často a ty blinkry a nebo světla vydrží roky dle vašich zkušeností. Terka napsala, že z bublinkové folie a lepící pásky si děti vyrábí boty. Teres, no tak, kupte jim tak nějaký pořádný. Kája píše, že bez pásky přece nejde zabalit dárek, že by to bylo akorát zmuchlané čosi. Když jsme měli nedostatek hřebíků, stavili jsme latríny, měli jsme stříbrnou izolepu a latríny vydržely dva turnusy, napsala Michala. A těch zpráv a těch nápadů je tolik. Já si myslím, že opravdu vynálezce pásky té lepící zaslouží Nobelovu cenu.
1: Malinkaté shrnutí. Bez pásky láska není, my všichni jsme stejní. Takhle nějak.
2: A do toho ten Michael, pojď. Už to je dobrý.
1: Středa 27. května. Halo, tady Impulzovi.

0: opravuje lepící páskou.
1: Nevím, ale vím, že v televizi kluci vždycky, když rekvíci něco dělají, tak vždycky jo. tu gafu musí mít, tak tím se dá spravit úplně všechno.
0: Zafixovat hlavně, zafixovat. Ano. To je fixační záležitost, jak říkáš.
1: Co jsme se učili, já nevím, kde jste se to učil. Fixace, defixace a opětovná fixace. Nevím, čem to bylo.
0: Nebyla to nějaká zdravověda?
1: Ne, to bylo něco s divadlem. Počkej, fixace, Kláry, Klárka. Co to bylo?
2: No tak musíš fixovat roli, pak se rozebereš a pak se znovu složíš pro to, divadlo, aby to bylo funkční.
1: To mě asi učili na jemu. Fixace, defixace a opětovná fixace. Uh-huh. A to se dá uplatnit i na tu gafu.
0: Dobře, posloucháte, halo, tady Impulzovic a v kolku v tím vlasti korce a písnička s Impulzovic z krabičky Bum Bum Bum od Karla Gota.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
6: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
3: Co ti tady přináší největší radost?
6: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tak na branku.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
3: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré ráno, 007, hodně pomalu, to jede na D1 před Prahou mezi Chocerady a Chodovem. Profici z Global Assistance hlásí uspaný Pražský okruh do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Taky se samozřejmě zdržíte na D5 se před Prahou od 5. kilometru. Ve směru na letiště je na okruhu kolona mezi Jesenicí a Barandovem. V hlavním městě to pořád stojí v Liberecké, ve východní části okruhu a na příjezdech k Barandáku na Smíchov. Dvoukilometrová řada je na 35. z Liberce do Turnova před Hodkovicema. Srážku dvou aut došetřuje policie na příjezdu do Vysokého Mýta směrem na Hradec. Promiňte, z Hradce. Pomalu se jede také na D1 před Brnem směrem z Prahy i od Vyškova a dlouhé zdržení naberete na D2 před Brnem už od 17. kilometru. Z dopravy všechno, kdybyste měli doplňující informace, volejte je Vlastovi.
2: Vlasta Korec, Vlastíku, izolepu nemáš, ale vtip máš, viď?
1: mám, tak snad vás nalepím. Jdeme na to. Popíjet doma místo v baru je docela nebezpečný. Představte si, já jsem včera málem požádal svou vlastní ženu o telefonní číslo.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tady jsou Klárka s Honzou, vaši ranní společnici. No jo, každý všední den mezi 5. a 9. Máme vás rádi. Protože v rodině se lidi mají rádi a taky sdílíme vaše příběhy. Často se nám stane, že nás dojmou až k pláči.
1: Vlastně jsem v práci měla pracovní úraz, čistila jsem stroj a kolegyně mi ho zapla, mě to vzalo ruku. Dvakrát jsem měla mama, že by mi tu ruku amputovali, ale nakonec teda mi ta ruka zůstala. Sice je málo pohyblivá, ale...
0: Jenom když vás poslouchám, tak z toho mám úplně osypky, to je šílené.
2: Ale jo, jste strašně statečná.
1: Už je to daleko, daleko lepší, než to bylo, a nebýt manžela, tak bych to asi těžko zvládala.
0: Slyšeli jste to? Rodina se vždycky dokáže podržet, protože nebýt manžela, těžko bych to zvládala. Pokud máte i vy svůj příběh, klidně sem s ním. My rádi zavoláme lidem, kteří si to zaslouží. Potěšíme je každé ráno a umíme to. Klára Šedová, Honza Daněk a naše e-mailové adresy impuls@impuls.cz nebo to klidně pošlete přes WhatsApp teď hned 605 222 007 a my vám garantujeme, že se této naší posluchačce ozveme tak zhruba za půl roku, aby jsme zjistili, jak se jí daří, protože to se v rodině sluší a patří.
2: A zítra zase na značkách Klára Šedová a Honza Daněk.

0: hezké dobré dopoledne. Středa 27. květen, vstupujeme do dopoledního vysílání. A to dnešní počasí, to je čistá radost. Jasno až polojasno, teploty úžasné odpoledne. Počítejte s oblačností sem tam s bouřkou. Teploty krásné 25 až 30. Přeji vám všem hezký den a jsem rád, že ladíte Impuls.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Nehoda komplikuje dopravu na dálnici D2. Podvodníci zneužívají jména policistů z Jablonce. Naši hokejisté si zahrají čtvrtfinále s Finskem. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: A začínáme aktualitou z dopravy. Hromadná nehoda komplikuje provoz na dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Podle prvotních informací policie se tam střetlo 5 aut. Na místě jsou záchranáři. Poslední volný sjezd je u Hustopečí na 25. kilometru. Podvodníci stále vylepšují finty s falešnými policisty. Aktuálně zneužívají skutečná jména policistů z Jablonce nad Nisou. Jen za pondělí pracovníci jabloneckého územního odboru přijali více než 20 telefonátů od lidí žijících mimo Liberecký kraj, kteří se pokusili podvodníci připravit o peníze. Lidé si ověřovali, zda jim kriminalisté skutečně volají. Byli například z Moravy, Jihočeského a Plzeňského kraje. Šmejdi se snažili dotyčné přesvědčit, že peníze na jejich účtech jsou v ohrožení a mají je převést. Policie připomíná, že takovým způsobem nikdy nejedná. Hlaváč bude novým náčelníkem generálního štábu od července. Jmenovat ho tak navrhla vláda. Podle ministra obrany Zuny díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od stávajícího šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. Sněmovní výbor Hlaváče před okamžikem jednomyslně podpořil. Do funkce ho jmenuje prezident Pavel. I psi bez výcviku můžou zachraňovat život. Potvrzuje to příběh křížence vlčáka a rottweilera Rona, který svým štěkáním dokázal zavolat pomoc své majitelce. Ta loni v zimě omdlela před domem. Příběh vyzdvihla anketa Statečné psí srdce, ve které organizátoři ocenili i další čtyřnohé pomocníky.
11: Třeba policejní pes Lídr se svou psovodkou vypátral psychicky narušeného muže, který se pokusil o sebevraždu. Například vzpomíná psovodka Kristýna Šustrová.
12: Muže jsme našli zapotem, ležícího v takovém zákoutí. Pán vlastně nereagoval, potom vlastně jsem zjistila, že už je téměř bezvědomý, silně podchlazený a hlavně má bodnou ránu a nůž břiše.
11: V anketě mají místo i asistenční psy. V kategorii pomáhající srdce získala ocenění i finka zlatého retrievera Tara. Naučila se totiž své majitelce Kateřině Špokové předpovědět epileptický záchvat.
13: Je to o drobných změnách v chování, které já si vůbec neuvědomuju. Ona zvládne pár minut, 5-10 dopředu vlastně poznat, jestli ten záchvat přichází. Dokáže mě třeba schodit na zem, já si jsem schopná ještě třeba nouzově zavolat nebo vzít si léky.
11: Anketa dále ocenila i vyhledávacího psa in memoriam nebo hasičského psa, který odchází ze služby. Letos to byl už 16. ročník. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
2: S Impulzem na hokej.
9: Naše hokejisty čeká ve čtvrtfinále finská sauna. Včerejší poslední skupinové zápasy na mistrovství světa rozhodly o tom, že se národní tým utká právě s Finskem.

0: Výkony reprezentace bedlivě sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Naši hokejisté včera prohráli i přes zlepšený výkon s Kanadou 2-3 a v základní skupině skončili na třetím místě. Ve vyřazovacích bojích tak narazí na Finsko. Národní tým zatím na šampionátu předvádí výkony jako na houpačce. Proti papírově slabším soupeřům to drhne, naopak proti favoritům se svěřenci kouče Rulíka dokážou vyhecovat. Po včerejším utkání s Kanadou se nad tím zamýšlel útočník Matyáš Belovský.
2: Možná je to taková ta klasická, trošku česká mentalita, že se přizpůsobíme tomu tempu soupeře. Přijde mi, že vždycky se jako dokážeme nahecovat proti tomu silnému soupeři. Finsko kvalitní soupeř, takže musíme se na to připravit a dát do toho všechno.
1: Národní tým musí řešit i stěhování. Skupinu hokejisté odehráli ve Friburgu, teď se přesouvá do druhého dějiště turnaje Curychu. Zápas tam zítra začíná v 16:20. Já jsem Vítek Zábranský a za mikrofonem Impulzu už teď pokračuje Vlasta Korec.
3: Ano, je to tak, máme přesilovku, 7 pecek v kuse a bez reklam, tak já doufám, že budeme skórovat. Ano, je to tak, 7 pecek v kuse, budeme hrát pro milionové kolegy hned po písničce. Kam budeme hrát, to se dozvíte, stačí ladit.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Máme středu v tom nejlepším rozpoložení. No a já bych rád písničky, konkrétně 7 pecek kuse a bez reklam někomu věnoval. Proto volám paní Kláře. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den.
1: Paní Kláro, kam jsem se dovolal?
2: Do Trutnova.
1: Tak tedy zdravím Trutnov. A vy chcete zahrát svým milionovým kolegům. Proč a kteří to jsou?
2: Jsou to kolegové v práci, máme dobrou partu a bylo tak mě, tak jenom tak, aby, že prostě zahrát písničku nějakou, je to jedno.
1: Jsou jednu, já vám jich pustím ještě 6, jednou jsem pustil, bude to 7 pecek v kuse a bez reklam, aby se jim dobře pracovalo, je to tak?
2: Ano, aby se jim dobře pracovalo.
1: Mějte se hezky, děkuji
2: akorát
1: vám.
2: Akorát je to v Kauflandu a tam není rádio, nevím, jak by to pustit jako přímo do toho, do Kauflandu, jako do obchodu.
1: To já nevím, já tam nepracuju, ale...
2: Jasný, tak to zařídí tam.
1: Já to nezařídím, ale snad ten vedoucí. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Tak jo, nashledanou.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impulz.

0: Sedm pecek v kuse bez reklam pro milionové kolegy. Dnes jsme dohráli, ale tu šanci zase máte zítra. Hned po 9. hodině někomu z vás zavolám a bude to ten, kdo se registruje na www.impuls.cz a řekne, já bych chtěl zahrát pro toho nebo pro toho. Já se osobně taky těším, kam zítra budeme hrát a že to bude stát za to. Další muzika připravená, Xindle X a Puberťák, Scorpions a potom hned kalendář, ve kterém koukneme na dnešní datum. Tak mimochodem, jak se říká dnes moderně, by the way, 27. květen.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Kristy Korce.
1: 27. květen, to je to dnešní datum, které nás zajímá. Dnes máme Den národního vzdoru. Významný den připomíná atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha v roce 1942. Před 25 lety Roman Čeberle jako první desetibojař na světě zdolal v rakouském Getsisu hranici 9000 bodů. Jeho rekord platil do 24. června do roku 2012. Před 80 lety se narodil britský herec Lewis Collins. Podle jména možná nebudete vědět, ale když vám řeknu body z profesionálu, tak už je vám to určitě jasnější. A ještě víc teď herce připomene reportér Vítek Zábranský.
2: Když se řeknou profesionálové, tak se většině z nás vybaví ikonická znělka. Právě v tomto krimi seriálu se Lewis Collins proslavil jako agent zvláštního oddělení britské policie Body, který nedal ránu bez svého parťáka Doyla v podání Martina Shawa.
3: Jestli s ním máš nějaký úmysly, tak sebou hoď. Kdo ví, co bude za pár hodin?
4: Počkej, jen klid, nespěchej.
3: Hele, hochu, myslet na to je stejně blbý, jako to dělat.
2: Collins měl přitom nakročeno ještě ke slavnější roli. V roce 1982 aspiroval na Jamese Bonda, jenže producent ho nakonec odmítl. Kromě hraní se věnoval hudbě, sportovní střelbě, parašutismu, měl pilotní licenci i černý pás v jiu-jitsu. Collins alias Body z profesionálů se narodil před 80 lety. Zemřel po vážné nemoci v roce 2013. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Impulzovic krabička s hitem Hvězda na vrbě, Pavel Šváb a Bohumír Starka, nádherná pecka. Za chvilku už ovšem aktuální doprava, budeme si povídat o asfaltu, kde to jede a kde nejede. Přerušovaná kolona je na bratislavské D2 před Brnem na 22. kilometru.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna čekejte místy přerušované kolony od 23. kilometru až po D1. Navíc stále pozor na 13., kde se likvidují následky hromadné nehody. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na 26.5. kilometru, kde bourala dvě osobní auta, doprava tam vázne. Dále je silný provoz před omezením na 24. a před Prahou na 7. kilometru u Průhonic došlo k nehodě. Postojíte si tam pár minut. Zdržení přetrvává na pražském okruhu obousměrně k letišti v úseku Jesenice Barrandov a v protisměru před Ořechem od Chrášťan. Ucpaná je také trasa v Praze přes Novopatskou ulici a východní a Štěrboholskou spojku po Štěrboholi. A kratší kolony hlásí řidiči z obou stran na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným před D8. Z Global Assistance, Kuba.
1: Pojďme se ještě vrátit do hlavního města. Hlásíte nám novou bouračku.
3: Praha Chabry ubyly ve směru odstip do centra Prahy. Drážka autobusů městské hromadné dopravy s osobním autem. Tvoří se kolona, počítejte se zdržením.
1: Děkujeme, už to víme. Ozvěte se do dopravy s novou aktuální zprávou, budete-li ji mít. Číslo 605 222 007 případně volejte přes naši aplikaci. Díky moc předem. A tohle už je Amy McDonald s hitem This is the Life. Hned potom Anaka a hit, který se jmenuje Láska. Zdravím vás všechny, kteří právě teď ladíte Radio Impuls. A přeji vám skvělou středu.

Tohle jsou hity Phil Collins právě teď na Impulzu. Za chvilku 10 hodin chystají se zprávy. Přeji vám stále dobré dopoledne. Pojďme kouknout na dnešní počasí, ale pokud se kouknete z okna, nebo pokud jste dneska už někam šlapali cestou pod otevřeným nebem, tak víte, jaké to bude. Jasno nebo skoro jasno. Odpoledne místy přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky anebo také bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. A co si budem, ta voda je trochu potřeba na zahrádky. Je to všechno vyschlé. Teploty 25 až 30 v tisíci metrů.

0: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Obce omezují kvůli suchu zalévání. Odvody živnostníků klesnou na loňskou úroveň. Češi ztrácí zájem o přeočkování. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Sucho žene obce k razantním krokům. Některé začaly omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se už obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se bude sucho dále zhoršovat. Zítra se sice lehce ochladí, ale přeháněk dorazí málo. S prohlubujícím se suchem bude dál růst nebezpečí vzniku požárů. To je v těchto dnech vysoké nejen kvůli horku, ale i větru. Platí to zejména pro Čechy a jižní část Moravy. Živnostníci jsou blíž snížení sociálního pojištění. Odvody zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Mezi Čechy klesá zájem o posilující dávky vakcín. Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti 9 nemocem, například záškrtu, tetanu, spalničkám či černému kašli. Vakcíny proti dalším nemocem jsou dobrovolné, na přeočkování ale ne všichni dorazí. Ochrana tak nemusí být dostatečná. Ministerstvo doporučuje termíny přeočkování hlídat s využitím aplikace EZ-karta. Agresivní slon ze zlínské zoo půjde pryč. Poté, co zabil samici, zůstává oddělený od stáda. Ředitel zahrady Roman Horský doufá, že se mu povede najít nový domov.
6: Jack bude oddělený po celou tu dobu od našich samic. Budeme dál konzultovat osud toho Jacka s tágem, což je taková komise asi 25 lidí odborníků na slony a budeme samozřejmě hledat umístění pro Jacka. U nás pravděpodobně uplatnění další mít nebude.
4: Od slona si zoo původně slibovala přirozené rozmnožování. Je totiž geneticky cenný, stejně jako zlínské samice. Proto odborníci doporučili jeho přesun do tamní zoo. Jacka původně považovali za přátelského a socializovaného slona, který už má i několik potomků. Turnov se obává dopravního kolapsu. Ten by ve městě podle starosty Tomáše Hokeho mohl přijít po dokončení úseku dálnice D35 u Úlibic na Jičínsku. Jeho stavbu mezi Hořicemi a Úlibicemi zahájilo ředitelství silnic a dálnic na konci dubna. Má být od března roku 2029 alternativou k přetížené D1. Starosta Turnova ale upozorňuje, že v té době nebude hotová silnice, která má odvést dopravu z Turnova ven.
7: Já mám samozřejmě hrůzu, protože celý komunikační systém města Turnova je navázán na silnici 1/35 a ve chvíli, kdy začnou kamiony na Kamenci a skončí v Ohrazenicích, tak to město je vlastně neprůjezdný. Už je to zřejmé, že se to stane a kdyby k nám došly tyhle ty kolony, tak co my s tím jako budeme dělat?
4: Problémem dálnice D35 se zabývali i liberečtí krajští zastupitelé. Svým usnesením znovu podpořili severní trasu z Ohrazenic u Turnova do Úlibic přes Český ráj. Stavět se má v letech 2029 až 2030. Příprava ale nabrala zpoždění. Bez zpoždění jede dál program na Impulzu, zprávy končí a za mikrofonem je zase Vlastík Korec.
8: Ale to máš naprostou pravdu a zároveň ještě jedno varování, pozor na Jacka.
9: Tak.
8: Jedeme s úsměvem už za pár písniček a Jirka Kolbaba, ten je ve Skandinávii.

Impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu

0: Petr mají svůj velký hit a jmenuje se Holky z naší školky. Znám ten text úplně pospátku, kdybyste mě ve tři probudili. Velká pecka, ale my se posouváme dál, posloucháte Radio Impuls a my pojedeme a budeme se u toho ještě navíc usmívat.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ano, je to tak, projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání se hlásí náš skvělý kolega Petr Berka. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Vlasto, jsem tady a hlásím se všem na vlnách Impulzu a přináším dobré zprávy a odměny. Tak nejdříve ty zprávy, jsem aktuálně v Praze a vyjíždím za vámi s projektem Jezdíme s úsměvem. Projektem čerpaček OMV a Rádia Impuls a ten má za poslání, ano, řekněme poslání, odměňovat zodpovědné řidiče. Tudíž i dneska vezu pořádnou kopu odměn, jako je tankování na růst zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc a tak bychom ještě mohli pokračovat. Ale já to zkrátím a půjdu rovnou na malou nápovědu, kde vlastně s těmi odměnami dneska budu, na jaké čerpačce. A bude to město, které má také svůj orloj, takže může to být Praha, může to být Brno, Olomouc nebo Prostějov. Jedno z těchto měst to určitě bude, ale nemohu teď prozradit více, proto určitě poslouchejte Impuls i popoledni a tam už napovím trochu víc. A přinesu i odměnu pro vás, naše posluchače, kteří to dané místo budete mít z ruky, nebo teď ladíte v práci a nemůžete se z práce, jak se říká, hnout. Tak tedy malou odměnou mám na mysli 500 na cokoliv čerpačkám OMV a to se taky vyplatí za jednu zprávu. Co říkáte? Tak Vlastíku, pro tuto chvíli vše, přeji hezké vysílání a těším se popolední se soutěžní otázkou.
0: Děkuju pěkně, Peťo, akorát mám tady jednu lehkou vrásku, ty si nemohl prozradit, ale mohl si naznačit, kamaráde. Tak snad příště to upravíš. Já se v rámci dopravy za chvilku podívám na D2, D5 a také na kolony v Praze. Klasika.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde? Od Lesa, koupí auto od Esa.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony převážně kamionů jsou na D2 na příjezdu do Brna ve směru od Břeclavy a dojíždí se do ní u Hustopeč na 25. kilometru. V Praze uspaná Povltavská a Liberecká až po Stříškov. Na vině je blokové odbavování do Bubenečského tunelu v Troji. Další přerušované kolony jsou na Novopatské, Východní a Štěrboholské spojce ve směru do centra. Přerušovanou kolonu také vidíme na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru na okruhu ve směru k letišti se zdržíte před Jesenicí a pak mezi 15. a 18. kilometrem. Volejte do naší dopravy na číslo, které znáte, anebo přes naší aplikaci. A pokud si to číslo nepamatujete, tady ho připomínám 605 222 007. Tohle už je Taylor Swift. A přeju vám hezký poslech. Jen tak mimochodem, my jsme Impulse.

0: U2, I still haven't found what I'm looking for. Tady v našem vnitrobloku rezonují všechny okenní skleněné tabulky, jenom proto, že Vlasta si svou milovanou skladbu pouští hodně nahlas. Miluju tuhle věc. I still haven't found, prostě výborný. Prosím vás, hra Halo tady Impulzovi, zítra ráno zase pokračujeme, chcete-li s námi vyhrát nějaké peníze, můžete, registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naší aplikaci. Za chvilku Činasky se Zuzkou Norisovou, Zitem Dobrá Kotkosti, no ale s naším cestovatelem Jirkou Kolbabou hned po písničce od kapely Činasky budeme cestovat a jistě víte, že Jirka je ve Skandinávii a já se těším na jeho další kroky, kam vyrazil. A pokud třeba teď právě řídíte, přeju vám skvělý den.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Léto. Slunce. Plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
17: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
18: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, halo, já tě opět zdravím do Norska. Pokračuji se svými dalšími inspiracemi pro mě a pro všechny posluchače Impulsu.
2: Ahoj Vaco, ten jihozápad Norska je tak inspirativní a tak zajímavý, že stojí za to, abych vám ještě popsal moji další cestu, protože pak si musíte dostat, když odjedete z těch oblastí kolem třeba Bergenu, což je druhé největší město fjordu a stojí za to opravdu se v něm delší dobu zdržet, tak si zajet do těch fantastických údolí, kde je třeba farma Sisegard a nikdy nezapomenu na svoje návštěvy právě farem tady v této oblasti. Tady se daří jablkám, plodinám různým, vyrábí z nich džusy nebo sajdry, džemy, oni produkují na těch farmách maso, sýry, můžete ochutnat, můžete se dokonce na těch farmách ubytovat, oni jsou nesmírně rádi, když potkají někoho z České republiky, takže setkáte se s majiteli, oni vám řeknou něco o své práci. Dokonce je tady jedno údolí, které se jmenuje jahodové údolí. Teď není úplně ještě tady sezóna jahod, jakkoliv u nás se už jahodám daří, tak tady budou později, ale pak jste naprosto šokováni, kolik je tady jahodových různých farem, polí a jak děti prodávají jahody u silnice. Projel jsem přes Hardangerfjord, přes Hardangerbrua, což je most, kde má kruhové objezdy, které jsou vytesány ve skále. Ten most je dlouhý 1400 metrů až 200 metrů nad hladinou vody se tyčí ty nosné věže a je to nejdelší vysutý most v zemi. Až tudy pojedete, zastavte se ve Flomu, tady se můžete vlakem podívat až nahoru do Myrdal, vyjet tedy s Flomsbánou, což je místní dráha, do Myrdal, který ve výšce 866 metrů a stojí to za to 20 kilometrů dlouhá, naprosto vyhlídková jízda, kdy ty vlaky jedou nákladem až 55%. Je to něco fantastického. Užijte si tuto část Norska, stojí to za to.
1: Zní to úžasně, asi nestíhám dělat poznámky, tak musíš mi ještě jednou zavolat a říct mi to, ale po písničce ve tvém vyprávění budeme jistě pokračovat dál. Tady Impuls.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Norské dobrodružství pokračuje. Jirko, kam jsi se ještě dostal? Povídej.
2: Já jsem potom ještě projel do Solvorn, tam je luxusní hotel Valaker se zahradou, taková vesnička s bílými domy, trajekt na druhou stranu fjordu, kde je Urnes. A Urnes je nejstarší dřevěný sloupový kostel v Norsku. Všichni víme, že sloupové kostely jsou typické pro Norsko. V prakticky nezměněné podobě zde stojí téměř 900 let. A začátky stavby, tak ty začaly někdy v 11. století. A představte si, když jsem řekl, že jsem z České republiky, tak jsem dostal dokonce pojednání o tomto kostele v češtině. Na to dřevo ani nemáme sahat, tak moc se o to bojí a nemáme se o ně také opírat. Stavět se v Mundal stojí za to, je tady taková zajímavá zastávka autobusová, kde jsou vyrovnány knihy a můžeme se také něco dozvědět o místní fenoménu, a to jsou romány, které v poslední době obletěly svět. To všichni moc dobře víme. Našel jsem krásnou farmu s pampeliškami a nakonec můžete vyjet až do výšky 1850 metrů. Tam je chata Juvashytta a to je nejvyšší horská chata v Norsku vůbec. A je tady skvělý lyžařský areál a ještě teď tady leží sníh. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuji za vyprávění, bylo to skvělé, těším se opět zítra. Zase koukneme díky tobě na chvilku do Skandinávie. Já teď nechám zvony znít společně s Martou Kubišovou v Impulzovi z krabičce.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Nechte zvony znít, Marta Kubišová, Impulzovic, Krabečka. Nehoda se stala na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem za Pasohlávkami. No a hned po dopravě si dáme jeden úžasný duet. Eros Ramazzotti, Tina Turner a Cosa della Vita. Budu pokračovat dalším duetem, nejsi sám, Davida McKish-Birkovi.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem za pasohlávkami komplikuje průjezd nehoda. Kolona má necelé 2 kilometry a v protisměru doprava zpomaluje. Místy silný provoz je na cestě z Bratislavy do Brna od 25. kilometru. S omezením se projíždí na dálnici D1 z Brna do Prahy na 96. kilometru. Popojíždí se tam v úseku 2 kilometrů. Stále se zdržíte na pražském okruhu v obou směrech před Ořechem, k letišti od Vestce a v protisměru od Chrášťan. Ucpaná je pořád východní a Štěrboholská spojka mezi Černým mostem a Štěrboholi směr Barandovský most a kvůli tomu se ucpává i Novopaská od Kbelské. A aktuálně se bouralo na Liberecké do centra v Praze. Celkově je tam kolona od Stříškova po Holešovičky. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju pěkně, agent Dělostřelec. Hlásí policejní hlídku, kde pak je?
3: Hlásím naše bratry ve zbraní, jsou v Moravském Krasu, u hotelu Broušek a jsou akční, pozor na ně. Majte se, čau tě.
1: Čau, zdravíme taky bratry ve zbraní. 605 222 007, prosím vás, a zlaté jádro našich dopravních agentů. Kamič se neozval dlouho, neozval se Toulavej Charlie, Kazatel, agent B by se mohl ozvat. Zkuste to, ještě to stihneme. Jo, ještě do telefonní číslo sem k nám 605 222 007 anebo to zkuste přes aplikaci, ale tohle má taky grády. Koze de la Vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner. A poslechněte si tu kytaru a jak to najíždí, to je prostě nejvíc.

0: americko-italské spojení, americký hudební drive, pěvecký v podání Tiny Turner a italská nonchalance elegance Erose Ramazzottiho. To vše na vlnách Radia Impuls právě teď. Skvělá muzika Cosa della Vita. Jaké bude dnešní počasí? Jasno nebo skoro jasno odpoledne místy. Přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky anebo bouřka. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Jiřinka Součková ve studiu, zprávy připravené. Ladíte Impuls.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Každé ráno

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Dneškem tropy u nás prozatím končí. Babišovo jednání o přesunu agent skončilo fiaskem. Baráž o první fotbalovou ligu pokračuje v Brně. U zprávy v 11 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Česko prožívá další horký den. Na část území už přichází studená fronta, ta ale schladí jen sever republiky. Na jižní Moravě dnes můžou teploty překročit 30. Jak to vypadá na přírodních koupalištích, dnes sleduje reportér Tomáš Kabát. Dobré dopoledne, Tomáši.
3: Pěkné dopoledne od přehrady Hrachůzky v Plzeňském kraji. Tady už se v návaznosti na vysoké teploty otevřela třeba půjčovna lodiček, občerstvovací stánky, vlastně celý kemp i zázemí pláže. Teď během pracovních dnů se sem lidé většinou přicházejí koupat až okolo 17. hodiny přicházejí ty davy. Ale právě teď vidím u vody třeba 7 lidí přímo ve vodě, jen jeden člověk. Podnikatelé v blízkosti břehu ale nelení a připravují se na víkend, který čekají zase návštěvnicky silný. Zrovna při svém příjezdu jsem tady viděl zásobovací vůz. No a od pondělí začnou přírodní plochy pravidelně kontrolovat hygienici, kteří měří kvalitu vody, včetně koncentrace senic. Tomáš Kabát, Radio Imps.
1: Díky, já ještě doplním, že v dalších dnech už se tropické teploty opakovat nebudou. Zítra se dočkáme nižších maxim do 25 stupňů, od pátku do neděle pak zhruba do 28. O víkendu už s doprovodem větší oblačnosti a přeháněk. Schůzka k přesunu agent s Babišem skončila debaklem. Dnešní jednání s premiérem opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací předčasně. Debatu popsali jako smutnou, šaškárnu i absurdní divadlo. Jednání se účastnila i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta a čtveřice ministrů. O přesunu agent bez debaty s odborníky rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Bárty. Podle jejich návrhu by se s odbory a odděleními od červen se mělo z úřadu vlády přemístit na 4 ministerstva i zázemí 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že témata se týkají víc ministerstev dohromady a je potřeba nadrezortní řízení. Žádali proto vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější. Díky čerstvému miliardáři zbohatne i stát. Sázející z Česka včera večer ve hře Eurojackpot získal rekordní téměř 3 miliardy korun. Státu na daních odvede téměř 440 milionů. Na vyzvednutí peněz má výherce 365 dní. Až se o peníze přihlásí, sázková společnost mu nabízí psychologickou pomoc, finanční konzultace i právní poradenství. K zisku hlavní výhry musel šťastlivec trefit 7 čísel. Dosavadní rekordní částka vyhraná v loterii v Česku před 11 lety dělala 2,5 miliardy. Baráž o první fotbalovou ligu dnes pokračuje v Brně. Domácí Artis vyzve Slovácko. Mírným favoritem jsou hosté.
4: Slovácko se může těšit na podporu věrných fanoušků. Prostředí v Králově Poli bude bouřlivé a tak trochu domácí. Do Brna to není daleko. Artis není favorit, ale není outsider. Tým trenéra Nádvorníka má spoustu ex-prvoligistů. Navrátil Brajte, Pospíšil, Vukadinovič, golmajster Adediran. Od 18.00 určitě více než zajímavé barážové představení. Jančada, Radio Impuls.
1: Díky, doplním, že ve včerejším prvním duelu fotbalové baráže zvítězil Baník Ostrava nad Táborskem 3-0. Tolik zprávy, na Impulzu pokračuje dopoledne s dobrým Korcem.
5: Já díky, Jiřinko, hezký den i tobě.
1: Díky.
5: Jestli to nevíte, tak dnes je Mezinárodní den lepící pásky a Aleš Růžička slavil s Michalem Nesvadbou. Za půl hodiny se kluci ozvou.
6: Dopoledne s dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Tady Impuls, hezké dobré dopoledne, všechno je v pořádku, o tom zpívají opět a Radeček, já se k tomu rovněž přidám, všechno je v pořádku, i když ne úplně v dopravě. Na D1 ve směru od Brna na Prahu, tam máme před omezením 5-kilometrovou kolonu, koukneme také na D5 od Prahy na Rozvadov. Další muzika, Angels a Robbie Williams.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňačka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na D1 ve směru od Brna na Prahu před omezením. Na 95. kilometru se vytvořila 5-kilometrová kolona. Přerušované kolony převážně kamionů jsou na D2 na příjezdu do Brna ve směru od Břeclavi a dojíždí se do ní na 20. kilometru. Do 2-kilometrové kolony vyjedete na D5 ve směru od Prahy na Rozvadov před 28. kilometrem. A víc jak kilometrové kolony v obou směrech jsou na silnici 16 na příjezdu do Nové Vsi. A řidič Karel nám hlásí policejní hlídku, kde se přesně měří.
2: Dejte si pozor, trasa, most, Bylina, teď podmoří momentálně Karok, někoho chytil a hezky ho tam účtuje, díky.
1: No, hezky účtuje, na účtování nic pěkného nevidím, ale asi z dálky to vypadá pěkně. 605, protože to nejste vy. 605 222 007, ozvěte se a dávajte pozor, ať nejste účtováni.

0: Dobře, kluci, All for One, I swear. Hra Halo tady Impulzovi dnes ráno nebyla se šťastným koncem, protože posluchač Dušan byl voláním probuzen a neřekl správné heslo. Škoda, tak snad někdy příště. Registrace na www.impuls.cz nebo přes naší aplikaci. Každý den můžete vyhrát až 100 000 korun. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Další skvělé hudební pohlazení. Legendární Duraní. Předí Jordán, Helena Vondráčková, Impulzovic Krabička, to je ten správný hudební průsečík pro další minuty, ale počkejte ještě chviličku. Dnes je totiž Mezinárodní den lepící pásky. Ta se většinou používá k tomu, aby se s její pomocí něco opravilo, připevnilo, slepilo, anebo zafixovalo. Nebo můžete slepenkou bavit děti. To umí jako jediný na světě, dle mého, Michal Nesvadba. A proto za ním vyrazil náš zuřivý reportér Aleš Růžička.
1: No, vzpomínáte si ještě na mým trio ve studiu Kamarád? To je ten Michal Nesvadba. A příští rok to už bude 30 let, co Michal vymyslel, že bude z lepicí pásky vyrábět na svých show pro děti v podstatě cokoliv.
2: Dokonce jsem vyrobili auto, celý auto ve velikosti auta. Ona, ta lepenka, má určitou pevnost v určitém seskupení a zmuchlání, to je důležitý říct. Tím skládáním těch barev vlastně ty předměty rychle vznikají a celý ten princip je na tom postavený, že vlastně dá tři barvy nad sebe a nejenom je to hamburger. Prostě je taková jednoduchost, ale je to efektní.
1: Ale ať se také něco naučím, pojďme něco vyrobit.
2: Třeba když já vyrábím kytku, takže... Tak to je jenom jeden pohyb a je to necelý metr. Ale je pravda, že se během některých výrobků vytočí víc pásky.
1: Ano.
2: Takže to je další metr. Se vemte vy.
1: Ano, dobře.
2: A teď to nějakým způsobem k sobě jako přidejte.
1: Jako kuličku třeba.
2: No, ale
1: třeba.
2: Nemačkejte jenom. Jenom to tak jako hrc-prc takhle do kolečka, výborně.
1: A byla z toho kytička, takový karafiátek. V každém případě s nápadem na gag se samolepicí barevnou lepicí páskou přišel Michal Nesvadba v obchodě, když pozoroval muže, kterému nešlo zabalit balík. A Michal z toho dokázal udělat show, což znamená, z malé věci udělal velkou. Hezký den všem. Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Chystáme aktuální dopravní zpravodajství. Nehoda se stala na trase Hradec Králové Vamberk za Častolovicemi, ale ve studiu už je Honza Benešovský. Ahoj, vítám
1: tě,
0: Honzíku.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Co říkáš na tuhle impulzovic krabičku?
1: No je to fantazie.
0: Ano, a co chystáš ty do odpoledního vysílání?
1: No tak budeme se věnovat hokeji samozřejmě, protože mistrovství světa pokračuje. Naši hokejisté už mají o čtvrtfinálovém soupeři jasno. Národní tým se zítra v Curychu utká s Finskem. Tak si to rozebereme v odpoledním vysílání po 13. hodině, jinak doprava. Jezdíme s úsměvem Petr Berka v terénu, pokud se nepletu.
0: Ano, Petr.
1: Prostě čistá radost.
0: Těšíme se.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
3: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
4: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
3: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Zatancuj.

0: třeba na druhém konci světa. Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Radia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Radio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, profík z Global Assistance.
3: Ahoj, Vlasto, pěkné dopoledne. Pozor na trase Hradec Králové Vamberek za Častolovicemi, kde zasahují záchranné služky u nehody dvou osobních aut. Dvě osobní bourala mezi Jičínem a Novou Pakou na kruhovém objezdu u Úlibic. Na D2 na cestě z Bratislavy jedou pomalu kamiony v úseku od exitu 25 na Hustopeče až k nájezdu na D1 u Brna. V Praze je omezený provoz na jižní spojce na Černý most před sjezdem na Hostě. Přerušované kolony čekejte od D1 od Průhonic a místy je zdržení na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech, konkrétně na letiště od Jesenice a v protisměru od Zličína. Z Global Assistance, Kuba.
2: Děkuji pěkně, zkuste se dál ozvat do naší dopravy 605 220 2007.

0: Ladíte Impuls a pojďme si připomenout jednu zásadní věc, a to takovou, že radost ze života můžeme najít také v maličkostech. Mezi naše posluchače, mezi impulzáky napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes je to Mišák Ransdorf, který chtěl znát to, co vás pohladí na duši.
1: Co vám v životě dělá největší radost?
2: Taková ta rodinná pohoda, když se prostě sejdeme mezi sebou a když strávíme spolu dobrý čas.
3: Krásný počasí a vychlazený pivo na zahrádce.
1: Co vám v životě dělá největší radost?
4: Moje drobokina, syn Daneček a dcerka Zuzanka. A když se chechtají, když je rozesměju, tak to mi dělá velkou radost.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Ať se smějí nejenom děti, smějte se i vy při poslechu odpoledního vysílání Radia Impuls. Tady mám pro vás Michala Davida, chtěl bych žít tak, jak se má. To je správná tečka dopoledního vysílání. Jsem rád, že jste byli se mnou. Buďte i zítra.

0: Posloucháte Rádio Impuls, žijeme českou muzikou, budeme v tom pokračovat zase po zprávách ve 12 hodin. A teď už snílka ohlašuje předpověď počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, to už známe, ale ochladí se o něco, noční teploty 11 až 7, přes den od 21 do 25 stupňů Celsia.
1: Kdo je u vás v práci největší hokejka?
2: A kde budete sledovat hokej s Finy? Bude pořádně horko.
3: Halo, tady Impulzový.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
2: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří
5: jsme Impulzovi. Vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Jsou tady.
7: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na

0: v Malešicích.
1: Večer poslal rodině zprávy s tím, že domů už nepřijde a že chce být pryč z tohoto světa. Od té doby je jeho telefon nedostupný. Kriminalisté zjistili, že důvodem jeho chování může být jeho psychický stav. Chlapec měří 176 cm, je hubený a má černé vlasy. Oblečený byl v tmavých kraťasech, černém dresu se zeleným pruhem a měl modré boty značky Nike. Informace o hledaném policie přijímá na lince 158. Vláda si důchodce hýčká, smějí ukončit spoření na penzi bez sankcí, schválila to sněmovna. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona o doplňkovém penzijním spoření od představitelů vládní koalice. Nyní normu posoudí Senát. Letošní léto má jedno velké téma – skokové zdražení benzínu. Ani to Čechy od plánování dovolených neodrazuje. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček čeká, že cesta do Chorvatska autem se tak dramaticky neprodraží.
2: To zdražení je v rámci několika set korun na tu osobu, na tu rodinu v tom automobile. To vychází třeba kolem tisícovky, takže když potom si odpustíme jednu nějakou pizza večeři v Chorvatsku, tak se v tomhletom pohledu moc nezmění a můžeme si užít tuto dovolenou stejně jako v minulém roce.
1: V Chorvatsku jsou díky regulaci cen aktuální ceny benzínu o něco nižší než u nás. Cesta na Šumavu bude od pátku komplikovanější. V Dlouhé Vsi za Sušicí začíná stavba nového mostu. Nahradí tři stávající přes řeku Otavu, které jsou ve velmi špatném stavu. Naše zpravodajka Klára Fajstová upozorňuje řidiče, že od konce týdne budou muset přes řeku jezdit jedním proudem na střídačku. Kláro, dobré poledne.
3: Hezké poledne. Mosty za obcí ve směru na Radešov jsou na krajské silnici druhé třídy. Nový most za 137 milionů korun úplně nahradí současné trojmostí, a to včetně navazujících silnic v nové trase. Umístěn bude nedaleko proti proudu řeky a zajistí rovný průjezd na pokračující silnici do šumavského Rejštejna. Cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Předpokládaná doba výstavby je 20 měsíců. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Dlouhá Ves.
1: Svita vylákají místní na 10 000 korun. Peníze radnice nabízí každému, kdo ve městě žije a přihlásí se k trvalému pobytu. Podle jejího odhadu by takových lidí mohly být 2 000. Takové zvýšení počtu obyvatel by do městské kasy přineslo prostřednictvím rozpočtového určení daní navíc až 40 milionů korun. Městu by se tak motivační příspěvek vyplatil. Jednorázově by na něj vyplatilo maximálně 20 milionů, získalo by ale každý rok dvojnásobek. Peníze by se ve Svitavách daly využít třeba na opravu silnic a chodníků nebo modernizaci škol a sportovišť. Pět českých tenistů dnes zabojuje o postup do třetího kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Náročná výzva čeká na 20-letou Bejlek. Právě zahajuje program proti světové trojce a čtyřnásobné vítězce turnaje Polce Švjontekové. Snadné to nebude mít ani Macháč. Večer vyzve nasazenou dvojku Němce Zvereva.
4: Posloucháte Radio Impuls, ohleduplnost, férovost, úsměv. To je to, co oceňujeme na cestách. Dnes to má na starosti Petr Berka, připojí se do vysílání za pár minut, vyhlásí soutěžní otázku do Jezdím s úsměvem. Teď Daniel Landa.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
4: Pak taky třeba Janek Ledecký, Honza Benešovský za mikrofonem. Hezké poledne všem.

0: posloucháte Radio Impuls. Právě teď můžu nabídnout kapelu Tým. Za chvilku je ve vysílání, ale předbíhá dopravní kolega Petr Berka. Ahoj.
1: Zdravím Honzo, zdravím všechny posluchače. Hlásím se aktuálně z cesty po našich silnicích spolu s projektem Jezdíme s úsměvem. A můj cíl je jasně daný. Čerpací stanice OMV a odměny v podobě tankování zdarma na rok nebo na měsíc a tak dále. Ale taky pětistovka pro, dejme tomu, neřidiče nebo ty, kteří můj cíl budou mít hodně, hodně z ruky. Soutěžní otázka je připravená, tak pokud jste připraveni i vy, tak to nebudu zdržovat a půjdeme rovnou na věc. Zeptám se na oranžovou na semaforu. Když to na oranžovou ještě stihnete, je to podle vás v pohodě? Pište na náš WhatsApp s číslem 605 222 007 a pokud budete první se správnou odpovědí, tak pětistovka na OMV na cokoliv je vaše. Jen ještě připomenu, že malá nápověda je také v aplikaci OMV MyStation, taky tam hledejte správnou odpověď. Tak jo, těším se, Honzo, s posluchačem ve vysílání za pár minut tady na Impulzu.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
8: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Vyškova na Brno. Čekejte zdržení v koloně mezi 202. a 196. kilometrem. Přerušované fronty, hlavně kamionů. Vidíme na D2 na příjezdu do Brna ve směru od Břeclavy. Do kolony se dojíždí na 17. kilometru. Dvoukilometrovou frontu hlásíte ze silnice 16 z příjezdu do Nové Vsi ve směru od Mělníka. Na Pražském okruhu ve směru k D1 je kolona mezi 23. a 19. kilometrem. Na D5 ve směru od Prahy na Rozvadov vyjedete do 2 km kolony před 28. A teď pozor, legenda dopravního zpravodajství Rádia Impuls ve vysílání. Zdravíme tě, ahoj.
2: Toulavej čáru, zdraví Přerov, ulice generála Štěpáníka, četnictvo, pozor, čau.
1: Díky, Charlie, taky se ozvěte, máte dvě možnosti, jak toho docílit, buď se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci, tak jako právě teď Charlie, anebo můžete stále po staru zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls. We'll be right back.

0: Posloucháte Radio Impuls, tady je projekt, dopravdě bezpečnostní projekt je s ním s úsměvem. Otázka za 500 zněla, když to na oranžovou ještě stihnu, je to v pohodě? No tak my si tady musíme především vyjasnit takovou jednu věc barevnou, protože na to upozorňujete, a sice, že pojem oranžová vyhláška vůbec nezná. Je to totiž žlutá, nicméně na druhou stranu víme, o čem mluvíme, lidově je to prostě oranžová a na podstatě věci to nic nemění. Mirku, dobré odpoledne, zdravíme vás.
1: Dobrý den, zdravím posluchače i vás.
0: Tak, jak to je tedy se žlutou lomenou oranžovou?
1: No, na oranžovou, pokud bych musel prudce brzdit, tak ještě můžu projet, ale jinak musím na oranžovou zastavit. No a když padne oranžová po červené, tak se mám připravit, ale vyrazit až na zelenou.
0: Dobře, rozhodčím je tady ovšem Petr Berka, tak si tam.
2: Ahoj, ještě jednou, ano, jsem tu. Když to na oranžovou stihnete, tak to v pohodě není. Je to signál k tomu, abyste zpomalili a nezrychlovali. Klidná jízda se vždy vrátí, tak na to prosím vás pěkně myslete. A nápověda v aplikaci MyStation zněla: oranžová zpomalit, nezrychlit. Pětistovka je vaše.
0: Mirku, já myslím, že to uznáváme, gratulujeme, mějte se parádně a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju moc, rád vás poslouchám, naschánou.
0: Děkujeme, zůstaňte napříjmu a teď nám Petře ještě pověz, co nás čeká dál v rámci Jezdím s úsměvem.
2: A my už jedeme dál i popolední soutěži a teď už hurá s odměnami přímo za vámi. Už jsem u Vlasty zmínil, že to je město, kde také mají orloj, ale je to trochu široký pojem, tak přidám další nápovědu. Pod tímto městem je také rozsáhlý systém podzemních chodeb a sklepů, které vznikaly vlastně už od středověku. Tak to už musíte určitě vědět. Ano, právě tam mám namířeno po dálnici D1 a těším se s odměnami na vás po 14. hodině. Za vaší zodpovědnou jízdu to budou odměny, které vezeme vždy sebou. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, káva Viva na měsíc, body do apky nebo také něco z gastronabídky, OMV a další odměny a záleží čistě jenom na vás, jaká to bude. Přesnou polohu prozradím ve vysílání po 2. hodině odpolední, tak pokud jedete tímto směrem stejně jako já, tak popřemýšlejte nad tím, že si můžete dát oběd a ještě k tomu dostat hezkou odměnu. Jinými slovy, spojíte příjemné s užitečným. Tak se těším po 14. hodině s vámi na nějaké čerpačce OMV.
0: Taky se těšíme, ahoj, a teď ještě Vlasta do party.
3: Vtip Vlasty Korce. Popíjet doma místo v baru je docela nebezpečný. Představte si, já jsem včera málem požádal svou vlastní ženu o telefonní číslo.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket energylandia.pl.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Rádio Impuls, za chvilku si dáme zvonky štěstí, klasiku z Impulzovic krabičky. Některé kempy v Česku už přivítaly první obytné vozy, prázdninovou atmosféru má už teď díky teplému počasí. Například okolí západočeské přehrady Hracholůzky. Dnes tam vyrazil na výzvědy náš reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne, Tomáši.
1: Pěkné odpoledne, já když jsem si procházel zdejší kemp, ty už se směješ, protože...
0: Já se musím smát, protože
1: si máčím.
0: Ty totiž vysíláš barevně, já už tam slyším tu kulisu, ty už se tam zase rácháš, ty už to prostě posíláš dál posluchačům, to je perfektní. Povídej, promiň, povídej.
1: Tak je to tak, ale ještě dopoledne jsem procházel ten zdejší kemp, obytné vozy měly ve velké většině německé registrační značky, že to tu Němci mají hodně rádi, tak bylo vidět i při uplynulém víkendu, kdy byla zdejší návštěvnost masivní, to mi potvrdil provozovatel jednoho ze zdejších občerstvovacích stánků. Když pohlednu směrem k té ubytovací zóně kempu, tak jsou bydlené už i některé chatky, to zatím ale jenom jednotlivě. Dnes dopoledne sem přicházejí taky lidé z okolí, kteří bydlí nedaleko. Na pláži jsem si povídal třeba s párem, který využil toho, že mají dnes oba volno. Upřednostňují právě tu všednodenní dopolední koupačku, protože u vody jenom pár roztažených dek, ale žádné davy, ty přicházejí až třeba po nějaké 17. hodině. My tady máme právě teď 28 stupňů a já se teda těším, že po tom živém vstupu do té vody taky vlezu celý. Ta voda zatím vypadá čistě. Před chvílí jsem tady potkal i jednu plavkyni, která měla v ruce teploměr, tak mě prozradila, že má voda 23 stupňů.
0: No a kromě tedy koupání a roztažených dek, jak říkáš, jak to vypadá s dalšími aktivitami okolo?
1: Já jsem viděl, že si sem lidé vozí třeba i lodě, s nimiž se pouštějí na vodní hladinu. Viděl jsem, jak je dnu nafukovací, tak taky pevný člun, je tady zakotvená taky velká výletní loď, která ale prozatím ještě nejezdí. Dočetl jsem se na vedlejším plakátu, že výletní plavby začínají až v červnu, což je v pondělí. Od úterý do pátku nejezdí na objednání, o víkendech dle jízdního řádu. Třeba rybolov, tak ten je tady ale zakázaný. U parkoviště je ještě dráha pro motokáry, zuřivec by se mohl projet. No a samozřejmě já jako velký milovník gastronomie, tak si všímám zdejších možností. Jsou tady otevřené dva bistrostánky, jeden je provozovaný jako rodinný podnik už přes 30 let. O provoz se starají 4 členové rodiny, což je podle mě teda dost obdivuhodné, hlavně v létě. A pak je tady ještě jedna otevřená restaurace mimo areál kempu, tam dokonce hraje Impuls, takže zdravíme. No a jenom pro představu, tedy zdejší cenové hladiny. Na tabuli jsem viděl, že dnes mají výpečky se zelím za 230 korun a smažený květák za 200.
0: Zdravíme taky do restaurace, jsme rádi, že nás tam posloucháte. Z přehrady Hracholůzky, já už klidně řeknu, prázdninový reportér Rádia Impuls a milovník gastronomie Tomáš Kabát.
1: Tak Tomáši, já jdu do vody.
0: Děkuju, skoč do vody a zase se připoj do vysílání a potom povykládáš, jaké to bylo. Ahoj.
1: Jasně, naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Zvonky štěstí. Hit z roku 1984, takže 42 let už to jede. Zase ukládáme, vyndáme písničku od Krištofa a míříme na silnice. Kolonu čekejte na D1 před 197. kilometrem na příjezdu do Brna od Vyškova. Podrobnosti připojíme v dopravě 007.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vecpálek se připravuje, už je ve vysílání, hlásí se z Global Assistance za klub profíků. Haló?
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Práce silničářů komplikují provoz na D1 na 197. kilometru na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Přerušovaná kolona se táhne od Holubic. Dvě osobní auta se srazila na D2 na 11. kilometru za sjezdem na Bulčinu ve směru do Brna. Fronta měří přes 3 kilometry a řidiči kamionu se zdrží od Velkých Němčic. Popojíždět budete na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Kvůli tomu to jede pomalu i na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy. Ve směru na letiště je na okruhu přerušovaná kolona mezi Jesenicí a Zbraslaví a nehoda osobáku s nákladňákem brzdí provoz na trase z Vizovic do Zlína na Prut a Úlípou. Z Global Assistance, Marek.
3: Děkujeme pěkně. I vás rádi uslyšíme, když budete mít potřebu cokoliv doplnit nebo upřesnit, tak se ozvěte přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Jak slyším cinkat tu kasu, tak mi to připomíná, že se musíme ještě vrátit k Halo tady Impulzovi a uděláme to za chvíli. Teď nás čekají zprávy, ještě předtím počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno. Trošku se ochladí, noční teploty 11 až 7, přes den od 21 do 25 stupňů.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480.

0: V polovině měsíce byly teploty podprůměrné. Denní maxima se pohybovala kolem 15, rána kolem 5 stupňů. Současná vedra jsou způsobená výraznou tlakovou výší nad západní Evropou, která způsobuje slunečné počasí a příliv teplého vzduchu ze západní části Afriky. Mnohem víc horka se projevují v západní Evropě. Ve Francii nebo Británii už teploty přesahují i 35 stupňů. U nás v dalších dnech se tropické teploty opakovat nebudou. Zítra se dočkáme nižších maxim do 25, od pátku do neděle pak zhruba do 28 stupňů. Schůzka k přesunu agend s Babišem skončila fiaskem. Dnešní jednání s premiérem a vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a za duševní zdraví předčasně. Na debatu podle nich nedošlo, šlo o přednášku, kterou popsali jako smutnou, šaškárnu i absurdní divadlo. O přesunu agend bez debaty s odborníky rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Bárty. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že témata se týkají více ministerstev dohromady. Podle Babiše experti budou mít v novém uspořádání agent lepší podmínky. Rady chce zachovat pod sebou. Nadrezortnost podle něj zůstane, jak řekl ČTK. Most hlásí první větší úspěch při kontrolách vyloučených lokalit. Po téměř 3 letech hlídky policie a strážníků potvrzují, že lidé začali zamykat vchody do domů. Jak velký je to posun, vysvětlí náš zpravodaj Dušan Valenta.
1: Zdravím z Podkrušnohorského mostu, města, které se dlouhodobě snaží usměrňovat nepřizpůsobivé a bojuje proti nepořádku v ghettech. Dávno už přitom nejde o několik kilometrů vzdálený Chanov, ale běžné paneláky kousek od centra. Volně průchozí domy ve stovkách nebo 700 se totiž stávaly útočištěm pro zloděje, bezdomovce a feťáky. Pravidelné kontroly a vlastně i dlouhodobé přesvědčování takzvanými preventisty, ale nutí místní starat se o majetek a domy zamykat. Město posun vítá, s tlakem ale zdaleka nekončí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: USA Američany s ebolou odmítá. Vláda prezidenta Trumpa bude své občany, kteří přišli do kontaktu s nemocí, posílat do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států. Napsal to deník New York Times. Vláda USA už tento měsíc letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu do nemocnice v Německu. Ta přijala i jeho ženu a 4 děti. Další americký lékař, který přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizovaný v Praze.
2: S Impulzem na hokej.
0: Hokejový národní tým ladí formu na Finy stěhováním. Rozhodla o tom na švýcarské mistrovství světa nejen včerejší porážka s Kanadou, ale i neúspěchy s Norskem a Slovinskem v základní skupině. Freiburg opouští i náš kolega ze serveru iDnes.cz Vojtěch Tůma.
3: Čeští hokejisté nakonec skončili ve skupině na 3. místě. Přesouvají se do Curychu, čeká je asi hodinu a půl dlouhá cesta autobusem a už zítra od 16.20 čtvrtfinále proti Finsku. Nálada v týmu už je o poznání lepší než po pondělní porážce s Norskem. Trenér Rulík si po Kanadě pochvaloval, že už zase viděl na ledě nasazení a bojovnost. Zatím se ještě neví, jak je na tom zdravotně brankářská jednička Josef Kořenář a jestli bude proti Finům chytat on nebo Dominik Pavlát. Pro Radio Impuls Vojtěch Tůma, iDnes.cz Freiburg.
4: No, to všechno jsou otázky. Ale co už víme, že jedním z nejviditelnějších a nejzapálenějších fanoušků je Fantomas, kterého asi znáte, pokud se díváte na hokej, sundá masku a připojí se k nám do vysílání za půl hodiny. Teď muzika.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
4: Mandraže, Whitney Houston nebo Mirai. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné odpoledne všem.

Příští týden bude na Impulzu ve znamení Richarda Krajča a bude to týden plný překvapení. Startujeme v pondělí na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvíli budeme pokračovat v české krasojízdě, zpívat bude Lucie Bílá, ovšem teď zase do provozu, kde je celá řada problémů, kolona po pojíždí na D1, taky na D5 na příjezdu do Prahy. Detaily pošleme za 3 minuty v dopravě 007.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona po pojíždí na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova mezi 210. a 197. kilometrem. Do další přerušované fronty se vyjíždí před Prahou na 6. kilometru u Průhonic. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do kolony na 4. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh, po Oře na 19. kilometr. A ještě zpráva z D10, 37. kilometr. Dejte pozor u Bezděčína ve směru od Turnova na Prahu. Je tady nepojízdné osobní auto na krajnici. Bude fajn, když se ozvete, připojte se z terénu, buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo nám klidně zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední Impuls, kapela Queena.

0: Posloucháte Radio Impuls, na příští týden chystáme zase jeden hudební programový speciál a v hlavní roli s Richardem Krajčem. Ještě můžeme říct tolik, že narozeniny slaví on, ale dárky dostanete vy. Dál se nechte překvapit, bude to zkrátka týden s Richardem Krajčem, týden plný překvapení. Začínáme v pondělí tady u nás na Impulsu a za chvilku naskočí do party kapela Elán.
1: Impuls pro vaši peněženku. Ministerstvo financí znovu nabízí občanům možnost investovat do takzvaných dluhopisů republiky. Co to je a jaké nabízejí výhody, tak o tom si teď povykládáme se šéfem analytiků společnosti XTB Jiřím Tylečkem. Začneme úplně jednoduše. Co jsou vlastně nové dluhopisy republiky?
2: Je to způsob, jak může běžný člověk půjčit peníze státu a docela dobře na tom vydělat. V nabídce je hned několik typů dluhopisů, včetně třeba protiinflačních, takže kdo se bojí růstu cen, tak si může dobře vybrat. Ale existuje i nabídka s pevným výnosem nebo taky krátkodobější flexibond, takže výběr je skutečně širší než v minulosti.
1: V čem se tyto dluhopisy liší od klasického spořícího účtu nebo termínovaného vkladu?
2: Hlavní rozdíl je v tom, že spořící účet bývá flexibilnější, peníze jsou hned po ruce, ale zpravidla také nabízí nižší úroky. Kdežto naopak u dluhopisu jsou ta pravidla daná předem, má svoji dobu splatnosti, takže peníze nejsou tak dostupné, ale zase na druhou stranu vydělávají více.
1: Komu se podle vás mohou dluhopisy republiky vyplatit nejvíce a pro koho naopak nemusí být ideální volbou?
2: Mohou dávat smysl hlavně konzervativnějším lidem, kteří mají část úspor navíc a zároveň nechtějí postupovat velké riziko, typicky třeba nějakým starším lidem, kteří už potřebují velkou jistotu. Naopak pro ty mladé to asi moc není, ti mohou spíše stále volit akcie nebo třeba ETF fondy, kde sice hrozí ztráty, ale výnosy tam mohou být klidně několikanásobné.
1: O tomto tématu jsem si povídal s expertem a hlavním analytikem XTB Jiřím Tylečkem. Další užitečné informace o tématu najdete na webu XTB.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Naši hokejisté už mají o čtvrtfinálovém soupeři jasno. Národní tým se zítra v Curychu utká s Finskem. Reprezentace bude na mistrovství světa ve Švýcarsku znovu spoléhat na velkou fanouškovskou podporu. A jedním z nejslavnějších a taky nejviditelnějších fanoušků je Vasil Simkovič alias Fantomas, kterého právě teď vítám v našem vysílání. Dobrý den, jste to vy?
2: Ano, jsem to já, Fantomas. Hezké odpoledne všem posluchačům.
1: Hezké odpoledne. Je to vůbec maska, nebo jste to opravdu vy, Fantomasy?
2: No, tak je to taková trošku napodobenina, trochu maska, trochu jsem to já, a trochu to nejsem já. Já nevím, jak to líbí vysvětlit.
1: A teď to máte na sobě, nebo ne?
2: Nemám to na sobě.
1: Tak já bych to rozdělil do dvou částí, ten rozhovor. První bychom věnovali hokej jako takovému a pak bychom se ještě trošku ponímrali v tom vašem příběhu. Tak jak zatím hodnotíte výkony našich hokejistů na mistrovství světa?
2: Tak začnu včerejším zápasem asi, který se mi velmi líbil a tak jsme hráli dobře. Myslím si, že hodně i s nasazením oproti těm zase tomu minulému zápasu. Trošku je to tak na houpačce, ale na těch turnajích, kde se odehrává asi 7 zápasů v té základní skupině, tak to takhle bývá, že?
1: Jak očekáváte, že by mohl dopadnout ten zápas s Finskem čtvrtfinálový? Postoupíme?
2: No tak pan Tomas musí věřit, že jo, to je jasný, že jsem optimista a teď zrovna jsem vyplňoval ty, protože máme takovou interní, tady firemní typárnu, tomu říkáme, tak jsem dal tip. A dejte kolik, 5-2, že vyhrajeme.
1: No tak, panečku.
2: To je pecka.
1: To je vyloženě fantomasí optimismus. Co vás ve Švýcarsku nejvíc zaujalo, překvapilo, potěšilo, nebo naopak jste třeba trochu pozdvihl fantomasí obočí, kdybyste to měl zhodnotit?
2: Tak co mě potěšilo, je ta fanouškovská základna asi, která jezdí a tam to sami vidíte, že já jsem už tam byl na prvních 3 zápasech na tom začátku. No a teď se to tam hrne, ty fanoušovský davy český, včera taky jsem viděl, jak byla plná hala. Já věřím, že i v tom Curychu to bude, že tam bude plno Čechů a že tam bude mít převahu a podpoříme naše hokejisty. A jestli mě tam něco vyloženě zklamalo, nevím, pivo nepije Fantomas, trošku pije víno, no tak jo. Víno bylo dobrý a občerstvení a ta fanzóna byla tak jako průměrná asi, no, ale zažil jsem lepší, ale není tam nic špatného, v pohodě všechno.
1: To má Fantomas štěstí, že nepije pivo, protože to je tam pořádně drahé, jak už jsme se dozvěděli v předchozích některých rozhovorech. No, pojďme na tu masku. Jak ji tam vnímají vlastně další fanoušci, kteří třeba tu masku ještě neznají? Nejsou s tím nějaké problémy bezpečnostní nebo jiné?
2: Ne, bezpečnostní ne, protože já, když jsem se dozvěděl, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo a tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale jako nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojníčka, jo, který tak ono už se to tak vyskytuje,
1: dokonce
2: to tak bylo, ale tak tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil, jo, tak uvidíme, no, jak to dopadne.
1: Takže si vlastně hájíte tu pozici velmi tvrdě, jak to tak poslouchám?
2: No, tak ve vší slušnosti.
1: Jasně, jasně. Jak to vlastně vzniklo? Kdy jste tu masku začal nosit? Jaký je celý ten příběh kolem toho?
2: No, tak náhodný. Já jsem poprvé, myslím, začal, si vzpomínám, je to strašně dávno, 1999, už jsem to říkal, ano, místo si světa v Lillehammeru, kde jsme dokonce získali zlato, a já jsem tam nějak vystupoval, tak jsem se styděl trošku, bylo to na chviličku, tam si na to vypadám asi jako blázen, že jo, ale pak jsem teda nějak se postupně osměloval, no a ty další mistrovství, olympiády následovaly, hokej, fotbaly, tenis, Davisův pohár, teď převážně hokej. No a najednou je to 25-26 let šampionátu mistrů světa v hokeji a je to dávno, ale tak to je a ta vytrvalost pak je tohleto, že vy mě možná i kvůli tomu voláte, jo?
1: Ano, je to tak.
2: Vašeho rádia, no.
1: No tak dobře, Vasil Simkovič alias Fantomas, fanoušek z nejvěrnějších a teď stylově tedy Fantomasy, naslyšenou.
2: Brzy naschledanou.
1: No tak jo, ještě tip na závěr. Streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci u Tipsportu oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se také můžete zúčastnit soutěží Fantasy a typovačka celkem o 10 milionů korun.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Posloucháte Rádio Impuls, za chvíli zase přepneme do češtiny s Davidem Dejlem a písničkou Akorát. Akorát ještě musíme prověřit dopravní situaci, kolonu stále čekejte na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. A bude toho víc, za 2 minuty v dopravě 007, hlavně opatrně.

0: nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová se hlásí od profíků z Global Assistance.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Na D1 je velmi silný provoz a místy kolona v úseku mezi 210. a 196. kilometrem směrem z Vyškova do Brna. V protisměru doprava zpomaluje před Brnem zhruba od 190. kilometru. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Hostivař částečně blokuje provoz porouchané nákladní auto. Kolona se táhne od Spořilova a kvůli tomu popojíždí také dálnice D1 na příjezdu do Prahy od Průhonic. A zdržení vás čeká ještě na pražském okruhu mezi Chrášťany a Ořechem směrem k D1 a v protisměru mezi Vescem a Barandovem. Z Global Assistance Marta.
0: Děkuju, teď zdravíme parťáka Vlastimila, halo, halo.
2: Menší zdržení, chodová plana, plana obou straně, je tam práce na silnici, je více Kivadlově, ahoj.
0: Ukázková spolupráce, ahoj, tak děkujeme všem, taky se připojte 605 222 007, zavoláte, anebo je tady žlutá rádiová aplikace. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Radio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku další zprávy. Teď se pojďme podívat na počasí. Už na to zítřejší má být jasno nebo skoro jasno s teplotami od 21 do 25 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betano jackpot.
3: Je to Betano jackpot 100 000 korun, chlape!
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
14: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
13: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
14: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
13: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
15: Miliardového výherce čeká veškerý servis. Současné teploty otevírají koupaliště. Washington posílá žadatele o víza domů. U zpráv ve dvě vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
15: Nového miliardáře čeká milionář

0: Do exotických destinací nebo pro podporu charitativních projektů. Včerejší sázející uhádl 7 čísel v mezinárodní hře Eurojackpot. Na vyzvednutí peněz má rok. V některých českých kempech už je rušno. Teplé počasí přimělo mnohé provozovatele koupališť a pláží zahájit předčasně sezónu. Jak to vypadá u západočeské přehrady Hracholusky, tak to nám teď přímo z vody řekne náš reportér Tomáš Kabát. Hezké odpoledne.
1: A pěkné odpoledne, přímo z pláže u Hráze. Já pomalu tedy vcházím do vody, která je z kraje čirá. Já vidím, jak odháním ryby a samozřejmě mé kroky trochu víří tu vodu. Je pracovní den, takže lidí okolo je jenom hrstka. Na první pohled je pláž poměrně čistá. Přece jenom jsem dnes přece i pár odpadků zahlédl. Ta voda je prozatím průzračná, ale i tak na kamenitých okrajích jsem zahlédl mírný nazelenalý zákal. Jestli jsou to senice, to prozradí až výsledky příští hygienické kontroly. Ta předchozí proběhla 18. května. Podle zveřejněných dat je voda vhodná ke koupání, ovšem má zhoršené vlastnosti. Jak už tak bývá, na okraji je voda prohřátá, ale čím hlubší je, tak tím je studenější. Zhruba 10 metrů od břehu má 23 stupňů Celsia, teplota vzduchu 28, ale občas zavane příjemný vítr. Já už jsem teďka poprsal, tak se loučím přímo z přehrady Hracholusky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
0: Díky. Dotace Agrofertu proudí dál. Ministerstvo zemědělství má za to, že se na ně nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Deníku N to dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestián. Podle českých médií Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Cesta k legálnímu životu cizinců ve Spojených státech se komplikuje. Nové nařízení Washingtonu posílá žadatele o víza nebo zelené karty zpátky domů. Rozděluje tak i rodiny dospělých dětí, které už mají americké občanství.
2: Administrativa prezidenta Trumpa mění imigrační pravidla. Nová nařízení postihnou tisíce lidí. Patří mezi ně dočasní zaměstnanci firem, uprchlíci, rodiče dospělých dětí, které už mají americké občanství. Pokud překročili limity svého víza, budou se muset vrátit okamžitě domů a řešit legalizaci pobytu na amerických ambasádách svých rodných zemí. Případy rodinných příslušníků amerických občanů se přitom běžně řešily na imigračních úřadech přímo v USA. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Tenistka Sára Bejlek dohrála na Roland Garros ve druhém kole. 20-letá česká hráčka světovou trojku a čtyřnásobnou šampionku z Polska Świątekovou nezaskočila. Prohrála s ní 2-6 a 3-6. Na antukových dvorcích v Paříži se dnes představí ještě Karolína Muchová, Marie Bousková, Jakub Menčík a Tomáš Macháč.
3: Posloucháte Radio Impuls. Nedávné výtržnosti na fotbale znovu rozpumpovaly debatu o kamerách na stadionech, tak se na to podíváme podrobně, krátce po půl třetí. Teď muzika, hrajeme Buty, potom Jamese Blunta. Honza Benešovský u mikrofonu.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: českou muzikou. Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další kusy hudební, třeba ABBA nebo Škvor. Ovšem teď se z terénu hlásí kolega Petr Berka.
1: Dobré odpoledne, Honzo, tobě i všem u Rádia Impuls. Tak ano, hlásím se v rámci projektu Jezdíme s úsměvem, kde odměňujeme zodpovědné šoféry z řad posluchačů Rádia Impuls a i dnes vezeme pořádnou porci lákavých odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc a nebo jelibo něco z gastronabídky nebo body do apky MyStation, tak záleží opravdu čistě na vás, kterou tu odměnu si vytáhnete. Je potřeba vzít taky na vědomí, že odměny tahají vždy první z vás, tak zbystřete, já na vás čekám právě od této chvíle 30 minut na čerpací stanici OMV v Olomouci v ulici Chvalkovická. Právě tady budu půl hodiny čekat na zodpovědné řidiče a první z vás dostane odměnu. Tak opatrně přijďte za mnou na Chvalkovickou čerpačku OMV.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zase v terénu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona po pojíždí na D1 na příjezdu do Brna od Vyšková mezi 210. a 196. kilometrem. Do další přerušované kolony vyjedete před Prahou na 6. kilometru u Průhonic. Kolona pak dál pokračuje až na jižní spojku. Na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 3. kilometru. Také po D5 na příjezdu do hlavního města je kolona od 3. kilometru. Dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Na D10 na 21. kilometru ve směru od Turnova na Prahu se stala nehoda. Řidiči se tady zdrží ve více než kilometrové koloně. A v Bílině v části Chudeřice u sjezdu z hlavního tahu na Teplice se srazil nákladní auto s motorkou. Tak jezděte opatrně, sem tam se ozvěte. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, další česká muzika před námi. Kapela Činasky bude hrát drobnou paralelu. Takové náhlé probuzení telefonem, to není jen tak. Dnes ráno jsme takto vybafli na posluchače, který v rozespalosti prostě neřekl výherní pozdrav a tím pádem se připravil minimálně o 10 tisíc. Jak to bude zítra mezi 5. a 9., to je hodně na vás. Registrujte se, každé další přihlášení do hry zvedá šanci na zavolání. Vstupte na www.impuls.cz přes SMSku na čísle 906 1109 anebo v naší rádiové aplikaci. Do telefonu prosím pěkně říkejte zásadně halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Radio Impuls, před námi klasika Jakufík. Katapulti, Simpul z krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Výtržnosti na fotbalovém derby znovu otevřeli debatu o využívání kamer na stadionech. Česko aktuálně nemá zákon, který by technologii se systémem na rozpoznávání obličejů umožnil používat. Právě to bylo tématem dnešního vydání pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz.
2: Místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička vysvětluje, že není kamera jako kamera. Debaty se vedou hlavně o používání těch, které skenují biometrické údaje.
3: Typicky právě to jsou i ty markanty v rámci vlastně obličeje, které má každý jedinečné. Jejich zpracování podléhá výrazně vyšší ochraně.
2: Vysvětlil Mička v pořadu Rozstřel na iDnes. Incident na stadionu v pražském Edenu podle něho Česko posunul blíž nové legislativě.
3: Je potřeba zákon na národní úrovni, který to zpracování nějakým způsobem postaví.
2: Úřad pro ochranu osobních údajů má ve věci především dozorovou funkci. Podle místopředsedy Mičky ale tlačí na to, aby zásah do osobních údajů byl co nejméně invazivní.
3: Ale zároveň tedy splnil i to, co si od toho slibují ti jednotliví aktéři. A pak najít za nás ten nejmenší společný jmenovatel, jak toho dosáhnout za co nejmenšího zásahu do těch práv.
2: Víc o možném biometrickém kontrolování fanoušků nabízí pořad Rozstřel na webu iDnes.cz. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Posloucháte Radio Impuls, česká muzika. Za chvilku Pavel Vítek, ale teď Petr Berka, ještě jednou z terénu, zdravíme tě.
1: Ano, jezdíme se Směvem, dneska v Olomouci, aktuálně jsem na ulici Chválkovská, kde jsem strávil půl hodinku s posluchači a měl za cíl odměnit zodpovědné a bezpečné jezdící šoféry z řad posluchačů Rádia Impuls, tedy agentů 007. Ta hlavní odměna, tedy tankování na roh zdarma, bohužel v Olomouci nepadla a nepadla ani odměna tankování tentokrát na měsíc zdarma. Až po půl třetí dorazil jako první Dominik Schválkovic, tedy místňák, a vytáhl si odměnu v podobě 800 bodů do apky MyStation. Tak gratulace, Dominiku. Já zdravím všechny posluchače v Olomouci, zde aktuálně prší, přehnala se bouřka a míří k svatému kopečku. Já pro změnu mířím domů připravit reportáž s dnešním výhercem a tu uslyšíte po 18. hodině na Rádiu Impuls.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
4: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnici, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
3: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Rádio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vyspálek z Global Assistance.
5: Ahoj Jonzo, pěkné odpoledne. Na D10 na 21. kilometru za Benátkami nad Jizerou směrem do Prahy narazil kamion do svodidel, kolona měří přes 4 kilometry. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Hostivař překáží nepojízdné nákladní auto. Do kolony vjedete u Spořilova. Ve Spořilovské směrem do centra před jižní spojkou bouralo osobní auto s nákladním. Kolona se táhne od Chodova. V obou směrech si postojíte na Pražském okruhu před Ořechem. Více než 2-kilometrová kolona je na D1 před Průhonicemi ve směru do Prahy. Cestou z Vyškova do Brna budete popojíždět v přerušované koloně mezi 212. a 196. kilometrem a před Brnem směrem z Prahy pak vázne provoz mezi exity 182 a 196. Z Global Assistant Marek.
0: Jsme tady, abychom vám pomohli se vyznat na cestách. Když se připojíte, bude to fajn, ozvěte se na 605 222 007 nebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Petr s Renatou jsou tady, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
7: Krásné, úžasné, teplé, téměř letní odpoledne jsme tady.
0: Tak jo.
6: Jsi se rozvášnil. My začneme to naše vysílání soutěží o poukázku na nákupy, protože jakmile vyhlásíme soutěžní otázku, strhne se nám WhatsApp, protože ano, na nákupy chodíme zjevně rádi.
7: A budou to nákupy za 5000. Mm-hmm. A taky dneska budeme hledat 18-leté, tentokrát z roku 1978.
6: Jejda, tak vzpomínejte, je to dávno, letos je vám 66, mm-hmm. No ale tak rok 1978 mohl určitě přinést nějaké zásadní události.
7: Mnoho se jich stalo, překvapivě. Tak
6: připomeneme
7: je odpoledne.
0: Jsem na to zvědav, odpolední vysílání Rádia Impuls, mějte se krásně, ahoj.
6: Ahoj.

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne, minuta a půl před 15. hodinou. Jiřinka Součková připravuje zprávy. U Stojanů se budeme potit o něco méně, i o tom budou zprávy. Pak nás čeká Karel Gott pokaždé. A venku nás čeká co?
1: No zítra se taky budeme o něco méně potit, trošku se ochladí, ale relativně teplo bude pořád, obloha bude jasná až polojasná. Naměříme 21 až 25 na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Kdo je u vás v práci největší hokejka?
1: A kde budete sledovat hokej s Finny? Bude pořádně horko.
4: Halo, tady
3: a možná vám bude pěkně horko při 100 tisícové výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
3: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
1: Klára Šedová a Honza Daně.
5: Klára zasmíří.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
10: Ceny pohonných hmot zítra lehce klesnou. Policie dopadla dalšího žháře z Pardubic. Hokejový Fantomas je ve Švýcarsku inkognito. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: A začínáme každodenním reportem o cenách paliv. Na základě rozhodnutí státu zítra maximální ceny pohonných hmot opět o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 40 haléřů na zhruba 44 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za necelých 41 korun za litr. To je o 60 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu, v pondělí, to rozhodla vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první půlce dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.

0: pociťují všichni. Podle zpravodaje Jana Čady jsou i dnes na pořadu dne tropické třicítky. Dobré odpoledne, Honzo.
1: Hezký a horký den. Dnes to je a bylo zajímavé. Subtropy na Zlínsku či Uhersko-Hradišťsku, tropy pak ve Strážnici i na samém jihu Moravy. Zajímavost z úst našeho kolegy Ivana Kytky. Londýňan hlásí stejné vedřiny v jeho Big městě, ale také Sklentnice na Břeclavsku, kde dlí momentálně na krátké dovolené. Je to stupňově 30 na 30. Jinak jižní Morava ve slunci a parnu, chlazení nutné, postřikové vozy v centrech měst vítány, lidé už zkoušejí i vody přírodních jezer. Jan Čada, Radio Impuls, jižní Morava.
0: Pár desítek lidí se dnes v Praze poklonilo památce parašutistů. U památníku Antropoid si připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Památník stojí nedaleko zatáčky, kde na Heydricha zaútočili parašutisté Kubiš s Gabčíkem.
2: S Impulzem na hokej.
0: Hokejový fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který coby fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil třech úvodních zápasů naší reprezentace, znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
3: Když jsem se zjistil, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo. Tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojnička, jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil, jo.
0: Směrem k zítřejšímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický. Typuje výhru 5-2 a postup do semifinále.
4: No a 4 minuty po 15. jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu. S vámi odteď Petr Broží.
5: A Renata Kuková a za chvíli si zahrajeme o poukazy na nákupy. Těšte se.
4: No a skvělá muzika připravená. Karel Gott po každé právě teď na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dopolední impuls, 4 minuty před 3:45, za chvíli další muzika, česká muzika, jeleni všude zdejší. Koukáme i na silnice, aktuálně vidíme nehodu na D10 a taky na D5. Doprava 007 je tady za 3 minuty a taky dneska budeme nadělovat.
1: Přesně tak, za chvíli budeme soutěžit o dárkové poukazy v hodnotě 5000 korun do nákupního centra Palladium, největšího a nejstylovějšího nákupního místa v centru Prahy s jedinečnou atmosférou. Platnost poukazů je 1 rok a můžete je využít ve 100 vybraných obchodů Palladia.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na čtyři a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D10 na 21. kilometru ve směru od Turnova na Prahu narazilo nákladní auto do svobodidel. Za nehodou se vytvořila už 4-kilometrová šňůra. Na D5 na 95. kilometru ve směru od Rozvadova na Plzeň se srazila dvě nákladní auta. Tady je kilometrová kolona. A v opačném směru na 78. kilometru D5 bouralo osobní auto s podvalníkem. Do kolony se dojíždí na kilometru 74. Pojďme na D1, tady ve směru od Vyškova na Brno je přerušovaná kolona mezi kilometry 212 a 196. Dále ve směru na Prahu na 127. kilometru bouralo nákladní auto s osobním. I tady se zdržíte, a to ve 2-kilometrové koloně. A ve směru od Prahy na Brno, stále jsme na D1, je taky přerušovaná kolona mezi kilometry 178 a 196. Ať je těch problémů co nejméně, jestli u nějakých víte, zavolejte ostatním na 605 222 007 nebo svůj zkaz nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Jeleny.

0: Takhle vám hraje odpolední impuls. Za chvíli jdeme zase k české muzice a bude to Lucie Vondráčková, vzkaz Lavy. Počkejte jenom chviličku, protože teď pro vás máme další dárky. My celý tento týden v tomhle čase hrajeme o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze. Jak jsme slíbili před chvílí, tady je dnešní soutěžní otázka.
1: Dávejte dobrý pozor. Co bylo v 19. a 20. století na místě dnešního obchodního centra Palladium v Praze? Máme tři možnosti. Za A kasárna.
0: Nebo za B letiště.
1: A nebo za C fotbalový stadion. No, jak tipujete? Odpovědi pište na náš WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme výherce.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v Etihad aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
17: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
18: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Polední impuls, za chvilku impulzuje krabička, v ní Marie Rotrová, to nic, rozhodně nic není správné slůvko pro to, co pro vás máme. Teď je tu dnešní vrchol soutěže o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze. No a takhle zněla dnešní soutěžní otázka.
1: Co bylo v 19. a 20. století na místě dnešního obchodního centra Palladium v Praze, jsme se ptali, nabízeli jsme tři možnosti, buď kasárna, letiště nebo fotbalový stadion. A na telefonu už bychom měli mít Kateřinu. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám.
0: Katka Vincetlová. Katko, tak co bylo původně místo současného Palladia v Praze?
2: Tak místo současného Palladia byly kasárny.
1: Je to tak, gratulujeme, přesně tak, kasárna. Takže vyhráváte poukázku v hodnotě 5000 do nákupního centra Palladium v Praze. Děkuju. Máte radost?
2: No, obrovskou, a myslím, že jí. Že mi s tím pomůže, se jim ten bude mít ještě větší radost.
1: Jo, takhle, máte syna, který rád nakupuje. Tak tomu uděláme.
2: Extrémně. Je to fotbalista, takže má rád
1: jo,
2: módu.
1: Takhle, no jo, tak jistě, nagelovat vlasy, koupit něco pěkného na sebe, tak v tom případě mu vzkažte, že ty poukázky může uplatnit ve stovce vybraných obchodů v Palladiu, restauracích, kavárnách a také provozovnách služeb, protože Palladium je samozřejmě dostupné metrem, tramvají, ale taky autem díky prostornému parkování přímo pod budovou Palladia. Jinak i pro ostatní více najdete na www.palladiumpraha.cz. A velikánská gratulace.
0: Katko, rozhoďte poukázky synovi, můžete se rozběhnout po Palladiu. Jinak k té vaší odpovědi. Právě na konci 18. století byl zdejší areál upraven pro potřeby armády a vznikl rozsáhlý kasárenský komplex s unikátní jízdárnou, který sloužil armádě až do roku 1993. Právě přestavbou těchto kasáren v letech 2005 až 7 vzniklo současné nákupní centrum Palladium.
2: Já tak jsem tam kousek dělala právě v bance, takže...
0: No jejda.
1: Takže dobře víte, my vám ani vás nemusíme navádět. Tak v tom případě jistý směr, je mi to jasné. Jak jsme říkali, pozdravujeme, gratulujeme a pro vás ostatní zase zítra.
0: No a jdeme k muzice, Marie Rotrová, to nic. V naší krabice Impulzovic, jdeme na to.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Hudební impuls za chvíli. Další česká muzika, Olga Lounová, K výškám. My sledujeme i silnice, aktuálně nehoda na D10, na Pražském okruhu nebo v Kroměříži. Doprava 007 je tady za minutu a půl. No a máme pro vás i pořádnou porci muziky v případě, že máte v práci své oblíbené kolegy.
1: To je pravda, já jsem byla trošku překvapená, že je dneska už středa. Myslela jsem si, že úterý, tím pádem se nám půlí pracovní týden. A právě když už budeme mluvit o práci a o vašich milionových kolezích v práci, myslíte na ně a chtěli byste jim udělat radost, prostě odměnit je za to, že jsou dobrý, že máte v práci, že pás podrží, když je nějaký problém. Takoví vzácní lidé jsou i někteří naši kolegové a možná i vaši. Takže jak to udělat? To vám řekne Petr.
0: No tu radost můžete jim udělat klidně 7x, protože každé přední dopoledne v 9 u Vlasty Korce 7 pecek právě pro vaše úžasné milionové kolegy z práce. Jak se přihlásit, je to velice jednoduché, www.impuls.cz a je to.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 15.45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D10 na 21. kilometru za Benátkami nad Jizerou směrem do Prahy narazil kamion do svodidel. Kolona tady měří přes 4 kilometry. Zdržíte se ale i v protisměru. Dále D1 na 127. kilometru za Měřínem směrem do Prahy bouralo osobní auto s nákladním. Tady popojíždí stejně dlouhá kolona. Pomalu to jede potom před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. A před Prahou směrem z Brna je na D1 tříkilometrová kolona před omezením na 10. kilometru u Modletic. Na příjezdu do Prahy z Brna ve Spoužilovské před jižní spojkou boural osobák s nákladňákem. Postojíte si odchodová, takové klasické místo. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobáků v Kroměříži v Kotovické ulici u křižovatky s Alšovou. Bouralo se taky na Pražském okruhu před Komořanským tunelem směrem na letiště. Do kolony vjedete u Jesenice. V protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Ořechem. Na D5 na 95. kilometru ve směru od Rozvadova na Plzeň se srazila dvě nákladní auta. Tady je kilometrová šňůra. A ještě D3 na 90. kilometru před Soběslaví směrem do Českých Budějovic bouralo osobní auto s nákladním v levém pruhu. Doprava tady zpomaluje, dávejte pozor. A zapojte se taky, dopravu s námi můžete vysílat buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.

0: Impuls, 2 minuty před 16. hodinou. Jiřinka Součková připravila zprávy. Někdo už má balík. My to nejsme. Víc ve zprávách. Pak třeba Eva Farná, boky jako skříň. A co nás čeká venku?
1: Venku nás čeká zase krásné počasí, protože se sice teploty trošku poníží, ale pořád bude pěkně, jasno až polojasno, teploty 21 až 25 stupňů.
2: Pšt, už jste to slyšeli? Příští týden se na Impulzu něco chystá. A Richard Krajčo v tom má prsty. Víc prozradit nemůžeme.
3: Ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví on, dárek dostanete vy. Týden s Richardem Krajčem. Týden plný překvapení. Startujeme v pondělí na rádiu Impuls.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Čerstvý miliardář už má peníze na účtu. Cesta na Šumavu bude komplikovanější. Češi hokejistům věští konec. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
14: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Rekordní Eurojackpot získal online sázkař. 2,5 miliardy od daně očištěných korun má už teď na svém účtu. Výhru fyzicky vyzvedávat nemusí. Sázková kancelář Allwin Česko ale i tak očekává, že se přihlásí a dostane tak nabídku na rady v oblasti zákona, financí i psychologie. Impulzu to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
15: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online. To znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket. Jeho cena je 400 korun.
13: Nezdaněná částka blížící se 3 miliardám je rekordní výhrou tuzemské historie. Při zohlednění inflace a platné srážkové daně, která předchozí rekord ještě nekrátila, ale reálně nejvyšší není. Policie na Mělnicku stíhá dvojici výtržníků. Dva 34letí muži během půl roku v 9 případech kamenem nebo vzduchovkou poškodili světla u návěstidel na železničních přejezdech. Kriminalisté dvojici obvinili z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Rolls-Royce a Škoda si plácli. Britská společnost SMR si vybrala plzeňskou Škodu JE.

0: odpoledne. Mosty za obcí ve směru na Radešov jsou na krajské silnici druhé třídy. Nový most za 137 milionů korun úplně nahradí současné trojmostí, a to včetně navazujících silnic v nové trase. Umístěn bude nedaleko proti proudu řeky a zajistí rovný průjezd na pokračující silnici do šumavského Rejštejna. Cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Předpokládaná doba výstavby je 20 měsíců. Klára Fajstová, Radio Impuls, Dlouhá Ves.
1: Ukrajinský prezident Zelenský prosí Američany o pomoc. V dopise svému protějšku Trumpovi a Kongresu Spojených států žádá o prodání a dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek. A to v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise informují agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
2: S Impulzem na hokej.
1: Češi na své hokejisty nesázejí. Letošní mistrovství světa by podle bookmakerů i sázejících mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. V zítřejším zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak většina sázejících. Na vítězství Čechů nad Finskem se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Finy je zhruba 1,5:1. Nejpravděpodobnějším vítězem mistrovství zůstává náš včerejší soupeř Kanada.
3: No, 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou, další za hodinou s vámi i nadále Petr Brožík.
4: A Renata Kuková, v této hodině budeme vzpomínat na rok 1978, tak se přidejte.
3: A teď Eva Farná, Bok jako skříň na Impulzu.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Puls 7 minut po 16. hodině a taky dneska s vámi budeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Konkrétně budeme vzpomínat na rok 1978. Pokud jste v tom roce byli 18,

0: Letí, tak letos máte 66. narozeniny, to abyste se lépe orientovali. Tak pojďte přidat vaše příběhy a vzpomínky, vaše první lásky, třeba vaši první práci, abychom vás do té atmosféry toho roku trošku tak jak si vetnuli, tak vám pár věcí z toho roku 1978 připomeneme.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: No pro nás, jako pro Československo tehdy, to byl doslova vesmírný milník. Protože v roce 1978 letěl do vesmíru náš první a zatím i poslední kosmonaut. Vladimír Remek se stal prvním člověkem ve vesmíru mimo tehdejší velmoci Spojené státy a tehdejší Sovětský svaz.
0: No a pozor, velká věc se stala v roce 1978. Doufám, že pamětníci se ozvou na náš WhatsApp, protože fotbalový klub Zbrojovka Brno získal svůj první a bohužel teda taky od té doby jediný mistrovský titul v historii československé nejvyšší soutěže, tak doufám, že Brňáci už si píšou naše WhatsAppové číslo, napíšou, jaké to tehdy bylo.
2: No, jak slavili, to je zpráva pro tebe, pochopitelně, to jasně. Je, o tom není vůbec sporu. No a třeba jste v té době vy i vaši vrstevníci nebo mnozí další pyšně nosili tak obyčejnou věc jako třeba tenisky. Občas byly už tehdy k sehnání i západní značky. No a pozor, nošení tenisek se dostalo i do zpráv tehdejší československé televize v skutku vědeckým pohledem.
3: Tenisky a jim podobná obuv se prostě staly všudy přítomnou módou. Jak se však na ně dívá lékař odborník?
4: Samozřejmě teniska patří na hřiště a ke sportu. Pro celodenní nošení je absolutně nevhodná. Obzvláště je to chybné, jestliže se používá při práci. A to při takové práci, kdy se převážně stojí nebo chodí. Dolní končetina se nedostatečně prokrvuje.
2: No, tak pozor, prosím vás. Jo.
0: Kdyby tehdy paní věděla, že...
2: Opatrně s těma teniskama, ať nemáte nedokrvené nohy. Hlavně při práci.
0: Já si myslím, že tehdy ty tenisky vypadaly jinak. Dneska jsou úplně parádní, nosíme je pořád.
2: To byla určitě propaganda, protože tenisky nebyly tak, aby
0: jasně,
2: zbytečně lidi neprahli, tak
0: přesně.
2: Se vyrobí problém,
0: no
2: že
0: jasně.
2: Tenisky.
0: Pojď dál.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Vzpomínáme s vámi na rok 1978 a tehdy Karel Gott přišel s Babylonem.
5: Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň.
2: Krásný tohle pamatuju na malé černé desce, jsem si to pouštěl, to bylo super. Jsme v roce 1978 a už takovéhle diskotékovky prostě jeli, třeba Bonnie Eva i Rasputin. To byla super doba na muziku.
0: A pozor, teď trošku jako vybočíme, ale pořád je to rok 1978. Představte si, Rychlík jede do Prahy, Luděk Sobota a Benjo Band.

0: No, tohle jste bez pochyby poslouchali jako 18letý v roce 1978, ale i mnozí další, tak přidejte vaše vzpomínky, co si pamatujete z té doby, co jste nosili, jestli jste měli tenisky a nedokrvené nohy.
1: A nebo slavili titul se zbrojovkou Brno.
0: A nebo sledovali, jak letí Vladimír Remek. Náš WhatsApp 605 222 007 na vaše příběhy, buď je napsané, anebo namluvené, úplně v pohodě, za to jsme taky rádi. No a ještě se v té době přidržíme, protože, a to jsem říkal, jak vznikaly diskotékovky, třeba Village People, YMCA.

0: prvním půlce, další muzika za chvilku, Lenka Filipová s Leny, Samotní nejsme nic, sledujeme taky silnice, čerstvá nehoda na D10 na Pražském okruhu a dokonce i na D5, doprava 007 za 3 minuty.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Opět pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D10 na 21. kilometru ve směru od Turnova na Prahu narazilo nákladní auto do svobodidel. Za nehodou se vytvořila už 6-kilometrová šňůra a zdržení čekajte je taky v opačném směru. Asi se někteří potřebují pokoukat. Na D5C na 95. kilometru ve směru od Rozvadova na Plzeň se srazila dvě nákladní auta, tady je kilometrová šňůra. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno je přerušovaná kolona mezi kilometry 210 a 196. Ve směru od Prahy na Brno je taky přerušovaná kolona, tady mezi kilometry 174 a 196. Bouralo se na Pražském okruhu před Komořanským tunelem směrem na letiště. Do kolony vjedete u Jesenice, v protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Ořechem. O dalších problémech dejte vědět dalším kolegům a kolegyním za volantem, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.

0: zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz.
1: Další muzika na Impulzu za chvilku, budou to i Soubis, nebude to dobová muzika, teď budeme vzpomínat.
0: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme se s vámi vrátili do roku 1978. Alexandra nám napsala, že tenkrát po maturitě zažila první dovolenou v zahraničí. Tehdy ještě s rodiči byla na dovolené v Bulharsku. Pro ní životní zážitek. Do té doby byla maximálně v jižních Čechách.
1: No, Sašo, doufám, že jste se podívala potom i dál. Teda. Zdeněk z Jihomoravy se ozval na WhatsApp. V roce 78 v dubnu jsem se vrátil z vojny a na Silvestra se nám narodila první dcerka Monika.
2: Tak ať počítám, jak počítám, tak to teda musela být rychlost, Dendo. Vy sotva jste se vrátil, tak to jste ještě už na nádraží možná započali.
1: Možná byl kratičký opušťák před konce vojny, to už
2: jo, to je
1: možný,
2: tak nebudeme se v tom pitvat.
1: Vojna.
2: Dobře. Josef Bížel se na WhatsApp přidává. V roce 1978 mi bylo 18. V červnu jsem skládal učňovské zkoušky, také jsem měl první předvojenskou lásku, která samozřejmě nevydržela.
1: To tak bývá.
2: Dělo se to.
1: Ještě náš WhatsApp. Ani nic konkrétního nemám. Všechny ty roky byla taková nuda a šeť. Den za dnem bylo jasné, co bude zítra, pozítří, za měsíc a roky plynuly, budeme 70. Milan z Chebu.
2: Tak je pravda, že 78. takový mohl být, ale zase tam byla taková jiskřička, něco hezkého, a to byl seriál z roku 1978. Ty víš, který měl premiéru?
1: No jistě, tehdy měl televizní premiéru seriál Nemocnice na kraji města. Netřeba dál představovat. A samozřejmě herecký koncert Ladislava Chudíka, Miloše Kopeckého, Elišky Balcerové, Josefa Abraháma a dalších.
3: Ale vida, nedobytná anesteziologka jihne. Co mám udělat, abych to neprošli?
4: Pojďte se mnou znovu na EKG.
3: Vy umíte nasadit tak antierotický tón. Hlídejte si to. Já už vám to říkám po druhý. Nebo se vám to trvale usadí jako, já mám na to odborný termín, jako vagina pectoris.
1: 78. Nemocnice na kraji města. Skvěle napsané, skvěle zahrané a i proto vlastně ten seriál žije dodnes.
2: Přesně tak. Máme ho rádi.
1: Tak a další vzpomínání přidáme.
0: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Už se nám zase WhatsApp plní vašimi zprávami a vzpomínkami na rok 1978. Přidejte si se i vy. Bylo vám 18 nebo víc nebo míň. Máte nějakou vzpomínku na to období? Tak se ozvěte na WhatsApp 605 222 0.

0: tohle je odpolední impuls, 2 minuty před 4:30, za chvíli dokončíme vzpomínání na rok 1978. No a další česká muzika bude už za okamžik, třeba Tereza Mašková, Hořkosladký valčík.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusili, 1-0.
3: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18:00 Energy Pub v Riegerových sadech.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Hodně Impuls 16.38, už za chvilku dobová krabička a v ní Lešek Semelka, ale na to si chvilku počkejte.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme se ve vzpomínkách vrátili do roku 1978 a jsme rádi, že vzpomínáte s námi i na našem WhatsAppu. Když jsme se bavili o tom, že v tom 78. fotbalisté zbrojovky získali mistrovský titul, tak nám napsal Mirek z Brna. Vzpomíná, že ho tehdy zbrojovka měla jistý už před koncem ligy. Poslední zápas potom zbrojovka hrála doma. Sice tehdy prohrála s Duklou, ale v pohodě se slavilo, na výsledek to nemělo vliv. Měl na sobě prý červenou šálu, kterou mu tehdy upletla máma, a na stadionu bylo prý snad víc než 40 tisíc lidí,
0: no,
2: prostě
0: to
2: plno.
0: Musela být atmosféra jako v Anglii normálně. Milena píše, jak jste říkali toho pána, že to byla nuda a šeť, tak pro mě rozhodně ne. Byla jsem v těch letech jako studentka na dvou chmelových brigádách a byla to sakra dřina. Chmel je naše zlato i díky mým ručičkám.
2: To se ti musí líbit taková zpráva,
0: no,
2: co? Děkuje, Mileno, děkuje vám Petr osobně za tohle. Šárka zase vzpomíná na Silvestra 78, jak po něm přišly ty obrovské mrazy a pak jsme se překlopili do 79. A školy vyhlásily uhelné prázdniny.
0: Další vaše zpráva, mě moc bavilo ježdění se rodiči na chatu, i táta byl pedant a musela se vždycky hned po příjezdu sekat tráva a pořád něco natírat a opravovat, tak jsem na chatě v Posázaví prožil krásné mládí. Leoš ze Záběhlic píše.
2: A tady je hezky, že se vlastně některé věci nemění, jo? Tohle píše o roku 78 a do dneška je to tak. Přijedeš na chatu, musíš hnedka sekat trávu a něco opravovat, jo? Takže tak.
0: Něco se prostě nemění. Dnešní vzpomínání na rok 1978 zakončíme českou muzikou, protože z toho roku je bezvadná věc Leška Semelky. Jsi prostě nejlepší a právě teď to máme pro vás v Impulzovic krabičce.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičce.

Odpolední impuls za chvilku. Petr Nať, Láska je tu s vámi, studujeme taky aktuální dopravu. Problémy jsou stále na D10 po nehodě kamionu, dokonce i na pražském kilometru. Doprava 007 je tady za 2 minuty. A ještě pro vás máme jednu věc, máme takový krásný, nový, uhlazený web. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání, nebo přihlášení do hry Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě na webu www.impuls.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 5:15 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D10 na 21. kilometru za Benátkami nad Jizerou směrem do Prahy stále překáží kamion po nehodě. Kolona měří přes 6 kilometrů a postojíte si taky v protisměru.
2: Za obcí Peruc na Lipochovice jsou 3 auta v sobě, tak tam je zpomalte a dejte pozor, ať do toho nevletíte.
1: Takže to bylo Litoměřicko. Na Pražském okruhu na 21,5 kilometru za sjezdem na Jinočany směrem do Mudletic boural osobák s nákladňákem. Kolona se táhne od Zličína a zdržíte se kvůli tomu i na plzeňské D5 před Prahou. Podobná nehoda překáží na okruhu směrem na letiště před Komořanským tunelem. Do kolony vjedete u Jesenice. Hodně plný je příjezd do Prahy po D1 z Brna mezi Modleticemi a Chodovem. Přímo v Praze se zdržíte na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. V protisměru pak mezi Krčí a Barandovským mostem. Ucpané jsou i příjezdy k Bubeneckému tunelu, z Povltavské a taky z Liberecké. Nehodu nám dále hlásí agentka Jana. Jani, kde se bouralo?
3: Hlásím dopravní nehodu v obci Dražice a je tam kolona tak kilometr z obou stran, od Písku i od Sábora.
1: Díky za to info, dávejte pozor. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi kilometry 176 a 196. Cestou z Výškova to jede pomalu mezi kilometry 203 a 196. A kratší kolonu hlásí profíci z Global Assistance na trase z Turnova do Liberce před Hodkovicemi nad Mohelkou. Zapojte se taky, buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve třech variantách. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV My Station je teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Tak šťastnou cestu.

0: dopolední impuls 2,5 minuty před 17. hodinou. Jiřinka Součková připravila zprávy, jsou tady skutečně co nevidět. Vypadá to, že s domácí koupačkou v bazénu to nemusí být jen tak v následujících dnech a týdnech. Proč, to se dozvíte za chvíli. Další muzika bude hned po zprávách. Marek Ztracený, Vlastní svět bude. A jak bude venku, tak to by měla vědět Renča, jestli se nepletu.
1: Jasně, že to vím. Bude zase krásně, ale trošku teploty nám klesnou, ale to nevadí, protože bude docela příjemných 21 až 25 stupňů.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Pouštění bazénu už je pod kontrolou obcí. Češi i přes zdražování paliv letní výjezdy plánují dál. Hokejisty zítra v Curychu čeká klíčový zápas. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Současné sucho vede obce k neoblíbeným řešením. Některé začaly omezovat třeba na pouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o půjčení cisterny na vodu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se sucho ještě zhorší. Zítra se sice lehce ochladí přeháněk, ale dorazí málo. Se suchem roste nebezpečí vzniku požáru. To je v těchto dnech vysoké i kvůli větru. Platí to hlavně pro Čechy a jižní část Moravy. Vinaři si počasí víceméně chválí. Letošní révě na jihu Moravy přeje, i když vinařům dělá vrásky na čele také sucho. Mohlo by ohrozit mladé vinohrady. Jak zjistila ČTK, vinaři tak aktuálně spíš než s počasím bojují s klesající spotřebou Čechů. Podle svazu vinařů se od covidu pokles pohybuje kolem 35%. Letošní léto má jedno velké téma – skokové zdražení benzínu a nafty. Ani to ale Čechy od plánování dovolených neodradí. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček radí, na čem Češi můžou při cestě do Chorvatska autem ušetřit.
10: To zdražení je v rámci několika set korun na tu osobu, na tu rodinu v tom automobile. To vychází třeba kolem tisícovky, takže když potom si odpustíme jednu nějakou pizza večeři v Chorvatsku, tak se v tomhletom pohledu moc nezmění a můžeme si užít tuto dovolenou stejně jako v minulém roce.
9: A když jsme u cen paliv, tak ty pro zítra na základě rozhodnutí státu o desítky haléřů klesnou, tedy ceny, ano. Litr benzínu v Česku zlevní o 40 haléřů na zhruba 44 koruny, naftu pak benzinky budou smět prodávat nejvýš za necelých 41 korun za litr. Most hlásí první větší úspěch při kontrolách vyloučených lokalit. Po skoro 3 letech hlídky policie a strážníků potvrzují, že tu lidé zamykají vchody do domů. O jak velký posun jde, vysvětlí náš zpravodaj Dušan Valenta.
11: Zdravím z Podkrušnohorského mostu, města, které se dlouhodobě snaží usměrňovat nepřizpůsobivé a bojuje proti nepořádku v ghettech. Dávno už přitom nejde o několik kilometrů vzdálený Chanov, ale běžné paneláky kousek od centra. Volně průchozí domy ve stovkách nebo sedmistovkách se totiž stávaly útočištěm pro

0: Zápas začne ve Swiss Life aréně zítra v 16:20. A tenis nakonec. Marie Bousková postoupila po třetí za sebou do třetího kola Roland Garros. V Paříži porazila britskou soupeřku Francesku Jonesovou po setech 6-0 a 7-6. Neuspěla naopak Sara Bejlek, ta podlehla světové trojce a čtyřnásobné vítězce turnaje Polce Švjontekové po setech 2-6 a 3-6. Do druhého kola pak postoupili ve čtyřhře Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová. V akci pak dnes z českých tenistů jsou ještě Jakub Menšík, Karolína Muchová a Tomáš Macháč.
1: A necelé 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Další za hodinu s vámi je nadále Petr Brožík.
2: A Renata Kuková, my u hokeje trošku zůstaneme, protože Radim Rulík by se zítra nemusel loučit. Budeme chtít, aby jsme porazili Finy.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rasmus, za chvíli zase česká muzika, opět a Radeček s Eli. I tak to za to stojí, někdo to stojí i na silnicích. Stále problém s kamionem na D10 a problémy jsou i na Pražském okruhu. Doprava 007 je tady asi za 4 minuty.
1: S Impulzem na hokej.
0: No stále se mnou tady sportačka Renča samozřejmě a téma jasné.
2: Jasně, hokej, mistrovství světa. Naši hokejisté už jsou v Curychu, to je potřeba říct, tam jsme se museli stěhovat z Friburgu, protože jsme si to zkrátka takhle uhráli a čtvrtfinále s Finskem obytí a nebytí na mistrovství světa tedy odehrajeme právě tam. Už ve zprávách jsme říkali, že se trenér Radim Rulík s reprezentací po tomto šampionátu loučí, od národního týmu míří do extraligového Kladna a hráči budou chtít to trenérovo loučení samozřejmě s co nejlepším výsledkem, jak nám řekl i kapitán Roman Červenka.
3: Samozřejmě prožili jsme spolu tu krásnou Prahu, takže to jsou prostě vzpomínky na furt a to, že teďka Radim končí, neznamená, že se on nemusí nikdy vrátit, ale samozřejmě teďka pro tu chvíli bychom hrozně rádi se rozloučili nějakým úspěchem, ale samozřejmě víme, jak je to těžký. No?
0: Já myslím, že to může být velká motivace v té zítřejší bitvě s Finskem.
2: Přesně.
0: Radim Rulík, který končí. Otázka je, kdy teda, jestli už zítra, nebo třeba až v neděli večer. No
2: tak řekl jsi to sám, zítra je to velká motivace, aby Radim Rulík opravdu vydržel ještě díl, aby nám vydržel do víkendu, protože tam už se prostě bude hrát o medaile, to si řekneme také na rovinu. Zázraky se dějí, na tomto šampionátu jsme bohužel zažili taky několikrát, se slabšími jsme prohráli. Se silnějšími nám to celkem šlo, tak uvidíme, jak Finsko, které se opravdu ukazuje ve velmi dobrém světle na tomto šampionátu, ale tak každý může prohrát. Když se říkalo o ruských hokejistech, že se nedají porážet, ale porazit se mohou. Jo, takže my sice neporážíme někoho jen tak pořád na tomhle šampionátu, ale porazit můžeme je někoho takhle silného.
0: Ano, prosím vás, Renata Kuková má takový jako nezvladatelný, bezbřehý optimismus.
2: Musíš.
0: Což už jsme včera si tady prožívali před tím zápasem s Kanadou, že to bude jasně za 3 body. Za 3 body to bylo, ale pro Kanadu ve finále. Tak uvidíme, co ten zítřek. Vlastně touhle dobou už bude začínat druhá třetina. Se bude hrát druhá třetina, takže...
2: Ale když jsi fanoušek, musíš věřit. Jestli jsi sázkař, no tak samozřejmě si asi nevsadíš úplně na Čechy, ale fanoušci věří.
0: Čeká nás posledních 23 hodin klidu a zítra v 16.20 to začne čtvrtfinále Česko-Finsko.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 17:45 a opět vám servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda kamionu stále částečně brání provozu na D10 na 21. kilometru ve směru od Turnova na Prahu. Vytvořila se tam 6-kilometrová kolona. V opačném směru se zbrzdíte ve 2-kilometrové. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu mezi kilometry 25 a 19. D1 směr do Brna, tady je přerušovaná kolona převážně kamionů mezi kilometry 174 a 196. V opačném směru do Prahy vjedete do kolony na 7. kilometru a ta dále pokračuje na jižní spojku až po sjezd na Štěrboholi. No a v Praze ve Strahovském tunelu ve směru od Smíchova částečně brání provozu porouchané auto a kolona se táhne do Břízkou až na jižní spojku ke Krči. Pevné nervy v těch kolonách, když tak se zapojte taky se svými hlášeními, buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s rádiem Impuls a ty taky srdečky, Eli, i tak to za to stojí.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: dopolední impuls, za chvíli zase česká muzika, živák kabátů, malá dáma. No a taky dneska byli v akci naši radostní velvyslanci Michal Randls Ransdorf zjišťoval. Co vás pohladí po duši? Mě třeba pohladí po duši, když je hezky, po práci můžu hodit nožky na stůl a je klid.
1: Jo, tak to mám taky a ráda vlastně.
0: Nikdo mě neštve.
1: Ale ono takhle může být i škaredě. Jo, když je škaredě, hodí se nohy na stůl, tak je vlastně taky hezky.
0: To je taky varianta.
1: Jo, já s tím hezkým počasím, mně se líbí přesně, když je hezky, když je zeleno, jo, jsi v přírodě, zahrádky, miluju zahrádky, ledový kafe, když je teplo, že tě schladí, to je všechno krásný. No a pak o sobě mluvit nebudu, protože to je pořád dokola.
0: Jasný. A co pohladí po duši vás, to se od Michala Ransdorfa dozvíte za pár minut tady na Impulzu.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Karel Poborský desát. Krásně to zkusili 1-0.
4: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě, doktor Max.
13: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
14: Myslím, že to bude za C. Gumák.
13: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
15: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Impuls. Za chvilku impulzuje z krabička, tam Petr Novák a jeho povídej, ale teď už je připraven náš expert na radost.
1: No, povídat budete vy, protože radosti ze života nám přinášejí maličkosti a mluvíte o nich právě vy, naši impulzáci, s našimi experty na radost. Tím dnešním je Michal Ransdorf.
2: Co vám v životě dělá největší radost?
3: Taková ta rodinná pohoda, když se prostě sejdeme mezi sebou a když strávíme spolu dobrý čas.
4: Krásný počasí a vychlazený pivo na zahrádce.
2: Co vám v životě dělá největší radost?
5: Moje drobokina, syn Daneček a dcerka Zuzanka. A když se chechtají, když je rozesměju, tak to mi dělá velkou radost.
6: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: povím, co bude na Impulzu dál. Třeba Miroš Birka a jeho prvá. Sledujeme také aktuální dopravu a máme velmi čerstvou zprávu, a sice uzavřenou D10. Doprava 007 je tady za 2 minuty.
1: Pojďme ale do rána, na Impulzu vám každé všední ráno můžeme přihrát do peněženky docela slušné peníze. Ve hře Halo tady Impulzovi hrajeme až o 100 000 korun, tak už jste se do naší hry zapojili, už jste registrovaní v naší žluté aplikaci nebo přes SMS-ku na čísle 906 11 09. Pak už musíte jenom doufat, že ráno zazvoní právě váš telefon. Vy budete bystří, budete dostatečně vzbuzení, abyste řekli správné heslo Halo tady Impulzovi, aby to nedopadlo jako dneska, když Dušanovi jsme se sice dovolali, ale toho jsme probudili a v tom šoku správné heslo bohužel neřekl.
0: To je prostě průšvih. Vraťte se zpátky do školních let, když jsme se učili básničku nebo malou násobilku a vždycky nám říkali, tohle musíš odříkat, jak když biče mrská, i když tě o půlnoci zbudí.
1: Přesně, všude to říkali stejně.
0: Všude to říkali stejně. No tak u Impulzových je to úplně to samé. I když vás vzbudí ráno třeba v 5, v 5:30, je to jedno, jak zazvoní telefon, říkám automaticky Halo tady Impulzovi a můžete mít třeba až 100 000 korun. Tak zase zítra ráno registrujte se na webu Impulzu nebo v naší mobilní aplikaci a třeba budete o 100 000 bohatší už zítra. Jenom připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
4: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
3: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď ve 6:15. Po nehodě kamionu je uzavřená D10 na 21. kilometru za Benátkami nad Jizerou směrem do Prahy. Kolona měří přes 6 kilometrů a dá se sjet přímo na Benátky exitem 27. Ucpaný zůstává Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Ve směru na letiště se zdržíte mezi Vescem a Barrandovem. Postojíte si taky na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 od 5. kilometru. Nepojízdné auto komplikuje provoz v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Troju. Ucpaná je celá Dobřízká a taky příjezd k Barrandovskému mostu z jižní spojky. Hodně plný je taky příjezd do Prahy po D1 mezi Průhonicemi a Chodovem a pomalu to jede naopak před Brnem ve směru z Prahy mezi kilometry 178 a 196. A nehodu osobního auta s trolejbusem hlásí profíci z Global Assistance v Českých Budějovicích na Husově třídě. Dávejte pozor a zapojte se do dopravy buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestou s rádiem Impuls. A dneska od nás tímto všechno. Loučí se Petr s Renatou a střídá nás Vláďa Jaroš.
2: Ahoj.
3: Ahoj, hezké odpoledne.
2: My už jsme se těšili, že zítra touto dobou budeme fandit hokejistům, ale ty tam máš dneska fotbal, takže klid.
3: Ano, dneska klid, nebo relativně klid, že jo, ten hokejový klid, dneska Brno, Slovácko a ty prostě v každém zápase máš ty svý emoce, Renatko, nám se to strašně líbí. A tak řekni, jaký máš vztah k zápasu dnešnímu Artis Brno, Slovácko.
2: Neuvěřitelný, protože Artis Brno ještě nikdy nehrál první ligu a toto je baráž o první ligu. Slovácko je prvoligové, Artis je druholigový, takže to je prostě velmi důležitý zápas pro brněnský tým. My jsme dneska vzpomínali v historii v té naší minulosti.
1: Na rok 1978, kdy zbrojovka Brno vyhrála první a jediný titul. Vlastně.
2: To je samozřejmě ten velký brněnský fotbalový klub, ale Artis rozhodně není žádný ořezávátko a chce do první ligy. Uvidíme.
3: Ne, tohle je paráda, jak to krásně vyšlo, ten hokejový klid, aby nebyla ta pozornost upřená, že jo, na to mistrovství. Krásně. A pak si to zase vybereme s Finama, tak říkám to dobře, Finsko, myslím. Finsko, no, tak
2: zítra
3: to...
2: odpoledne, takže tady zítra večer ano, budeme to... buď slavit, anebo...
3: No, právě.
1: A nebo smutnit.
3: Ne, já jsem právě zvědavý. Pojďme se soustředit ještě na ten fotbal, než přijdou ty další dramatické emoce. Tak dneska to bude fotbalově a samozřejmě taky koukneme do našeho projektu. Jezdím s úsměvem, takový bude večer na Impulzu.
2: Budeme poslouchat, mějte se.
3: Mějte se, ahoj.
1: Ahoj.

0: Za minutu bude 6, krásný večer, posloucháte Radio Impuls. Čenasky Hlavolam nebo kapelu Kryštof, co bude pak, dáme si hned po zprávách. Díváme se taky na počasí, počasí zítřejšího dne. Bude jasno, polojasno, na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, teploty okolo 25 stupňů, na severovýchodě bude kolem 20.
1: Kdo je u vás v práci největší hokejka?
2: Kde budete sledovat hokej z Finu? A komu bude pořádně horko?
3: A
1: možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
4: Neskusíte štěstí v Halo tady Impulzovi?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina
2: Klára Šedová a Honza Daně.
5: Klára zasmíří
6: jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Vítěz loterie už se raduje z nových miliard. Ke stavební novele se nakupila už stovka pozměňovacích návrhů. Policisté ve středních Čechách pátrají po vězni. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než stovku pozměňovacích návrhů. Vkládají je do sněmovního systému a v dnešním druhém čtení by se k něm měli přihlásit. Do rozpravy se jich přihlásili už 30. Exministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Česko má nového loterijního rekordmana. Neznámý online sázkař si za 400 u Olvinu koupil plný tiket a Eurojackpot mu vynesl necelé 3 miliardy korun.
9: Tolik peněz může přinést nejen euforii, ale i spoustu problémů. Už sázková kancelář proto automaticky nabízí pomoc, kterou popisuje mluvčí společnosti Olvin Česko Dita Stejskalová.
10: Psychologické poradenství, právní poradenství a finanční poradenství.
9: 2 miliardy a 911 milionů korun je sice absolutní rekord, jak ale upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, jeden z předchozích tuzemských výherců zbohatl skoro o dvojnásobek, a to nejen kvůli nově zavedené srážkové dani 15%.
11: Pokud bychom brali v potaz ještě zhruba 60% inflaci, která od roku 2015 nastala, tak dokonce ten výherce tehdy z toho roku 2015 v čistém a reálně měl výhru zhruba 1,4 miliardy korun vyšší.
9: Pro zajímavost, žebříček stovky nejbohatších Čechů od Forbesu uzavírají jména s majetkem přesahujícím 4 miliardy. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: Středočeští policisté hledají uprchlého vězně. 29-letý Jakub Havlíček dnes odešel z pracoviště poblíž věznice Jiřice. Odsouzený je za majetkovou trestnou činnost. Podle policejní mluvčí není nebezpečný. Hledaný měří asi 178 cm, je hubený, má modré oči, hnědé vlasy a na sobě měl na pracovišti červené montérky a bílé tričko. Výrazným znamením je u něj tetování na levé ruce, kde má vyobrazenou hlavu tygra. Jakékoliv informace o hledaném volejte na policejní linku 158. Cesta k legálnímu životu cizinců ve Spojených státech se komplikuje. Nové nařízení Washingtonu posílá žadatele o víza nebo zelené karty zpět do domovských zemí. Rozděluje tak i rodiny dospělých dětí, které mají americké občanství.
12: Administrativa prezidenta Trumpa mění imigrační pravidla. Nová nařízení postihnou tisíce lidí. Patří mezi ně dočasně

0: Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Odveta v Uherském Hradišti bude na programu v neděli. Baráž se v České lize hraje po 6. z dosavadních 10 dvojzápasů. Od sezóny 2018-19 vždy uspěl celek z nejvyšší soutěže. Včera potvrdil roli favorita ostravský Baník, který v prvním duelu porazil 3-0 druholigové Táborsko. A na závěr jedna horká sportovní aktualita. Fotbalová Slávia se plácla přes kapsu. Pražský klub posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v rámci České ligy. Oba kluby o transferu informují na svých webech. Média spekulují, že Hanáci mohou za 27-letého hráče získat přes 97 milionů korun. Dalších 24 milionů by jim přinesly bonusy.
1: Jak jsem tak poslouchal ty zprávy, tak někdo dostane 3 miliardy navíc, někdo možná 3 roky za to, že odejde z nestřižené o pracoviště. Každý podle svého. Hlavně, že to máte vy v pořádku. Po 18. hodině Vláďa Roš za mikrofonem. Pojďme hrát kapelu Činasky, taky za okamžik Krištofy. Pozor, budeme mít týden s kapelou Krištof. Řekneme si víc už za půl hodiny.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Radio Impuls, dobrý večer. Už se nám to blíží, týden s kapelou Krištof. Stane se to konkrétně těch příštích 7 dnů, tedy v příštím týdnu. Detaily o týdnu s kapelou Krištof budeme vědět už zhruba za čtvrt hodinky, tak poslouchejte Impuls. Všechno se dozvíte, sledujeme taky silnice, silný provoz. Máme na D1, ale dobrou zprávu současně přineseme z D10, bude to už za 3 minuty.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
5: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Rádio Impuls. Rádio se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vítejte na Impulzu, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5C vjedete do Kolony na 5. kilometru, ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech, to je na 19. V Praze je ucpaná jižní spojka a Dobřížská mezi Krčí a vjezdem do tunelu Mrázovka. Silný provoz a přerušované kolony jsou na D1 ve směru od Prahy na Brno, a to mezi 178. a 196. kilometrem. A hle, dobrá zpráva přichází z D10, 21. kilometr ve směru od Turnova na Prahu. Tady se podařilo nehodu kamionu odstranit a dlouhá kolona se tam pozvolna rozjíždí. Z místa volá také náš agent.
2: Teď jsem měl akorát kolem směr Praha Liberec, kamion už je pryč, policajti to tam začínají pouštět, kolona se teda postupně už rozjíždí.
1: Děkujeme, že jste nám to potvrdili. Další informace z vašich cest udělejte, nahlašte, dostaňte do vysílání přes žlutou mobilní aplikaci. No.

0: hezký tropický večer, posloucháte Radio Impuls. Příští týden se to stane, chystáme pro vás týden s jednou kapelou a fanoušci už teď poznali po prvních tónech, že to bude týden, kdy bude v hlavní roli kapela Krištof. Že si kolem toho necháme takovou hezkou tajemnou bublinu, ale 100% můžeme prozradit, že Richard Krajčo bude mít narozeniny, slavit bude on a ten dárek dostanete vy. Domluvme se tedy příští týden u Rádia Impuls, jak jste zvyklí, celý týden s kapelou Krištof, bude to velkolepé a prozradíme vám něco velmi zásadního pro letošní rok ohledně Rádia Impuls a kapely Krištof.
1: Vtip Vlasty Korce. Popíjet doma místo v baru je docela nebezpečný. Představte si, já jsem včera málem požádal svou vlastní ženu o telefonní číslo.

0: Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Václav Neckář se ozve z Impulzovic krabičky za pár málo chvil. Bude taky Jiří Korn, té, co snídá, tedy žijeme ve velkém českou muzikou. A máme taky spoustu odměn pro naše řidiče.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Můj kolega Petr Berka dneska s projektem Jezdím s úsměvem znovu odměňoval právě zodpovědné úsměvavé řidiče. Jaká odměna padla v Olomouci, to nám teď ve vysílání řekne Petr osobně. Petře, ahoj, zdravíme tě.
2: Ahoj, zdravím tě. Já byl dnes odměňovat bezpečně jezdící šoféry a zodpovědné řidiče v Olomouci skoro pod Svatým kopečkem v ulici Chválkovská. Dorazil jsem s úsměvem a to samé očekával také od vás. Nejdřív to bylo pěkně zamračený, tím narážím na odpolední buřinu, která se místní čerpačkou OMV prohnala, a pak se tady objevil místní posluchač Dominik krátce po půl třetí a co si vytáhl za odměnu? No, pojďme si to z Olomouce teď na Impulzu taky připomenout.
3: My vás zdravíme s posluchačem Dominikem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste dorazil jako první krátce po půl třetí, tak vám náleží odměna. Jaká to bude, záleží na vás. Pojďme na to. Vytáhnete si tankování na rok zdarma nebo na měsíc zdarma, co to bude? Řekněte nám to.
4: 800 bodů do aplikace MyStation.
3: Co tomu říkáte?
4: Super.
3: Tak aspoň, že tak.
4: Aspoň, že tak.
3: S prázdnou neodjete. Přesně taková byla dnešní odměna, tak ať slouží. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, taky káva Viva na měsíc a tak dále. To jsou odměny, které vozíme neustále sebou a kam pojedeme příště s projektem Jezdíme s úsměvem, se již brzy dozvíte právě v našem vysílání na Impulzu. Těším se.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: ještě bych je prodloužil název Miluju, maluju, taky horkuju. Zvládněte, jestli můžete s klimatizací, tak jste ti šťastnější. Za chvíli pokračujeme s českou muzikou Jiří Korn, Té, co snídá, a vydáme se i na silnice. Právě na to narážím, v autě snad máte vychlazeno. Nehoda se stala na výjezdu z Vlašského Meziříčí směrem na Vsetín. Je to silnice 57, podrobnosti za minutu a půl.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
2: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
3: Těšíme se na vás. Tebec Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
4: Jo, to je moje první hra na fujaru.
5: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Timko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar je připojen, všechno v pořádku. Pozdrav do globálu, Kubo.
6: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na výjezdu z Valašského Meziříčí na Vsetín na silnici 57 se likvidují následky po vážné nehodě osobáku s nákladňákem. Stále tam čekejte kolonu. Na Pražském okruhu vázne doprava v obou směrech na cestě k letišti u Barandova a v protisměru tedy k dálnici D1 před Ořechem. Na Liberecku na cestě od Českého Dubu na Hodkovice nad Mohelkou u odbočky na Domaslavice zasloují záchranné složky u nehody dvou motorkářů. Na obchvatu Českých Budějovic na Vodňany na úrovni supermarketu stojí poruchaný kamion a blokuje tam částečně provoz. A máme dobré zprávy z dálnice D10 od Turnova do Prahy. Na 21. kilometru byly následky nehody odklizeny a kolony se tam rozjely. Z Globa systém Kuba.
0: Děkujeme za hlášení, také se nám přihlaste přes žlutou mobilní aplikaci nebo volejte naši dopravní centrálu 605 222 007. Kdekoliv z republiky přejeme šťastnou cestu tam, kde právě jedete. Ať máte naprostou pohodu, dojedete dobře do své cílové destinace. A teď, protože na silnicích je někdy velmi neklidno, tak něco na relaxa.

0: Radio Impuls, 19. hodina za chvíli, dobrý večer. Jako kdyby si počasí před pár dny řeklo, právě začínáme a pustilo do nás ty tropické teploty. Tak tady Michal David po celé, právě začínáme. Zítra bude jasno, polojasno na severu a východě, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Teploty okolo 25, severovýchod bude mít kolem 20 stupňů, na Šumavě taktéž kolem 20.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
2: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
4: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována, určitě dali moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
5: Věková hranice u kratomu by se mohla ještě zvednout. Z Grand Slamu v Paříži vypadla světová dvojka. Fotbalový artist Brno hraje se Slováckem vyrovnaně. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kratom by se mohl vzdálit i 20-letým. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk z 18 let na 21, případně ještě víc prodej regulovat. Odborníci z různých oborů se dnes u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie nebo dětských lékařů ho podpořili, naproti tomu odborníci na závislosti nebo ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. V současné době je prodej známé látky se stimulačními nebo uklidňujícími účinky povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje pouze na papíře, protože kratom se ve skutečnosti dál prodává na internetu a v obchodech, které licenci nemají. Májové vedro si dnes na jihu a východě Moravy užili všichni. Podle našeho zpravodaje Jana Čady byly i dnes na pořadu dne tropické třicítky.
6: Dnes to je a bylo zajímavé. Subtropy na Zlínsku či Uhersko-Hradišťsku, tropy pak ve Strážnici i na samém jihu Moravy. Zajímavost z úst našeho kolegy Ivana Kytky, Londýňan hlásí stejné vedřiny v jeho Big městě, ale také Sklentnice na Břeclavsku, kde dlí momentálně na krátké dovolené. Je to stupňově 30 na 30. Jinak jižní Morava ve slunci a parnu, chlazení nutné, postřikové vozy v centrech měst vítány, lidé už zkoušejí i vody přírodních jezer. Jan Čada, Radio Impuls, jižní Morava.
5: Dobrý konec má pražské pátrání po 14-letém chlapci. Policisté ho hledali v obavě o jeho život. Rodině totiž poslal přes telefon zprávy, že chce pryč ze světa. Hoch byl pohřešovaný od včerejška. Dnes ho policisté našli v nákupním centru a předali ho zdravotníkům. Artis Brno hraje se Slováckem po prvním poločasu vyrovnaně 1-1. Před hodinou začalo v Brně druhé úvodní barážové střetnutí o udržení v první fotbalové lize. Jak vypadala první půle, to nám teď poví náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý večer.
7: Hezký večer, tak rozdíl mezi prvoligovým Slováckým a druholigovým Artisem nebyl vůbec v první poločase znát. Naopak Brňané byli mnohem nebezpečnější v útoku a první střely mezi tyče šly dokonce za stol Jeřábka ve 30. minutě do vedení. Slovácko odpovědělo střelou Tetoura, kterou Borek vyrazil. Stejně na opačné straně brankář Heča zlikvidoval středu a Dedirana. Slovácko se ale nakonec podařilo ve 43. minutě pohotovou dorážkou Marinelliho poslat zápas do remízy v první poločase a ten zní Artis Brno Slovácko 1-1. Sanda Sigmund, Radio Impuls.
5: Světová tenisová dvojka Jelena Rybakinová na Roland Garros skončí. Vítězka letošního Australian Open se loučí s Grand Slamem už ve druhém kole. Tenistku reprezentující Kazachstán dnes na pařížské Antuce vyřadila Ukrajinka Julia Starodubcevová. 55. hráčka žebříčku z Ukrajiny dosáhla na nejcennější výhru kariéry. Proti tenistkám z top desítky totiž prohrála všech 6 dosavadních zápasů.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls, dobrý večer. Že je lepší nedospět. Jestli jste viděli filmovou Rebelku, tak si za chvíli užijeme právě filmovou muziku Lucie Vondráčková, kdy vzlétnu já, poslouchejte dál, žijeme českou muzikou a sledujeme silnice. V Brně máme nehodu na D2, konkrétně tedy za sjezdem z D2 a koukneme i do Jablonce nad Nisou, tam jsou také problémy. Hlavní město nevyjímaje, za chvíli jsme zpátky.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pohled do Brna tady začneme. Zámecká ulice za sjezdem z dálnice D2 se srazila dvě osobní auta. Na trase mezi Jičínem a Mladou Boleslaví na úrovni Plazů došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Projíždí se Kyvadlově, kolona se tvoří v obou směrech. V Jablonci nad Nisou v Jezdecké ulici před kruhovým objezdem srazilo osobní auto cyklistu. Buďte opatrní. V Praze potom na Chodově v Turkově ulici u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta. Další problémy i vyřešené situace, tak nám můžete namlouvat přes žlutou mobilní aplikaci nebo volejte 605 222 007. Pamatujete na českou verzi téhle písničky Máje Máj, zpívala Hana Zagorová. My pojďme za originálem teď na rádiu Impuls s Lady Máj o Máj. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls, dobrý večer. Pokud jste v práci našli svého milionového kolegu, možná i milionového kamaráda, že jo, to se tak stává, funguje to tak i tak, tak ho je můžete nechat potěšit ještě mnohem víc do těch tropických teplot. Může to být jeden kolega, více, celý tým, jak budete chtít, prostě jednoduše potěšit své kolegy přes Impuls. Udělejte to tak, že se přihlásíte na impuls.cz a tam už můžete celý tým nechat potěšit tím, že jim necháte v 9 ráno zahrát 7 pecek v řadě bez jediné reklamy, protože skvělí kolegové se prostě musí ocenit. Udělejte to u nás www.impuls.cz. Přijímáme objednávky nonstop.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: velmi výjimečná Impulzovic krabička, opět za okamžik Petr Kotwald, Standa Hložek, Bantam, dlouho jsme neslyšeli, teď se vydáme za sportem.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Artis Brno, Slovácko, krátce před koncem 1-4, to je aktuální výsledek. V Brně se pomalu blíží k závěru první zápas druhého barážového utkání o udržení v první fotbalové lize. O další zajímavé momenty odehraných minut se teď s námi podělí náš sportovní reportér Standa Sekmund. Stando, dobrý večer.
2: I vám hezký večer. Tak po golech brněnského Jeřábka a vyrovnávací brance Marinelliho vstoupili do druhého dějství lépe hráči Slovácka, kteří si oproti prvním poločasu přece jen vytvořili herní převahu. A z ní se jim podařilo otočit skóre díky vedoucímu gólu Endefeho v 57. minutě. Artis se snažil dostat se na dostřel rostující branky, ale Slovácko svůj náskok pečlivě hlídalo a navíc do 74. minutě ještě zvýšil po nádherném trestňáku Havlíka a ve minutě na to přidal čtvrtý gól Slovácka Blahut. A tak 83. minuta a Artis Brno prohrává se Slováckem 1-4. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Radio Impuls, naše krabička, Impulzovic krabička, v originále zpěvák z Německa Bernie Paul, Oh No No, tady u nás Standa Hložek, Petr Kotwald. Kolony v obou směrech jsou na silnici 9 na trase Česká Lípa Mělník. Podrobnosti tady budou za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přidává se Kuba Tilšár, Global Assistance.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Kvůli opravám počítejte místy s kolonami v obou směrech na silnici 9 na trase Česká Lípa-Mělník mezi Medonosy a Želízy. Na dálnici D1 na 171. kilometru na cestě do Prahy od Brna blokuje částečně pravý pruh osobní vozidlo s poruchou. A na Brněnsku na obchvatu Čebína se projíždí kyvadlově. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Z Global Assistance, Kuba.
1: Vysílejte s námi, dělejte to přes žlutou mobilní aplikaci, kdykoliv vás to jen napadne, buďme ve spojení. Šťastnou cestu přejeme z Impulzu do celé republiky.

0: Bude 8 hodin, posloucháte Impuls. Česká slovenská muzika až do páté raní, tak to bude vypadat už po 20. hodině. Lenka donese zprávy. A k tomu počasí bude jasno až polojasno, takový bude čtvrtek na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty okolo 25, na Šumavě pak kolem 20 stupňů.
1: Kdo je u vás v práci největší hokejka?
2: A kde budete sledovat hokej s Finy? Bude pořádně horko.
3: Halo, tady Impulzový.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 tisícové výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina
2: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří
5: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
6: Zemědělci se bojí o letošní úrodu. Hasiči poprvé pořádně vyzkoušeli nákladní drony. Fotbalové Slovácko potvrdilo roli favorita. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vedra a sucho ohrožují úrodu. Podle zemědělců v tomto roce zhoršují stav plodin, komplikují závlahy a mohou snížit výnosy. Nedostatek vody v půdě označují za dlouhodobý problém, který zvyšuje náklady a oslabuje výnosy. Některé podniky už očekávají oproti minulému roku výrazně nižší úrodu, a to až o desítky procent. Vyplývá to z ankety agentury ČTK mezi oslovenými zástupci zemědělských asociací. Problém s nedostatkem vody v půdě řeší čeští zemědělci stále častěji. Na přesné vyčíslení letošní úrody je ale ještě brzy. Hasiči zapřáhli nákladní drony. Vyzkoušet je v akci mohli vůbec poprvé. 4 bezpilotní letouny pomáhaly v náročném terénu Národního parku České Švýcarsko. V oblasti Jahodové cesty transportovali hadice a další vybavení, které tam hasiči preventivně ponechali po nedávném požáru. Chtěli je mít na místě pro případ, že by se objevila nová ohniska požáru. Mluvčí hasičů to řekla agentuře ČTK. Hasiči zbalili hadice do balíků. Kargo drony je následně dopravili na určené vykládací pracoviště, odkud hasiči materiál překládali do přepravních kontejnerů. Nákladní drony mají hasiči 4. Každý měří asi 180x180 cm, váží okolo 90 kg a unese až 30 kg nákladu. Podkrušnohorský klášterec nad Ohří uvažuje o nové obchodní zóně. Vzniknout by mohla v Miřeticích. Zatímco místní obchody chtějí, město si klade podmínky.
8: Dávno je pryč, kdy se pod Krušnými horami otvíralo jedno nákupní centrum za druhým. Z řady měst kvůli tomu zmizely živnosti a drobní podnikatelé. Klášterec nicméně vyslyšel přání místních a novou obchodní zónu zvažuje. Vzniknout by měla na příjezdu od Chomutova u bývalé továrny na Kuličková ložiska. Má přitom podmínku. Investor musí proměnit také okolí, hlavně zanedbané ulice. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Artis Brno silnějšímu soupeři podlehl. Se Slováčkem nakonec prohrál 1-4. Celým průběhem druhého barážového utkání o udržení v první fotbalové lize nás teď provede náš sportovní reportér Standa Sigmund. Dobrý večer, Stando.
9: Je vám hezký večer. Tak v prvním poločase druholigový Artis Brno ještě dokázal hrát vyrovnanou partii a udržet i skóre, když na goli Řápka odpověděl hostující Marinany. Jenomže ve druhé polovině už hráči Slovácka vynutili výraznou převahu, ze které se jim podařilo po gólech NDFO Havlíka a Lahuta získat luxusní náskok pro odvetu v Uherském Hradišti. A tak Slovácko porazilo Artis Brno vysoko 4-1. Standa Sigmund, Radio Impuls.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Cestou, necestou. Polem, nepolem, jedu za tebou.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Čerstvý miliardář už svou výhru má na účtu. Rekordní eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si tak nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
2: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online, to znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
1: Na rekordní téměř 3miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Dotace Agrofertu proudí dál. Ministerstvo zemědělství má za to, že se na ně nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Deníku N to dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán. Podle českých médií Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Poslední neobsazené místo ve vedení poslanecké sněmovny zůstává volné. Poslanci v dnešním prvním kole tajné volby nezvolili nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní dolní komory. Urbanová je v současné volbě jedinou kandidátkou. Druhé volební kolo proběhne v dalších dnech. Ke zvolení bylo nutných 85 poslaneckých hlasů. Urbanová jich obdržela 70. Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a někdejší ministr vnitra Vít Rakušan. Spojené státy Američany s ebolou odmítají. Vláda prezidenta Donalda Trumpa bude své občany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, posílat do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států. Napsal to deník The New York Times. Vláda Spojených států už tento měsíc letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala také jeho ženu a 4 děti. Další americký lékař, který přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizovaný v Praze. Hokejový Fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který coby Fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil 3 úvodních zápasů naší reprezentace, znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
3: Když jsem se věděl, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo, tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojnička, jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil. Jo.
1: Směrem k zítřejšímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický, typuje výhru 5-2 a postup do semifinále. Zítra čekáme slunečnou oblohu, na severu a východě se během dne přechodně prosadí kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě území čekáme jen kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: nás najdete? impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Halo tady Impulzovi.
1: Halo tady Impulzovi.
0: Jsme tam, kde jste vy. impuls.cz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Výtržnosti na fotbalovém derby znovu otevřely debatu o využívání kamer na stadionech. Česko aktuálně nemá zákon, který by technologii se systémem na rozpoznávání obličejů umožnil používat. Právě to bylo tématem dnešního vydání pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz.
3: Místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička vysvětluje, že není kamera jako kamera. Debaty se vedou hlavně o používání těch, které skenují biometrické údaje.
4: Typicky právě to jsou i ty markanty v rámci vlastně obličeje, které má každý jedinečné. Jejich zpracování podléhá výrazně vyšší ochraně.
3: Vysvětlil Mička v pořadu Rozstřel na iDnes. Incident na stadionu v pražském Edenu podle něho Česko posunul blíž nové legislativě.
4: Je potřeba zákon na národní úrovni, který to zpracování nějaký způsobem postaví.
3: Úřad pro ochranu osobních údajů má ve věci především dozorovou funkci. Podle místopředsedy Myčky ale tlačí na to, aby zásah do osobních údajů byl co nejméně invazivní.
4: Ale zároveň tedy splnil i to, co si od toho slibují ti jednotliví aktéři. A pak najít za nás ten nejmenší společný jmenovatel, jak toho dosáhnout za co nejmenšího zásahu do těch práv.
3: Víc o možném biometrickém kontrolování fanoušků nabízí pořad Rozstřel na webu iDnes.cz. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: Současné sucho vede obce k neoblíbeným řešením. Některé začaly omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o půjčení cisterny na vodu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se sucho ještě zhorší. Zítra se sice lehce ochladí, přeháněk ale dorazí málo. Se suchem roste nebezpečí vzniku požárů. To je v těch to dnech vysoké i kvůli větru, platí hlavně pro Čechy a jižní část Moravy. Policie na Mělnicku stíhá dvojici výtržníků. Dva 34letí muži během půl roku v 9 případech kamenem nebo vzduchovou puškou poškodili světla u návěstidel na železničních přejezdech. Kriminalisté dvojici obvinili z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Jedničkou českých dovolených je stále Chorvatsko. Cestovní kanceláře dokonce hlásí o 45% vyšší zájem oproti minulému roku. Turisté se vracejí na osvědčená pobřežní místa, čím dál častěji ale navštěvují i chorvatské vnitrozemí. Podle zástupkyně jedné z cestovek Lenky Laus, Češi před cestou na jih k moři řeší především praktické věci.
5: Hlavně svoje děti, to jak se jim podaří s ním dojet do toho Chorvatska nebo do té dovolenkové destinace, jak daleko to bude, co to dítě tam třeba bude dělat. Pak teda, aby se vešli do nějakého rozpočtu.
2: Většina českých turistů volí cestu do Chorvatska vlastním autem, dávají přednost apartmánům před hotely a zájem roste i o jednodenní pobyty. Ceny zájezdů zůstávají stejné jako loni. Socha Lionela Messiho bude muset pryč. Poctu argentinské fotbalové hvězdy budou muset odstranit v Kalkatě. 21 metrů vysoké dílo odhalené loni v prosinci je podle inženýrského posudku nestabilní a nebezpečné. Jak uvedla agentura DPA, socha se kýve ve větru a v současnosti je nad rušnou silnicí přidržují lana. Zítra má být jasno až polojasno, na severu a východě čekáme během dne přechodně kupovitou oblačnost. Maximální teploty budou většinou mezi 21 a 25 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: muzika, ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Na základě rozhodnutí státu zítra maximální ceny pohonných hmot opět o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 40 haléřů na zhruba 44 korun. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za necelých 41 korun za litr. To je o 60 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Vláda v pondělí rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Česko má nového loterijního rekordmana. Neznámý online sázkař si za 400 u Olvinu koupil plný tiket a Eurojackpot mu vynesl necelé 3 miliardy korun.
2: Tolik peněz může přinést nejen euforii, ale i spoustu problémů. Už sázková kancelář proto automaticky nabízí pomoc, kterou popisuje mluvčí společnosti Olvin Česko Dita Stejskalová.
3: Psychologické poradenství, právní poradenství a finanční poradenství.
2: 2 miliardy a 911 milionů korun je sice absolutní rekord, jak ale upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, jeden z předchozích tuzemských výherců zbohatl skoro o dvojnásobek, a to nejen kvůli nově zavedené srážkové dani 15%.
4: Pokud bychom brali v potaz ještě zhruba 60% inflaci, která od roku 2015 nastala, tak dokonce ten výherce tehdy z toho roku 2015 v čistém a reálně měl výhru zhruba 1,4 miliardy korun. Vyšší.
2: Pro zajímavost, žebříček stovky nejbohatších Čechů od Forbesu uzavírají jména s majetkem přesahujícím 4 miliardy. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Podkrušnohorský klášterec nad Ohří uvažuje o nové obchodní zóně. Vzniknout by mohla v Miřeticích. Zatímco místní obchody chtějí, město si klade podmínky.
5: Dávno je pryč, kdy se pod Krušnými horami otvíralo jedno nákupní centrum za druhým. Z řady měst kvůli tomu zmizely živnosti a drobní podnikatelé. Klášterec nicméně vyslyšel přání místních a novou obchodní zónu zvažuje. Vzniknout by měla na příjezdu od Chomutova u bývalé továrny na Kuličková ložiska. Má přitom podmínku. Investor musí proměnit také okolí, hlavně zanedbané ulice. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Tragédie se odehrála v indickém safari parku. Jeden ze slonů napadl druhého během koupání v řece. Napadený slon ztratil rovnováhu a spadl. Nešťastnou náhodou se mezi obě zvířata dostala 33-letá žena, která byla na místě s manželem a malou dcerou. Ocitla se pod předními nohami zvířete, které se bránilo útoku, a ženě svými pohyby způsobilo smrtelné zranění hlavy a hrudi. Druhý den zemřel podle serveru novinky.cz i napadený slon. Místní úřady podle médií v reakci na neštěstí okamžitě zakázali návštěvníkům areálu se ke slonům přibližovat, pořizovat si s nimi selfie, krmit je nebo se jich jakkoliv dotýkat. Experti už léta varují, že i trénovaní sloni jsou pořád divoká zvířata a jejich chování se během několika vteřin může stát nepředvídatelným. Mezinárodní fotbalová federace FIFA je pod drobnohledem. Nejvyšší státní zástupkyně amerických států New York a New Jersey zahájily vyšetřování kolem postupu federace při prodeji vstupenek na letošní mistrovství světa. Vyšetřování se má zaměřit na obvinění některých fanoušků, že nedostali lístky v takové kategorii, za jakou zaplatili, nebo na tvrzení, že byli špatně informovaní o umístění sedadel. Prověří také cenovou politiku FIFA. Nejvyšší státní zástupkyně k tomu podotkly, že ceny za lístky na letošní mistrovství světa dalece přesáhly ceny vstupenek na předchozích šampionátech. Letošní šampionát je prvním, na který FIFA zavedla takzvané dynamické určování cen, kdy se ceny vstupenek mění podle poptávky. Vstupenka nejvyšší kategorie na finále v současnosti stojí v přepočtu skoro 230 tisíc korun. Zítra bude na obloze převládat sluníčko, na severu a východě se přechodně objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou kolem 23 stupňů, na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20. Ze zprávy to všechno, hezký večer přeje Lenka Svobodová.
0: Radost ze života.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než stovku pozměňovacích návrhů. Ex-ministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Sněmovna večer projednávání stavební novely nedokončila. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty. Čerstvý miliardář už má svou výhru na účtu. Rekordní Eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
5: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online. To znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
4: Na rekordní téměř 3 miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Zájem o české státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem přes 4,5%. Ministerstvo financí o tom informovalo agenturu ČTK. Zájem o dluhopisy republiky víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Jihomoravská Pálava se chystá na tradiční nápor turistů. Už teď se plní penziony a hotely. Hlavním trumfem kraje je samozřejmě víno.
6: Chráněná krajinná oblast Pálava je určitě nejvinařtějším regionem u nás. Husté pásy zelených vinic a stejně četné sklepy s ubytováním, ale čím dál více také moderní, středně velká vinařství s využitím posledních trendů v oboru. Lahodná vína a taky na pohled lahodné zříceniny hradu, obří vodní nádrž Nové Mlýny, penzionu jako Hub po dešti. Oblast kolem Mikulova čeká od června do září tisíce a tisíce turistů. Jan Čada, Rádio Impuls, Pálava.
4: Třetí kolo dvouhry Roland Garros ozdobí další tři čeští hráči. Na pařížském Grand Slamu postoupili tenisté Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková. V deblu bude pokračovat do druhého kola Kateřina Siňaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Na cestě do třetího kola dvouhry neuspěli naopak Tomáš Macháč a Sára Bejlek. Ve čtyřhře končí úvodním kolem Linda Nosková po boku Terezy Valentové. Dnes bude na obloze hlavně sluníčko, mraky ho přechodně doplní nejvíce na severu a východě. Naměříme do 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám výštěle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám výštěle, namaluj.

0: u vás v práci největší hokejka.
1: A kde budete sledovat hokej s Finy? Bude pořádně horko.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
2: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Halo, tady Impulzovi?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
1: Klára Šedová a Honza Daně.
3: Klára zasmíří
4: jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 1 hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Česku se bortí dosavadní teplotní rekordy. Včera padaly už 5. dnem v řadě. Celkem u nás dlouhodobě měří 171 stanic. Včera zaznamenalo rekord 31 z nich. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Vysoko teploty stoupaly hlavně na jihu republiky. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně. Dnes se má o něco ochladit. Odpoledne naměříme do 25 stupňů. Na severu a severovýchodě spadnou maxima jen k 20. Oteplení pak má znovu vrátit až víkend. Kratom by se mohl vzdálit i 20-letým. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk z 18 let na 21, případně ještě víc prodej regulovat. Odborníci z různých oborů se včera na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie nebo dětských lékařů ho podpořili, naproti tomu odborníci na závislosti nebo ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. V současné době je prodej známé látky se stimulačními nebo uklidňujícími účinky povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje pouze na papíře, protože kratom se ve skutečnosti dál prodává na internetu i v obchodech, které licenci nemají. Šumavská hojsova stráž prokoukne. Bude mít novou náves a lavičky s ohništěm. Změnami v centru tak napodobí horské středisko Železná Ruda, pod které spadá.
5: Po rozsáhlé revitalizaci centra Železné Rudy se hezčího veřejného prostoru dočká i další část města. Rekonstrukce návsi v hojsově stráži za více než 1 000 000 korun už odstartovala. Přinese lavičky, komunitní ohniště, chodníky a novou cestu k hasičské zbrojnici a faře. Vylepšené centrum obce bude sloužit k setkávání a všem sousedským a kulturním akcím, jako je například rozsvěcení vánočního stromu nebo stavění majky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, hojsová stráž.
1: Největšími pracanty Evropské unie jsou Řekové. Zatímco průměrná týdenní pracovní doba je v 27 necelých 36 hodin, v Řecku přesáhla 39,5 hodiny. V České republice jsme podle statistického úřadu Eurostat v loni pracovali průměrně 37,5 hodin týdně. Po Řecku pracovali nejvíc v Evropské unii Bulharsko a Polsko. Naopak nejkratší pracovní týden vykázali Nizozemsko, Dánsko a Německo. Všechny tři zmíněné státy byly pod hranicí 34 hodin. Týdně. Fotbalisté Slovácka ukázali, proč jsou favority baráže. V úvodním utkání baráže o první ligu dokázali otočit nepříznivý vývoj a nakonec v Brně nad Artisem zvítězili jednoznačně 4-1. Slovácko se tak výrazně přiblížilo k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě od 13 hodin, a to doma na svém stadionu v Uherském Hradišti. Hokejový fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který coby fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil 3 úvodních zápasů naší reprezentace, a to znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
6: Když jsem se zvěděl, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo. Tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojnička, jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil, jo.
1: Směrem k dnešnímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický. Typuje výhru 5-2 a postup do semifinále. Dnes čekáme slunečnou oblohu, na severu a východě se během dne přechodně prosadí kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou většinou mezi 21 a 25 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
7: Rádio Impuls. radost ze života.

0: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než 100 pozměňovacích návrhů. Ex-ministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Sněmovna večer projednávání stavební novely nedokončila. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty. Čerstvý miliardář už má svou výhru na účtu. Rekordní Eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
2: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online, to znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
1: Na rekordní téměř 3miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Zájem o české státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na 5leté fixní dluhopisy s úrokem přes 4,5%. Ministerstvo financí o tom informovalo agenturu ČTK. Zájem o dluhopisy republiky víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Jihomoravská Pálava se chystá na tradiční nápor turistů. Už teď se plní penziony a hotely. Hlavním trumfem kraje je samozřejmě víno.
3: Chráněná krajinná oblast Pálava je určitě nejvinařtějším regionem u nás. Husté pásy zelených vinic a stejně četné sklepy s ubytováním, ale čím dál více také moderní, středně velká vinařství s využitím posledních trendů v oboru. Lahodná vína a taky na pohled lahodné zříceniny hradů, obří vodní nádrž Nové Mlýny, penzionu jako Hub po dešti. Oblast kolem Mikulova čeká od června do září tisíce a tisíce turistů. Jan Čada, Rádio Impuls, Pálava.
1: Fotbalová konferenční liga zná